0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Bluši, co tady, co se tady vyhulujete, co tady kůříte? Tady samo si fachčí bakat. Tady samo nehulí jako nad komína.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Já mám pouze dotaz stran té brazilské kávy.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Čože? On co jako přibitej. Kde tím plače?
2: Já?
1: No?
2: STS Chvojkovice Brod.
1: No, zřejmě slušte oddíl, no?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
2: No. Jako teda bylo to jako těžký teda.
1: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
2: Bylo to teda v tom listopadu.
1: No v listopadu, to jsem, ano! A kolikátého to bylo přesně?
2: To znamená jako teda na podzem.
1: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
2: No v listopadu říkám.
1: No 17.
2: 17. no.
1: A kde?
2: Kde? No.
1: Na Al. Al?
2: Na Al Jašce.
1: A prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nepovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají.
3: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany.
4: To je pravda. Díky. Erno, ty stěrače a ostřikovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím.
2: Klaxon troubí.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton. A budou ti to muset ocekat majzlík. Ses měl narodit jako kůň původně. A v poslední chvíli si to pámbu rozmyslel.
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Come here, baby.

šaty koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu, kulaťoučký vykrojí.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sí, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Vše pro bagr.cz.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr.cz.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
9: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
11: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
16: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
17: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
18: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
19: Rock Radio. Rocková muzika.

0: webu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Rock Radio. Zprávy.
3: Hezké pondělní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes projedná vláda. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše měli dnes taky rozhodnout o tom, kolik Česká televize a veřejnoprávní rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. U chorvatského Splitu po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli nejméně 3 lidé, šlo o Čechy, další se pohřešuje. Informoval o tom mluvčí ministerstva zahraničí. Zároveň sdělil, že 4 čeští občané byli převezeni do nemocnice, jejich stav však není vážný. Spojené státy a Irán dospěli k mírové dohodě. Oznámil to podle agentur pákistánský premiér. Dodal, že oficiální podpis dohody se uskuteční v pátek ve Švýcarsku. Novou českou šampionkou v 7 boji se v neděli v Brně stala Adéla Tkáčová a výkonem 6227 bodů se zařadila na 4. místo v české historii. 21-letá atletka z Kopřivnice předvedla nejlepší český výkon od roku 2018.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude oblačno, zpočátku místy polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami, k večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia, na jižní Moravě naměříme až 23.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Na D8 opatrně ve směru na Prahu na 45. kilometru máme hlášenou nehodu na Klaďáku a bouralo se taky přímo v Praze na Bělohorské ulici.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
5: Dobré ráno, čumáci!
6: Prďácký start do novýho týdne vám přeje Honza,
7: Anabel
3: a Zuzka.
6: Necelý 3 minuty po 6. hodině, pondělí 15. června, my jsme tady už zase ve třech, všichni zdraví, všichni celí, všichni krásní, vy jste nějaký hezký holky po ránu.
7: Ale mně taky přijde, že Zuzce to dneska sluší.
3: Ježišmarja, já jsem vstala, ani nevím, že jsem tady, takže...
7: A má krásné to tričko, hezký. Dobré ráno, čumáci, zr.
6: A tobě to taky sluší, tobě ta Ostrava nějak svědčila evidentně.
7: To víš, ty doly, mě to dělá.
6: Padlo do nějaký jámy. No tak jsme se zasmáli, posluchači z toho nic nemají, tak jim dáme písničku.
7: Ano, skvělý nápad.
6: Proteus, závislosti.
0: Rock Radio.

0: Alice Cooper, Love Should Never Feel Like This, láska by nikdy neměla být cítit takhle. V 6 hodin a 10 minut na Rock Rádiu, já přemýšlím, co k tomu řeknu, ale snad radši nic.
1: Radši to nekomentuj, to mi...
0: Přátelé, už se nám blíží léto mílovými kroky a to znamená jenom jednu věc, že budeme zase všichni doma naprosto spocený jako prase, protože nás čekají velký parna, ale my na to tenhle ten máme speciální rozdávačku a speciální řešení jenom pro vás.
1: Zatím je venku minus 30, ale já věřím, že se těch veder dožijeme.
0: Určitě.
1: Údajně na víkend hlásejí 630 stupňů a právě třeba pro tento víkend, který přichází, máme pro vás rozdávačku.
0: Rozdáváme vám mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi, která vám právě přinese úlevu i v těchto těch největších vedrech. Jednak rychle chladí, jednak umí odvlhčovat a jednak umí čistit vzduch a navíc má kolečka, díky kterým můžete tak šoupat po bytě, kde se vám zrovna hodí.
1: A dá se ovládat pomocí Wi-Fi, jestli jsem to pochopila, takže ano. S telefonem prostě si jenom lehnete a nastavíte si tam, jestli chcete větší zimu, menší zimu a to se oplatí horste. Takže pokud tuto klimošku chcete, klasika, rozdáváme přes náš Messenger, Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a po 8:30 ji jednomu z vás dáme.
0: Tuhle klimatizaci nám do vysílání věnovala značka Senkor, přední výrobce klimatizací a širokého portfolia spotřební elektroniky, takže je to pro vás chytrý řešení pro komfortní léto. No a teď už zase muzika, Škorpíci, No One Like You na Rock Rádiu.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: 20 minut po 6. hodině ráno si v pondělí 19. ne, kolik je 15. teprve června, pojďme říct, kdy má svátek a narazky.
2: A 19. bude, ale až
1: ve čtvrtek, ale trošku bychom to posunuli. Zkrátili bychom vám pracovní týden. Svátek má dneska Vít, případně Vítek, Vít, Víta, Izolda anebo Senta.
2: Izoldu a Sentu neznám, víte, ano.
1: Senta, to je skoro ta naše klimatizace dneska, tak přejeme všechno nejlepší všem Vítům asi radši.
2: Ano.
1: No a jinak mám dneska samý zajímavý narozeninovce. Dneska slaví třeba narozeniny americká herečka Courtney Cox, což je Monika z Přátel, nebo moje oblíbená herečka Helen Huntová. Po čem ženy touží, že jo, ta krásná blondýna. No a pak tam taky spoustu muzikantů. 45 let má americký kytarista a klávesák Billy Martin z Good Charlotte. Kulatých 50 slaví americký zpěvák Dryden Mitchell z Alien and Farm. Krásných kulatých 70 má kanadský zpěvák Bernie Shaw z Uriah Heep. O 5 let víc, 75 slaví americký zpěvák Steve Walsh z Kansasu. Song, 77 let australský zpěvák Russell Hitchcock z Air Supply. No a třetí velký kulatiny, 80 let, britský zpěvák Noddy Holder z kapely Slade. Takže přejeme všechno nejlepší.
2: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: No a za chvíli zase muzika, když jsme se tady bavili o těch klimatizacích a oteplování, tak si za chvíli dáme horký, že slíže a lesbian singing song.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Kdo šetří, má za 3.
5: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
5: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
10: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
11: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
12: A jak to děláte?
11: Jednoduše, jsme Siegel.
13: www.siegel.cz.
14: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
15: Vše pro bagr.cz. Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
16: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
17: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
18: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
17: Těšíme se na vás.

0: Lesbian Senej Song a Orkýže slíže na Rock Rádiu minutku před půl sedmou. Jedna z kapel, která letos brázdí festivaly Rock In, je to tak?
1: Ano, já mám v puse jabko, ale chtěl jsem říct, že gratuluju. Jsou naprosto skvělý naživo. Můžete, ano, slyšet v rámci festivalu Rock In a teď už si dáme zprávičky.
2: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci stane soudce okresního soudu ve Vyškově Pavel Vrcha. Kárnou žalobu na něj podala tehdejší ministryně spravedlnosti Eva de Croix. Podle kárného návrhu soudce neoprávněně nahlížel do jiných spisů. Za čtvrt roku si údajně prohlédl neanonymizované dokumenty z 200 spisů 8 různých soudních senátů. Demonstranti v Ženevě při protestním pochodu proti summitu skupiny velkých světových ekonomik G7 zapálili automobil značky Tesla, rozbili okna v několika budovách a házeli kameny na policii. Ta proti nim použila slzný plyn. Do pochodu, který byl zpočátku poklidný, se podle odhadu policie zapojilo kolem 20

0: Osoba ke sobě jsou na v pravém jízdním pruhu a bouralo se taky na silnici číslo 20 v Českých Budějovicích na trase Plzeň České Budějovice na 270. kilometru.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
2: Rock Rádio. Zuzko, díky za krásný přehled zpráv a teď už Joan Osborne a One of Us. Chceš to mě to?
3: Jedno z nás, ale není.
2: Dobrou chuť.
3: Díky.

0: John Osborne a One of Us, což je teda původně song od Prince, tady přespívaný v roce 1995. Máme 6 minut po půl sedmí, posloucháte Rokový rozjezd na Rock Rádiu, je pondělí, dneska konkrétně 15. června, a to znamená jediný, že letošní ročník festivalu Rock for People je za námi.
1: Ano, my jsme tam nebyli, teda my dva, ani my tři, takhle.
0: Ani my tři, Zuzko, byla jsi tam náhodou?
2: Ne, náhodou
0: a
2: ne.
0: A ve svojí mysli?
2: Ve svojí mysli taky ne, tak ale vy jste tam byli v mysli.
0: Jo.
1: Já jsem si dala mysli k snídani, ale...
0: Dobrou chuť.
1: Jinak jsem tam měla svoji dceru a každopádně teda, co jsem jim nezáviděla, bylo počasí, protože veškerý storíčka, který jsem viděla, vypadaly jak Jožin z Bažin, tyjo, když se...
0: Močálem
1: se plíží, tyjo. Všichni měli holinky, pláštěnky a vypadaly, jak když jdou na houby, takže to jsem si říkala, že vlastně jsem docela ráda, že jsem tohle vynechala každopádně.
0: Byl to takový jezedácký festival někde v Horním Maršově, bylo to moc hezký.
1: Jo, ale byl oznámen teda první headliner na příští rok a to je skvělá kapela Blink 182, neboli 182, takže z toho mají fanoušci obrovskou radost a taky byla oznámena změna termínu, jestli se nemýlím.
0: Nemýlíš, údajně by měl být festival příští rok o týden dřív, konkrétně od 2. do 5. června. A pokud byste chtěli lístky, tak už se tenhle ten čtvrtek 18. v 10 začínají prodávat na stránkách festivalu.
1: Takže když to bude o týden dřív, tak bude ještě hnusnic než letos. A to se oplatí, Horste, kupujte lístky, dokud jsou, a my si jdeme dát další muziku.
0: Já bych tam chtěl na ten festival v rámci rádia. Proč tam nejsme, když je to Rock for People a není tam Rock Radio?
1: Nevím, asi mají jinýho mediálního partnera, takže jim přestaňme dělat reklamu a dáme si za chvilku Tři sestry.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
5: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
6: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
7: Atención, señoras y señores!
8: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
7: Stres.
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
7: La Tropical!
8: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
7: Yeso!
8: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
7: Awara Shar!
9: Potřebujete dětské kolo?
10: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
9: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
10: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
9: Raskal
10: a Bíny.
9: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
10: Happysport.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
16: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
17: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
16: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Za 11 minut bude 7 hodin ráno a my máme pro vás to nejlepší a nejzajímavější, co se do zpráv nevešlo, Zuzko.
2: Na Amazonu prodávají náramek, který vám dá elektrický šok, pokud utratíte moc peněz.
3: Ježišmarja, to bych se permanentně klepala celá, tyjo.
2: Já jsem právě si říkala, že to někomu z vás třeba...
3: Koupíš k narození rám.
2: ...by pomohlo. Normální aplikace, nastaví si tam rozpočet a když zlobíš, tak dostaneš ránu.
3: A to by mě spíš bavilo, kdyby si dostával ránu, když usínáš v autě. To by se mi hodilo víc, třeba mě konkrétně na cestování.
2: Že by to jako poznalo mikrospánek.
3: Jo, že by to poznalo mikrospánek a dostal
4: by šok. Probudilo.
3: To by mi přišlo třeba zajímavější.
4: Tak si
3: asi
4: možná
3: začnu vynalejzat věci.
1: Možná si právě někomu vnukla nápad, který někdo právě ukradl a hrozně na tom zbohatne, člověče.
3: Je to možný, jo.
1: Ale takovýhle náramek, není tam trošku kontraproduktivní, že si ten rozpočet nastavíš sama?
2: Já nevím.
1: 300 tisíc denně. Nefunguje ten náramek vůbec.
2: Takhle to nejde, že jo? Musíš být poctivej.
1: No tak to většina z vás dám není. Co si budem, když
3: takže
1: se utrácí.
3: Takže ty si tam nastavíš nějaký denní limit a když ho překročíš, tak dostaneš ránu.
1: No.
3: To je dobrý.
2: Jdeš na kafičko, rána.
1: Na druhý kafičko, rána.
3: Ty jo, to je dobrý. To se mi vlastně docela líbí. To se možná sama koupím k Vánocům.
1: Tak přátelé, koukněte kam na Amazon, nebo kde to bylo. Výborně, tak už tady děláme reklamu všemu možnému, tak proč ne. A kdybyste to někde koupili, tak nám to pak napište. My si jdem dát ránu s kapelou Ugly Kid Joe a songem Cats in the Cradle.

0: Nightmish, I want my tears back, 2 minuty před 7 hodinou raní. Dneska je pondělí, tak pokračujeme v naší krasovízdě. Za chvíli zprávy se Zuzkou, no a pak další slušná muzika, tak mějte pěkný ráno.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostanete do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
5: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, CZ.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
8: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
9: vybrat dobrý materiál
8: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
10: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
1: Rock Radio. Zprávy.
11: Hezké pondělní ráno, máme minutu po 7, jsou tu další zprávy. Volby do poslanecké sněmovny by teď vyhrálo vládní hnutí ANO s 31,5% hlasů. O druhou příčku by se dělili opoziční Starostové a nezávislí a ODS se ziskem 15,5% hlasů. Vyplývá to z výsledků průzkumu Trendy Česka, který na přelomu května a června pro Českou televizi zpracovala agentura Kantar.cz. V České republice čelil v květnu každý podnik v průměru 2568 kyberútokům týdně, což je po Rusku nejvíc v Evropě. Na třetím místě je Portugalsko. V Evropě klesl počet útoků o 1% na průměrně 1737. Uvedla to bezpečnostní firma Checkpoint. Unijní ministři zahraničí budou na dnešním jednání v Lucemburku řešit ruskou agresi proti Ukrajině, nejnovější vývoj na Blízkém východě i vztahy mezi Evropskou unií a Čínou. S ministry se prostřednictvím videokonference spojí šéf ukrajinské diplomacie. Švédští fotbalisté porazili na mistrovství světa ve skupině F v Mexiku Tunisko 5-1 a jsou v čele tabulky. Švédové jsou prvním týmem v historii, který postoupil na světový šampionát, aniž by v kvalifikaci vyhrál jediný zápas.
1: Rock Radio. Počasí.
11: Dnes bude převážně oblačno, zpočátku místy polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle s přehánkami, k večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 17 až 21 stupni Celsia, na jižní Moravě bude až 23.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
1: Rock Radio. Doprava.
11: Pozor si dejte pouze v Plzni na Rokycanské ulici, srazily se tam 2 osobáky.
3: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Novej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Ať dneska nedostanete ránu proudem, vám se Honza.
12: Anabel.
11: A Zuzka.
0: 7:03 v pondělí 15. června. Přátelé, poprvé tenhle ten týden rozdáváme mobilní klimatizaci Senkor.
12: Ano, dá se ovládat přes Wi-Fi, má kolečka a je multifunkční, takže pokud ji chcete, napište nám na Messenger, Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a po 8:30 zvedejte mobil.
0: Držíme pěsti a než bude 8:30, tak se k tomu času protancujeme. Teď si dáme kabáty a Western Boogie, tak jsme prosit.

0: Linkin Park a jejich Lost na Rock Rádiu 11 minut po 7. Máme pondělí 15. června. Slaví se globální den větru. Ten tady slavím od rána, holky si to ještě nevšimly, pořád je jim divný, proč si jim slzej v oči.
1: Já tak jsem i... naštěstí za covidu ztratila čuch, takže já jsem v pohodě. Jo, ale Zuzka je na tom hůř.
0: V klidu, Zuzka se potí. Potom je Mezinárodní den žen v dolech.
1: Ano, to je pro vás, kdyby náhodou... jsem si užila o víkendu, takže pohodě.
0: Jo, ty jsi byla v Ostravě vlastně, no, tak to je skoro ono.
1: Já už jsem za sebou.
0: No, ale je hlavně den nečekaného polibku, ale pozor, ten popisek k tomu. Den nečekaného nebo tajného polibku je hravý okamžik, kdy lidé překvapí někoho výjimečného rychlým sladkým polibkem. Jde o ta drobná překvapení téměř jako skryté jiskry, které rozjasní každodenní život a dodají obyčejným rutinám trochu filmovější nádech. Jemný polibek na tváři nebo rty může signalizovat náklonost.
1: O, takže máme očekávat nějaký překvápko tady se Zuzkou, že přeskočíš pult a...
0: No já tam cítím aspoň 3 žaloby ze sexuálního obtěžování, takže nevím, jestli vůbec jako tohle se ještě dneska může slavit. Představ si, že prostě se ti líbí nějaká kolegyně v práci a že jí takhle potom hezky čapneš najednou ve výtahu a pořádně jí tam jako ocic máš.
1: No, myslím, že by byla minimálně překvapená.
0: No to já taky, až by přistál kopanec do rozkroku. Si myslím, že by nebylo úplně hezký.
1: Za zkoušku nic nedáš, ale Honzíku, zkus to.
0: Tak přátelé, držte mi palce, jdeme do výtahu. Užijte si den žen v dolech a my jdem na Smash Mouth a All Star. Somebody.

0: Stratovarius a Unbreakable na Rock Rádiu 19 minut po 7 hodině. Přátelé, přečtu seznam kapel. Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor. To jsou kapely, který už tenhle ten pátek 19. června uvidíte na jednom pódiu další zastávky našeho putovního festiáku Rock In.
1: Ano, tentokrát se koná v Pardubicích, takže pokud máte zájem o lupeny, máme pro jednoho z vás hned 10 kusů lupenů a je to jako vždycky stejný, stačí, když se vyfotíte se svojí partičkou, ze kterou byste chtěli vyrazit. Pošlete nám snímek na e-mail studio@rokoviradio.cz a čas na to máte jako vždy do čtvrtka do 15 hodin.
0: To je krásný, že jsi použila slovo snímek.
1: No tak fotografii, fotku, selfiečko, já nevím.
0: 10 zrichtovaných lidí někde po nějaký hrozný akci, ale je to snímek, je to daguerotyp, je přátelé.
1: Váš krásný snímek nám pošlete, budeme se na vás těšit a vy se můžete těšit na páteční Rockin v Pardubicích.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Zemřít je nepovinný, až za chviličku zemřeme s Alešem Brichtou po reklamě.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Stavebniny Dek přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už vím.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
12: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
14: Vinetu!
13: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
17: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
18: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
19: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
18: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Za minutku a něco bude 7:30, ladíte rok rádio rokovej rozjezd a Aleše Brichtu se songem Zemřít je nepovinný, což je pravda. Přátelé, já mám teďka tady něco na srdci.
1: Ano.
0: Šelest.
1: Ano. Kromě šelesti vám Honzí chtěl říct, abyste nepsali vaše telefonní čísla pod příspěvek s klimatizací, protože maximálně vás někdo vykrade a my vám nic nedáme. Pište nám to prosím vás do Messengeru, na Instagram, na Facebook, hezky do soukromíčka. Tam se může stát maximálně, že vám zavoláme my. A teď už si dáme zprávu.
0: Co když už jsou vykradený třeba?
1: No to je možný.
0: Tak ale... už je nevykradou.
1: Tak po druhý.
0: Znova? To jde?
1: Nevím.
2: Poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světovýho roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci stane soudce okresního soudu ve Vyškově Pavel Vrcha. Kárnou žalobu na něj podala tehdejší ministryně spravedlnosti Eva Dekroa. Podle kárného návrhu soudce neoprávněně nahlížel do jiných spisů. Za čtvrt roku si údajně prohlédl dokumenty z 200 spisů 8 různých soudních senátů. Demonstranti v Ženevě při protestním pochodu proti summitu skupiny velkých světových ekonomik G7 zapálili automobil značky Tesla, rozbili okna v několika budovách a házeli kameny na policii. Ta proti nim použila slzný plyn. Do pochodu, který byl zpočátku poklidný, se podle odhadů policie zapojilo kolem 20 000 lidí. 7. finálový zápas dnes rozhodne o tom, jestli se basketbalovými mistry stanou obhájci titulu z Nymburka nebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Zápas začne v 17 hodin v Praze na Královce.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude převážně oblačno, zpočátku místy polojasno a na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat.

Zuzko, díky moc za zprávy a teď už zase další kouše prach. Zpívají Queeny v songu Another One Bites the Dust.

0: Queenie. Another One Bites the Dust na Rock Rádiu, 5 minut po 7:30. Pojďme si teďka říct zajímavost, co je?
1: Nic, spadlo mi něco do oka.
0: Já jsem se upelek najednou, přátelé, kdybyste to viděli, oči Anabel se otevřely do kořány, její ústa taky, na ploše zhruba 3 hektarů.
1: Ceca, spolkla bych zhruba tak dámhle tu igelitku s tvojí svačenou celý den.
0: Já bych možná teďka nemluvil o tom, co budem polikat, nebo nebudem, ale o tom, že Tony Iommi, kytarista Black Sabbath, že jo, praotec metalový kytary v podstatě, se dočkal nebo dostal rytířský řád britského impéria. Mm-hmm. Dostal se tak po bok už jeho ostatních kolegů, že jo, Paul McCartney už má tenhle ten řád. Rytířem je taky Mick Jagger třeba, Bonovox, U2, nebo třeba právě tady od Queenu Brian May.
1: Takže kytarista. Už to má vlastně kde kdo, takže nic moc.
0: No to úplně zase ne.
1: A řekl jsi to tak jako, že má to tamhle, hento, tamten.
0: To jsem tím chtěl říct, že se dostal jako do dobrý společnosti,
1: to
0: chápeš?
1: To každopádně, to rozhodně.
0: Jo? Že jak byli rytíři kulatého stolu, tak tady jsou rytíři řádu britského impéria. My bychom mohli mít zase třeba rytíře tady rozbitého stolu.
1: Rozbitého mixpultu, politého, lecčin.
0: Ty bys nechtěla být rytíř, ty jsi jako malá třeba si nehrála na rytíře?
1: Moje babička měla rytířský řád.

0: Fakt?
1: No ano.
0: Tvoje babička je Paul McCartney?
1: Něco
0: nebo Mick Jagger?
1: Ne, byla kunsthistorička umění a dostala od nějakých Francouzů, dostala právě nějaký řad. A doma někde ho máme, no.
0: No já, já vůbec nevím, s kým tady vysílám, teď jsem úplně z toho překvapený.
1: Proto mě to až zas tak nenadchlo, keď moja babka byla taká, to rytířka ona.
0: To jsem ještě zvědavý, co se všechno dozvíme, že máš doma.
1: Já bych nerada, aby nás vykradli, takže.
0: Každopádně Tony Mayumi mu gratulujeme k rytířskému řádu a my se půjdeme za chvíli podívat na další muziku. Vanastovky, sbírka zvadlejch růží, ty třeba dostanou taky nějaký řád, třeba, nevím, poblitej korunovačních lenotů českých, něco takového.
1: To je krásný, Honzíku, moc hezky jste řekl, že už tam pustí nějakou muziku, pane bože, to je zase pondělí.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
4: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nevíš, nic tě neudělal.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
7: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
8: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
7: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firma na zážitky
11: CZ.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
16: Senkor.
17: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
19: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: 10 minut před 8 ladíte Rock Radio, rokový rozjezd a kapela Líbání diamantů zpívala Nejsi sám.
1: A my teď jdeme líbat motorky s naším strýcem Marcelem.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na kredita z autodromu na Filipu Salačovi. Přeci jen on bude hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky. Jenže Filip mi do toho hodil vidle a dlužno podotknout, že moc fajn vidle. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku získal bednu. A to je přesně to, co chtějí fandové. Vědět, že se nebude tahat kačer. O to se kromě Filipa budou starat i další tři tuzemští mušketýři. Seriál Northern Talent Cup jedoucí Roman Durdis, Adam Vyskočil a Viktor Čech, budou patřit také mezi favority s čákou na medailová umístění. Takže komu dá to závěrečné pozvánkové slovo? Jasný, jede se v Brnísku, tož to musí být Brňák.
4: Ahoj, tady Ondra Ježek. Už brzy se uslyšíme na tribunách při MotoGP na Autodromu Brno. Společně s Martinem Strakou vás provedeme celým víkendem od prvního tréninku až po poslední závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc a že si celý víkend 19. až 21. června společně užijeme.
3: Díky Ondrovi máte jednu jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne vždyť speciálně tu Brně. Brněnskou dráhu má naježděnou asi 1000krát tam a určitě ji minimálně 6krát odcouval. Se skromností sobě vlastní říkám, že k dokonalosti už chybím jen já. Pokud chcete za motokecat, tak sice bez mikrofonu, ale určitě se v Brně tento víkend potkáme. Rekord je zatím 247 000. Nemáte pocit, že 250 už je jen kousek?
2: Rock Radio. Motokeci.

0: Eric Clapton, Tears in Heaven, jedna z nejrychlejších písní, který jsme vám mohli dneska zahrát. Máme za minutu 8 hodin ráno, tak pokud jste se neprobudili, tak touhle písní už se neprobudíte. Zkusíme to po 8 nějakou trošku rychlejší muzikou, anebo vás za chvíli probere Zuzka ve zprávách. Anebo vás probereme tím, že dneska rozdáváme první z řady klimatizací, tak pokud ještě nevíte, že to děláme a jak na to, jak ji získat, tak si počkejte, za chvíli o tom budeme mluvit. Tak čau.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Střešní okna Fenestra.
13: Fenestra?
12: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
13: Fenestra?
12: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
14: Zprávy. Hezké pondělní ráno, máme minutu po 8 a jsou tu další zprávy. Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes projedná vláda. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše měli dnes taky rozhodnout o tom, kolik Česká televize a veřejnoprávní rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. U chorvatského Splitu po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli nejméně 3 lidé, šlo o Čechy, další se pohřešuje. Oznámil to vedoucí konzulárního oddělení velvyslanectví České republiky v Záhřebu Štěpán Šantrůček. Informoval také o tom, že 4 čeští občané byli převezeni do nemocnice, jejich stav ale není vážný. Spojené státy a Irán dospěli k mírové dohodě. Oznámil to podle agentur pákistánský premiér. Dodal, že oficiální podpis dohody se uskuteční v pátek ve Švýcarsku. Novou českou šampionkou v sedmi boji se v neděli v Brně stala Adéla Tkáčová a výkonem 6227 bodů se zařadila na 4. místo v české historii. 21-letá atletka z Kopřivnice předvedla nejlepší český výkon od roku 2018.
15: Rock Radio. Počasí.
14: Počátku dnes bude polojasno, převážně potom oblačno na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23.
16: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
15: Rock Radio. Doprava.
14: Na D1 opatrně, pokud jedete ve směru na Prahu, na 47. kilometru se srazily dva nákladňáky v koloně, je to průjezdné pouze levým jízdním pruhem, a na D8 se bouralo ve směru na Ústí nad Labem na 66. kilometru.
10: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
15: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Ať máte co nejenergičtější start do novýho dne, vám přeje Honza,
17: Anabel
14: a Zuzka.
0: 4:08 v pondělí 15. června. Přátelé, už za půl hodiny budeme rozdávat první z řady klimatizací Senkor, který jednak klimatizují, jednak odvlhčují a jednak, nevím, co bylo to třetí.
17: Mají kolečka.
0: To taky, to bylo to čtvrtý,
17: že tam bylo něco. A jsou ovládaný přes Wi-Fi.
0: To bylo to pátý, ještě tam bylo něco.
17: Tak to už nevím, co po mně chceš, víc jsem si toho nezapomněla.
0: Odvlhčujou, jo, a čistí vzduch, to jsem zapomněl.
17: Wow.
0: Aby se pročistil vzduch, to by se v některých kolektivech hodilo.
17: Ano. Nebavíme se o nás samozřejmě.
0: Ne.
17: My tři se milujeme. Každopádně, tak. Přátelé, pište si, máte na to čas do 8:30 a zvedejte telefon. A teď už nějaká muzika, dáme si Offspring.
0: Děti nejsou v pohodě.

0: Coucou a ich Rosana v 8 hodin a 12 minut dohrála na Rock Rádiu. Dneska je pondělí 15. června a já tady mám historický okno s rokem 88. Tehdy se Bruce Springsteen v rámci aktuální světový tour zastavil v Římě, romantický město. No a tenhle ten den ho jeden místní novinář bulvární vyfotil ve spodňárech u bazénu, jak se válí po svý kapelní vokalistce Patty Skelfa. Už se to nějakou dobu šuškalo, že Springsteen jako obdělává zahrádku a tahle bulvární fotka to potvrdila. No ale nebyla to taková ta typická situace, která se v kapelách běžně děje, že zpěvák brousí vokalistku, zpěvačka kytaristu a bubeník basáka, ale Bruce a Patty se za 3 roky vzali a jsou spolu do dneška a hrajou spolu v kapele do dneška. Takže ta fotka ve výsledku nedokumentovala nějaký jako skandál, ale vlastně začátky lásky jako trám.
1: To je tak hezký, mě chceš dojmout takhle připotil.
0: No, trošku jsem se snažil. Mě teda trošku zajímal taky tvůj názor na tyhle ty bulvární paparazzi fotky, co ty na to, protože jeden čas se s tím trošku živila, dělala v novinách takhle.
2: Je to tak, jeden čas docela dlouhý čas, skoro 7 let.
0: Dobře, tak.
2: Takže nějaký páteček jsem tím strávila, já jsem vždycky říkala, že nechci psát o lidech, který znám, což vlastně byla většina, takže já jsem moc... promiňte, na té scéně dělám 25
0: let. Proč, že tě vyhodili?
2: Oni mě nevyhodili, já jsem odešla, ale pak teda z toho druhého nejmenovaného bulváru mě vyhodili kvůli tomu, že tam dělala sestra mého ex, se kterým jsme se rozešli, takže tam to bylo z nějakých...
0: Že pak to byla krevní pomsta.
2: Tam to byla krevní pomsta, jakože pomstím svého bratra za to, že tě mlátil, tě necháme vyhodit. No, takže takhle nějak to bylo, ale jako mě vlastně z bulváru blbě, je to hnusná svoloč, proto jsem odešla.
0: To jsem chtěl slyšet, děkuju. Jeden dál, Arakain, Paganini na Rock Rádiu.

0: Je 8 hodin, 22 minut a Chris Cornell dohrává pecku Nearly Forgot My Broken Heart. No, dneska je pondělí.
1: Rock Radio, rockovej pašák.
2: Alice Cooper dává dohromady svoje cajky, neboli nářadí, nemyslíme tím to dole, ale ty hudební, protože ho čeká evropská tour k jeho loňskému albu The Revenge of Alice Cooper. Jenomže ztratil kreditní kartu. Došlo k tomu na benzínové pumpě a naštěstí měl teda opravdu, jak se tomu říká, z zadele kliku, protože to našel poctivý nálezce a přes Cooperovu charitativní organizaci mu ji vrátil. No a při nákupu vlastně benzínu, když se vrátil domů z golfu, tak hudebník zjistil, že kartu nemá a jako odměnu dal poctivýmu nálezci jeho poslední album, který teda podepsal. No, nemůžeme se zbavit pocitu, že je trošku držgrešle.
1: Rock Radio, punkovej strašák.
0: Kanadský experimentálně rockový duo Anjin de Poitrin je samo o sobě dost ujetý, kostkovaný v oblečení, nástroje, maskovaný muzikanti, ujetá muzika, tak ujetá, že některý lidi na internetu vyrábějí padělaný trička z jejich merchandisingu a prodávají je a prodávají se. No a někdo v Rusku se ale teď rozhodl dotáhnout kopírování ještě dál a založil kopii kapely. Momentálně po Rusku jede tour, fejková kapela Anjin de Poitrin a vydělává na stylu kanadského originálu. To se může stát asi jenom na východě, takže posílám. Máme punkovýho strašáka.
1: Rock Radio.
0: Tak, další sošky zase někdy jindy. A za chvíli muzika. Van Halen a Jump.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
8: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
9: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
8: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
10: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
11: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
13: Trenírkárna.cz.
14: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
13: Trenírkárna.cz.
15: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
16: Dan Landa.
15: Trautenberg.
16: Rybičky.
15: Migové.
16: Jdeme na hrady.
15: 8 hradů.
16: 8 víkendů.
15: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
16: Dan Volkswagen Landa,
13: Harley,
16: vypsaná fixa,
13: krucipisk.
16: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
17: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
18: Tohle není jen festival,
19: to jsou Hrady.
16: www.hrady.cz.
20: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: Van Halen a Jump na Rock Rádiu Česky by se tam mohlo zpívat třeba hop, kloboučku. Je 8.31, je pondělí.
1: Sport.
0: Tak.
2: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia.

0: západní tým začal naplno chystat na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice v Atlantě. Český celek poprvé od porážky 1-2 s Koreou v Guadalajaře v úvodním utkání, které se uskutečnilo v pátek nad ránem středoevropského času, trénoval v kompletním složení. V Texasu, kde je oproti Česku o 7 hodin méně, se bude Koupkův výběr chystat do zítřka. Poté odcestuje do Atlanty. Zápas JAR může být klíčový z hlediska boje o postup do vyřazovací fáze, kam z každé skupiny projdou první dva celky a doplní je osmička nejlepších týmů z třetích míst. Základní část zakončí české mužstvo proti Mexiku v tamní metropoli.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 opatrně, pokud jedete ve směru na Prahu, na 47,5 kilometru se srazily 4 nákladňáky, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a tvoří se tam kolony.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Zuzko, díky. Jedna paní na holení za náma, druhá před náma, Meredith Brooks a její Bitch.

0: Meredith Brooks na Rock Rádiu a její 90-ková hitovka Beach, kterou překládat, ne, no Čubička, něco takového by se to dalo asi.
1: Prostě nepřekládej to.
0: Dobře, tak já to nechám přeložený potom na někdy jindy. Máme necelých 8 minut po půl devátý a to znamená jediný, že konečně rozdáváme.
1: Ano, máme tu jednu klimatizaci navíc, takže mobily do ručky.
0: Navíc, jo.
1: Navíc pro jednoho z lidí.
0: A byla pro mě.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres!
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
8: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
9: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
10: Domanský.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
12: Ekokom.

0: rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: V 8 hodin 41 minut rozdáváme první z řady klimatizací Senkur, která rychle ochlazuje místnost, odvlhčuje a ještě navíc čistí vzduch pro lepší klima doma. No a toto nejlepší klima doma bude mít Pepa z Prusinovic. Dobrý ráno, přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno, zdravím.
1: Jseš tam ještě, neodešel jsi někam, dobrý. Nazdár. Prosím tě, klimuška Senkor, ty jsi psal, že by se vám hodila do domečku na osvěžení. Vy máte domeček?
3: Ano, ano. Ještě zlivě jsem slyšel teďka, omlouvám se.
2: No, ptá se tě, jestli máte domeček.
1: Jestli máte domeček?
3: Máme domeček. Čistě po rekonstrukci si rekonstruujeme, takže se nám to bude hodit.
2: Takže jsi vybral pracháče, to jsi vybral špatně, měli jsme to nějakým chudákům rozdat. Ale my si to ještě rozmyslíme, my jdem volat po druhý, jo?
1: Prosím tě,
3: děkuji.
1: Když jsme u těch domečků, to jste nějak podědili, nebo jste koupili, zadlužili jste se na 3 generace dopředu?
3: Tak, zadlužili jsme i naše děti vlastně, aby jsme mohli mít domeček.
2: Tak to jsi mě trošku uklidnil, Pepíčku, tak to je v pořádku. Jestli jste zadlužený ještě na pravnou čata, tak to je v pořádku. To
3: nějak tak to, v dnešní době to nevím, tak to, no.
2: No tak aspoň vám tam nebude teplo, což se vyplatí.
3: No, což se hodí, na starý bareček to se hodí.
1: No a máte aspoň třeba 3-patrový barák, že byste pak museli pořídit těch klimatizací víc, nebo budete chladit třeba jenom v kuchyni, nebo?
3: No, jenom tak v kuchyni, takým krcálku tam.
1: Máte jenom krcálek, tak to mám radost, že jste se zadlužili, máte krcálek.
2: Vy jsme nějaký přejícní, taková přejícná dvojice, to se hned poznám.
1: Ne, my samozřejmě nebudeme zlí, moc gratulujeme. Já jsem koukal na Facebooku, že seš tam vyfocený se svojí paní, že to není ani asi tak dávno, co jste měli svatbu.
3: No, je to asi 5 let bude, no.
1: Ježiš, to je krásný. No tak hele, k výročí, paní nás poslouchá nebo neposlouchá?
3: Myslím si, že ne.
1: No tak to až jí zavoláš, ta radostí vyskočí z okna, tak možná opatrně, hele.
3: Dobře, já jí řeknu, až se podsadí radši.
1: Tak prosím tě, moc gratulujeme. Klimuška dorazí, Pepičku, měj se krásně, paní od nás pozdravuj a zase se někdo zvy.
2: Měj krásný pondělí, díky. Ahoj.
3: Díky vám taky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor.
2: No a teď už další muzika, Panoptiko, Noc v opeře.

0: 9 minut před 9 na Rock Rádiu Alien and Farm. Jejich zpěvák Dryden Mitchell dneska slaví krásný kulatý 50. Tak jim přejem všechno nejlepší. No a před asi půl hodinkou jsme tady mluvili o tom, že Alice Cooper nedávno ztratil kreditku a málem o něco přišel, ale ty si teďka o víkendu údajně trošku jako podobně na něčem skoro vydělala.
1: No málem, ale málem jsem taky byla v celé předběžného zadržení.
0: Co pak si dělala?
1: Prosím tě, šla jsem tankovat na benzínku, tak si hezky natanku, dám si k tomu kávičku, zaplatím. Říkám, paní, támhle ten stojan za 1000 korun na káva. Ona, jo, jasně, teď mi to tam namarkovala, já jsem to pípla, jsem u toho telefonovala s kámoškou, takže jsem to nějak moc jako neprožívala, že jsem se nekoukala na částku, kterou mi účtovala, nebo tohle, prostě jsem to klasicky pípla, šla jsem pryč.
0: To někdo dělá, jedu, že se kouká si na částky, já se teda nekoukám
1: já
0: nikdy.
1: Já taky ne. No a poslouchej, a jedu si dál, že jo, tak jako třeba 20 minut, volám dál s tou kamarádkou a najednou cizí číslo. Říkám, hele, to je divný, jako, já to radši vezmu, jo. Načež mi volá paní, dobrý den, tady je paní z benzínky a máme tady policii. A já úplně říkám, Ježíš Kriste, co jsem,
0: gratuluju,
1: co jsem udělala. A ona říká, no, vy jste jako zaplatila jenom to kafe. A jako, a prý, máme vás tady na kamerových záznamech. Já říkám, no, ale já jsem vám jasně hlásila, že kromě té kávy platím ten stojan číslo 5 nebo kolik a že jasně, tam mám za 1000 korun benzín. Takže jsem málem okradla tady benzínovou čerpací stanici o 1000 korun. Ale bohužel mi to teda neprošlo. No, takže tak. Dopadlo to všechno dobře. Poslala jsem 1000 korun a nikdo mě nepronásledoval ani v policejním voze. Z čeho bych měla asi mrtvici, jako si myslím, jo, když bych najednou na té dálnici viděla ty blikačky za sebou, tak bych asi docela se bála, co jsem jako provedla.
0: A teď ta realita. Ty na telefonu, počkejte, nějaká bába v Otrově, zaplatím kafe. Cože zaplatíte? No zaplatím kafe. A že. Jo, tak já tam dám do kafe. Jo, jo, na schánu. No, pít 20 korun.
1: Nějak takhle to probělo. Ale všechno dobře dopadlo, jsem tady s vámi, takže...
0: Přátelé, dejte si pozor, Mercedes, bílé barvy, SPZ, to si nepamatuju, ve kterým jezdí tady blondětá paní, krade naftu
1: na
0: a benzín, nebo na co jezdíš?
1: Saju to brčkem, na benzín.
0: Já jsem si říkal, proč to máš ty demižony?
1: Jo, to já vždycky odsaju něco do demižonu a oni to bohužel mají na kamerách, takže je to pak trapas jako teď vo víkendu. No,
0: no tak zdravíme paní na benzínku, děkujeme za zábavu a zdravíme i vás ostatní, protože bude za chvíli 9, tak my se loučíme.
1: Mějte se krásně, páčík, slibáčík.
0: A teď už Google Dolls, Iris, taková romantiárna před 9.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl.

0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
3: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
4: Rock Radio. Zprávy.
5: Hezké dopoledne, máme minutu po deváté, jsou tu další zprávy. Volby do poslanecké sněmovny by teď vyhrálo vládní hnutí ANO s 31,5% hlasů. O druhou příčku by se dělili opoziční Starostové a nezávislí a ODS se ziskem 15,5% hlasů. Vyplývá to z výsledků průzkumu Trendy Česka, který na přelomu května a června pro Českou televizi zpracovala agentura Kantar.cz. Americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením 100% cla na francouzská vína, pokud Francie neodstraní daň z digitálních služeb. Ta se vztahuje na velké americké technologické společnosti, jako je Google, Amazon, Meta Platforms nebo Apple. Unijní ministři zahraničí budou na dnešním jednání v Lucemburku řešit ruskou agresi proti Ukrajině, nejnovější vývoj na Blízkém východě i vztahy mezi Evropskou unií a Čínou. S ministry se prostřednictvím videokonference spojí šéf ukrajinské diplomacie. Švédští fotbalisté porazili na mistrovství světa ve skupině F v Mexiku Tunisko 5-1 a jsou v čele tabulky. Švédové jsou prvním týmem v historii, který postoupil na světový šampionát, aniž by v kvalifikaci vyhrál jediný zápas.
4: Rock Radio. Počasí.
5: Dnes bude oblačno, z počátku místy polojasno a na severu a severovýchodě čekáme ojediněle přehánky. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23.
6: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
4: Rock Radio. Doprava.
5: Bouralo se v Brandýse nad Labem na Pražské ulici, kde se srazily dva osobáky. Dvě auta v sobě jsou taky na Litovelské v Olomouci. A pozor si dejte na nehodu, která se řeší v Plzni na Lobeské.
6: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokový dopoledne.
7: To už je to hotový.
5: To už je
7: hotový. To bylo strašně rychlý. Já jsem totiž přemýšlel nad tím, jak si tady řekla ve zprávách o sportu, že jsou Švédové jako jediný tým, který postoupil, aniž by vyhrál. Tak jsem si vzpomněl totiž na takovou krásnou příhodu, která se stala na olympiádě v roce 2002 v rychlobruslení, kdy jeden Australan, který nevyhrál ani jeden zápas, vlastně v podstatě vyhrál až ten poslední, a to díky tomu, že všichni čtyři popadali, jo, tak získal zlatou medaili. A on se tomu sám divil. A dokonce to byl takovej fórek, že byl na známkách a tohle. On tam jel už jako outsider, on byl nejstarší, jako jo, už měl zenit za sebou, jenom aby doplnil sestavu. No a povedlo se mu právě prokličkovat všechny ty, že vždycky vyšlo. Všichni popadali a on dojel do cíle jako první.
5: Jo, to je krásný.
7: A to se mu stalo a takhle získal medaili, tak jsem si na to vzpomněl, že krásný příběh, nevím, jak se jmenoval, možná některý posluchači to budou vědět, ale ještě tak si dejte olympiádu rychlobruslení 2002 a koukněte se na to, myslím, že je o tom i nějaký stream udělaný, že to je prostě něco neuvěřitelného.
5: Já vím, že byl i takovýhle běžkař někde na olympiádě, který nikdy nestál vlastně na běžkách, jenom to trénoval někde na Jamajce. Ale dostal možný, se tam, jako, dostal se tam.
7: A tady to fakt byl krásný příběh, že oni tam všichni se pomlátili, on jel úplně za nima někde, jako daleko, víš, už se tak jako díval se po krajině a říkal si, no tak zítra poletím, kolik mi to letí. A najednou tam všichni sebou řízli v zatáčce a on vyhrál zlatou medaili. No tak vidíte. Tak jo, Zuzko, děkujeme, rokový dopoledne, 5 minut po 9. hodině s vámi Kamila, pojďme na komunál.

0: Legendární kesáci na Rock Rádiu 9 hodin a 20 minut. Dneska máme 15. června. Pojďme se podívat na historický okýnko, v podstatě oslavit narozeniny dvou výborných zpěváků a myslím si, že taky z významných kapel, který se zapsali do rockové historie. Jednak 80. narozeniny dneska slaví Noddy Holder, což je ex-zpěvák kapely Slade, ve který působil do roku 1992, takže v podstatě se dá říct, že s ní zažil to nejdůležitější a nejzásadnější, což je vlastně pravda. Pak to zabalil a od té doby Slade hrajou bez něj, tak nějak v takové formě, podobně třeba jako Sweet, že někteří fanoušci jsou schopní akceptovat a někteří zase ne. Ale důležitý je, že Noddy se opravdu podepsal pod to zásadní v této kapele a dneska slaví 80. narozeniny. Je pořád mezi náma, což je skvělý, takže mu přejeme všechno nejlepší, stejně tak jako zpěvákovi Uriah Heep Bernie Shawovi, který má dokonce i českou nit na nás napojenou, protože si vzal manželku tady od nás, nebo ženu. Takže ten slaví dneska o něco míň, 70. narozeniny. A je taky pořád mezi námi, to je důležitý, ale hlavně je pořád aktivní a čilej, protože Uriah Heep fungují a dokonce za několik dní nebo měsíců, nebo jak je to, nevím teďkon, ale vím, že by měli dorazit sem k nám do České republiky a odehrát koncert. Tuším, že to je v Pardubicích, nevím, nejsem si jistý. Každopádně důležitý je, že Uriah Heep pořád fungují a Bernie je jejich součástí už 40 let. Takže přejeme všechno nejlepší k narozeninám a pojďme na další muziku. Guns N' Roses, Beast in Black a dáme si i Luci.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tak co koupelna, hotová?
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
4: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co?
5: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
6: Ventilatory.cz.
7: Housebrand Café, per favore?
8: Si, signora.
9: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
10: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
11: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
12: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Potisk dárky, Belavil, CZ.
16: Odplouvám kránu na katamaránu.
17: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
16: Odplouvám kránu na katamaránu.
17: www.pragboat.cz.
16: Už vím.
17: Tak vzhůru na palubu.
18: Potřebujete dětské kolo?
19: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
18: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
19: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
18: Raskal
19: a Bíny.
18: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
19: happysport.cz.
6: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady.
7: 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.

0: Ágoši. Rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Na Rock Rádiu Lucie a Daniela v 9 hodin a 39 minut. Lucie zítra vystoupí v Českých Budějovicích. Týden v Letňáku uvítá právě kapelu Lucie, a to 16.6. v Hájíčku, tedy v letním kině, tak pokud byste chtěli vyrazit Budějčáci a okolí, nebo i z většího okolí, protože koncert Lucie určitě bude stát za to v takovým krásným prostředí, který tam v Českých Budějovicích máme, takže vám to závidím, nevím, jestli se tam dostanu, ale každopádně vy, co tam vyrazíte, tak si to užijte. Bude to stát za to, stejně tak, jako bude stát za to páteční program 19. června, kdy se Rockin' Town přesune do Pardubic a vy se můžete těšit na kapely Koblížky, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor. No a samozřejmě tam bude i náš tým Rock Rádia. Festivalem vás provede Petr Janda, ne teda Petr samozřejmě z Olympiku, ale jeho vnuk Petr Janda, který ho znáte z našeho odpoledního vysílání, takže se na něj můžete těšit stejně tak jako na naše slušné holky, který vám přivezou i slušný merch. No a teď to podstatný, pokud se tam chystáte a nemáte ještě lupeny a je vás víc, tak stejně tak jako na předošlý rokyny vám dáme možnost získat 10 lupenů pro celou partu. Systém je úplně stejný jako v těch předchozích rokinech, to znamená, že na náš e-mail studio@rokoviradio.cz pošlete fotku celý svojí party, se kterou byste chtěli na Rockin' Pardubice vyrazit. No a čím bude originálnější, tím lepší, protože má pak větší šanci zaujmout naši porotu, která rozhodne, a to konkrétně ve čtvrtek, o tom, kdo z vás tedy lupeny dostane a vyrazí. Čas máte do čtvrtka 18. do 15. hodiny, pak se to uzavře a v pátečním rokovém rozjezdu se dozvíte, kdo z vás tedy vyrazí 19. června v pátek do Pardubic na Rockin' Town.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a my jedeme dál. Kulturní tipy a pak si dáme Rammsteiny, Tanju Novou, skladbu Nostalgie a budou taky Whitesnake.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Trenýrkárna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
5: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenýrkárna.cz.
6: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
9: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
8: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
9: No, to by šlo.
8: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Trautenberg.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Vypsaná fixa.
10: Krucipisk.
11: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
10: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
11: www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
15: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. Senkor.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
9: Střešní okna Fenestra.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. OSVČ čekají od července změny. Týkají se výše a placení měsíčních záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Detaily přidává z České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
1: Tato změna se dotýká těch OSVČ, které mají v současnosti zálohy na pojistné ve výši 5720 korun a následně jejich pojistné pro celý rok 2026 je taktéž stanoveno ve výši minimálního vyměřovacího základu.
0: Informace týkající se změn v placení nebo vrácení části plateb OSVČ podají příslušné finanční úřady. Pákistánský premiér oznámil dosažení mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Oficiální podpis se má uskutečnit v pátek ve Švýcarsku. Dosažení dohody s Íránem vzápětí potvrdil i americký prezident Donald Trump. Hokejisté Caroliny po 20 letech získali Stanley Cup. V šestém zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Carolina boji o Stanley Cup prolétla suverénním způsobem. V průběhu playoff prohrála pouhé 3 zápasy a došla si pro druhý Stanley Cup v klubové historii.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Tak jdeme ještě na počasí, dneska bude polojasno až oblačno, už bez srážek, kromě teda severovýchodu, no a denní teploty mezi 18 až 22 stupni Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Jdeme do Děčína. V ulici Jiřího z Poděbrad je hlášená nehoda dvou osobních aut. Počítejte tam s omezením, stejně tak jako v Praze v ulici Nuselská. Tam se srazily dvě osobní auta, tam se chviličku zdržíte. Tak opatrně a šťastnou cestu.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
2: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
3: Kamil Drába, zdraví a přeju vám hezký dopoledne. Pondělní s datem 15. června máme něco málo po 10. hodině a samozřejmě je tady spousta muziky. Teď jsme hodně mluvili, tak si pojďme zase chvíli hrát. Dáme si Green Day, Seether a na začátek Daniela Landu.

0: Ukázka z geniálního alba Master of Rings z roku 1994 kapela Halloween, první s Andy Derisem. Dlouho jsem mu nemohl přijít na chuť, protože jsem miloval éru, nebo miluju éru s Michaelem Kiskem, ale časem jsem se k němu probral a začal jsem mít i tu následující éru velice rád a musím říct, že dneska desku Master of Rings hodnotím hodně vysoko. Myslím si, že jí mám fakt někde možná na čtvrtým, pátým pořadí hned za Klíčema, takže je to geniální album. Fakt se povedlo od začátku do konce. Akorát tady jsem se nachytal, protože vždycky říkám, nepřistupujte k album s nějakým předsudkem, že už to není ono a tak dál. Zbytečně se odrazujete od výborného poslechu a tady si musím nafackovat, protože přesně tady jsem udělal to, co vždycky všem vytýkám, že tady jsem fakt jako přistupoval k té kapele v tom smyslu, že Michael Kiske odešel a už nevíme, co se bude dít. A myslím si, že ten první poslech mě úplně nechytil. Tak jak říkám, nafackoval jsem si a deska je skvělá. Stejně tak jako celá éra s Andy Derisem, protože on je fakt výborný, sympaťák, skvělý člověk. A musíme říct, že i on, nebo respektive hlavně on má velký podíl na tom, že Michael Kiske je zpátky a že spolu tvoří tak skvělou dvojici, protože Michael Wakeyard říkal, že pokud by Andy Deris měl problém s Michaelem Kiskem, nebo respektive pokud by si nesedli, tak by k žádnému reunionu nedošlo, protože oni dva se setkali, odjeli spolu na týden, dva, někam úplně mimo a snažili se k sobě najít cestu, což se povedlo dokonce tak moc, že Michael Kiske se odstěhoval na Tenerife, kde Andy Deris bydlí a koupil si tam barák, aby byli spolu blíž, protože našel novýho přítele. Takže to je skvělý, jak si takhle sednou a hlavně, jak říkám, myslím si, že na to má velkou zásluhu právě zpěvák Andy Deris, což je obecně jako docela takový nevídaný, že vlastně nástupce ikonického zpěváka ho vlastně přijme, pozve zpátky a dá mu prostor na pódiu, což se většinou neděje, protože většinou právě ty egomaniaci nechtějí toho bývalého hvězdního zpěváka pouštět k sobě, aby jim jakože neurval ten pocit, nebo respektive to místo na tom pódiu, tak to je neuvěřitelný. Andy Deris má prostě velký srdce. Joan Jett za chvíli, dáme si Dimitri a taky Biffy Clyro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yeso!
5: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar!
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Nickelback, Sunday na Rock Rádiu, 10:39, to je aktuální čas. Pojďme se podívat na náš web rockovýradio.cz a na nabídku 3 alb rockovýho referenda. Ta už je tam pověšená a vy můžete hlasovat. Podíváme se do devadesátek a já teda musím říct, že všechny 3 desky jsou naprosto luxusní a nevím, který dát hlas, protože mě všechny provázely mojím mládím a mám k ním emoční vztah. Takže těžko rozhodnout, ale naštěstí jste tady vy, posluchači Rock Rádia, a vy to uděláte za mě a taky je to tak správně. V nabídce je album Macbeth z roku 1992, jejich prvotina v angličtině. Možná si pamatujete skladbu Galaxy, která vyšla taky na Rockmapě 4, ale hlavně na albu Celistvím, který vyšlo v roce 1992. A já teda musím říct, že za mě je to hudební skvost českých rockových dějin, protože tohle album se fakt povedlo od začátku do konce. Jak vždycky říkám, že třeba Anděl na útěku od Craysonu je od A až do Z prostě luxusní, tak tahle ta deska je taky. Prostě od začátku do konce skvělý písně, skvěle udělaný album, tak to je v nabídce číslo 1. Pak je tam Perfektní svět od Maťa Ďurindy, což je solová deska v takovým útlumu Tublatanky, kdy vyšla. On měl pár písniček, které se úplně do Tublatanky nehodili a chtěli zpracovat solově. A vyšla tak trošku, bych řekl, upozaděná v zájmu, co se týká roku 1997. Tam to bylo trošku všechno jinak. A zapadla zbytečně, ale já jí mám v povědomí a moc jí vážím, je skvělá. Maťo Ďurinda tam složil a napsal úplně jiný písně, než skládá standardně pro Tublatanku, a mluví se o tom, že by tahle ta deska měla dojít k reedici, takže nakonec ji budeme moct třeba koupit i na LPčku, což já bych velice uvítal. Každopádně v nabídce pod číslem 2. No a poslední Merlin a jejich prvotina z roku 1992, samozřejmě Dan Horina, který tady nedávno byl, tak tohleto album v reedici už je. A hlavně i tenkrát vyšlo už taky trošku pozdě, ale pořád ještě zamíchalo hudební historii rockových dějin, takže tuhle tu desku si můžete vychutnat pod číslem 3 a dát jí hlas. Tak jestli tam máte svýho favorita, nějakou svoji oblíbenou desku z týhletý éry, tak zahlasujte a uvidíme, jak to nakonec dopadne, a v sobotu večer si vítězný album pustíme. Teď si pustíme Twisted Sister, dáme si Bad Wolves, anebo taky Harley.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebej ho, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Mám barák děravej, mě do post telefičí, snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
2: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
3: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
2: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla, byl,

0: máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
4: Těšíme se na vás.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Další mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Decfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dec platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Decfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dec.cz.
1: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
2: www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Rock Radio. Zprávy.
3: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Zavádění vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost provozu na tratích transevropské železniční sítě. Ostatní přínosy ale naplněny nebyly a ke zrychlení provozu a vyšší kapacitě tratí to zatím nevedlo. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že zvýšení bezpečnosti cestujících bylo hlavním cílem zavádění ETCS. Ceny ropy padají, klesly na nejnižší úroveň od března po oznámení, že USA a Irán v pátek podepíšou memorandum o mírové dohodě. Kontrakty na nákup severomořské ropy Brent zlevnily na necelých 84 dolarů za barel. Sedmý finálový zápas dnes rozhodne o tom, zda se basketbalovými mistry stanou obhájci titulu z Nymburka nebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Takové vyvrcholení zažívá domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Zápas začne v 17 hodin v Praze na Královce.
0: Rock Radio. Počasí.
4: Dneska bude polojasno až oblačno, už bez srážek, kromě teda severovýchodu. A teploty mezi 18 až 22 stupni Celsia.
5: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: No a ještě se podíváme na silnice, začneme v Trutnově, v ulici Prokopa Holého je nehoda autobusu a osobního auta, na místě je policie a je to tam v tuhle chvíli uzavřený. Tak tudy neprojedete, nebo si prostě hold postojíte a budete si muset počkat. Tak to radši oběďte. No a ve Znojmě si dejte pozor v ulici Jarošova, tam překáží v provozu nehoda dvou osobních aut, tak projíždějte opatrně.
5: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Elektrický oběd.
4: Jdeme na elektrický oběd. 3 minuty po 11. hodině startuje takhle při pondělku, tedy ten první elektrický oběd v tomto týdnu a vy si můžete diktovat muziku, kterou byste chtěli slyšet a bude-li to v naší moci, tak vám přání rádi splníme. Pište na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obed@rokovyradio.cz. S vámi je šéf kuchař Kamil Dráb a já vám přeju dobrou chuť.

Tak to byly Cure, který nám odstartovali dnešní elektrický oběd a teď už pojďme na první přání. Napsal jistý chlapec, který zdraví a chtěl by nechat zahrát něco od Slayera, jak tady píše. Díky, pozdravujem z Trutnova. Tak já ti samozřejmě něco od Slayera zahraju, jen si neřek, jestli to má být od Kerryho Slayera, nebo Jeffa Slayera, nebo Toma Slayera, nebo Davea Slayera. Tak nevím, koho si mám vybrat, ale od toho Slayera ti teda něco zahraju.

Tak tohle byl Aerosmith, který jsme si na Rock Radio dali v elektrickém obědě. Chtěl to slyšet Honza, další muziku chce slyšet někdo, kdo se nepodepsal, ale píše, jestli by byla možnost zahrát něco od Kaťáků. Díky moc. Jdeme si dát V tomhle nejedu.

0: Rock Rádio. Elektrický oběd.
1: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
2: Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
6: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
7: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
6: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
8: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
9: A jak to děláte?
8: Jednoduše, jsme Siegel.
10: www.siegel.cz.
11: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
14: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
15: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
16: Ekokom.

V elektrickém obědě jsme si dali Battle Beast a zařídila to Jana a další píseň zařídila Ivča, která zdraví a chtěla by nechat zahrát Panoptiko pro mého miláčka Peťulku, který se právě vrací po týdnu domů, že se na něj moc těším a posílám pusu, tady dává jakože smajlíka, díky Ivča. Tak Ivčo, to je fajn, že se na sebe těšíte, tak ať si to pořádně užijete a tady máte Panoptiko.

Tak jsme zaspomínali na starou éru kapely Rainbow. Rok 1983, Joel Turner u mikrofonu, z mikrofonu Street of Dreams. Píseň, kterou chtěl slyšet Robert v dnešním elektrickém obědě. Jdeme na další přání a to zní takto. Krásné pondělí, Kamile, zahraj prosím mě a mému manželovi Martinovi na cestu z letiště domů. Nějakou písničku od Halloweenu přiletěli jsme z Dovči a týden je neslyšeli. Maťo miluje, tady je napsal. Tak takhle je to. Maťo, miluji. Vám pouštím pěkně na návrat z dovolený Halloweeny.

0: Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Elektrický. Rock Rádio. Elektrický oběd. Oběd.
1: Hausbrand Café per favore?
2: Sì, signora.
1: Hausbrand Café per favore?
2: Sì, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý pamí poraděj, jinak jsem poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: Atención, señoras y señores, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Čete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro
2: dospělé.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Tres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
2: Přihlaste salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás na. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Barašar.
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem.
1: Děkuju, Leničko.
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let.
4: Oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri. Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
4: Chcete také zažít
5: spolu.
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám
4: chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí.
4: Zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí.
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady
2: 50 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z 10. Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z 10. Lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
6: firma na zážitky.
2: CZ.
6: Zážitky.
2: CZ.
7: Aratatarararatatky.
2: CZ.
7: Aratatarararatatarky, ratatarky, ratatarararata. Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Byla byl, tatarararata. Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Byla byl. Potisk, dárky, byla byl. CZ.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
8: CZ. Co se tady děje?
9: Co se chystá?
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá? Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Test 3 dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úspor BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery.

0: úsporný supermobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Pojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km. 50 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com, lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo dát Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí 90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Že narozeně tady píše, že narozeniny by býval, ale taky oslavil můj bratr, že narozeniny by býval, ale taky oslavil můj bratranec. Narozeniny by býval, ale taky oslavil můj bratranec Milan, a to 49. by býval, ale taky oslavil můj bratranec Milan, a to 49. býval, ale taky oslavil můj bratranec Milan, a to 49. Tak taky oslavil můj bratranec Milan, a to 49. Tak právě pro něho bych tam dolů chtěl nechat zahrát Kinga Raimonda a píseň Abigail. Raimonda a píseň Abigail. Díky moc, Martin. Tak to si zahrajeme stejně tak jako Linkin Park, který chce slyšet Petra, a tím je to uzavřený. Dnešní elektrický park, který chce slyšet Petra, a tím je to uzavřený Danovi, který s vámi už za chvíli rozjede rockovej voraz. No a teď si pojďme dát Kinga Raimonda. Teď si pojďme dát Kinga Raimonda.

Bryan Adams na Rock Rádiu v elektrickém obědě, muzika, kterou zařídil Luboš. Bryan Adams na Rock Rádiu v elektrickém obědě, muzika, kterou zařídil Luboš. Adams na Rock Rádiu v elektrickém obědě, muzika, kterou zařídil Luboš. Mám tady další zkaz a ten je od Martina, který píše, že včera oslavil náš král King Diamond, svý 70. narozeniny. To my víme, slavili jsme s ním na Rock Rádiu, takže jste si ho užili do sytosti. Nicméně tady píše, že s ním na Rock Rádiu, takže jste si ho užili do sytosti. Nicméně tady píše,

0: AEG nyní pořídíte se slevou až 20%. Spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
1: To je
0: nyní pořídíte se slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: Datart. Pořídíte se slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialist. Až 20%.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialist.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahé značky, ani levný čínský
2: kahao.
3: Nekupujte drahé značky, ani levný čínský s***ky. Jas, nekupujte drahé značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám drahé značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Chutná jako krásný.
3: Bez potisku CZ.
4: Chutná jako krásný.
3: Bez potisku CZ.
4: Chutná jako krásný
3: CZ.
4: Chutná jako krásný sen. Vůni bude. Chutná jako krásný sen. Vůni. Chutná jako krásný sen. Vůni budeš omámen. Chutná jako krásný sen. Vůni budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká krásný sen. Vůni budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen. Vůni budeš omámen.

0: Nejlepší výběr. Nejlepší výběr, nejnižší. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benena. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech, či nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech, Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. CZ.
1: Angry Birds, kosmetika, co má Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, ža. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci fun. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci funkčí věci. Lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci funkčí věci. Anagr i pot i sporek, žádný keci funkčí věci. Anagr i žádný keci funkčí věci. Anagr i bej keci funkčí věci. Anagr i B.A.R. dosamčí věci. Anagr i B.A.R. dosa.cz. Anagr i B.A.R. dosa.cz.
2: Tatart
1: B.A.R. dosa.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart
1: dosa.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy
1: .cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20 cenu. Velké spotřebiče AEG.

0: Okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem. Okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra.
1: Fenestra
0: již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra.
1: Fenestet. Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra.
1: Fenestra.cz.
0: Tra? Ano, česká střešní okna Fenestra.
1: Fenestra.cz.
0: Okna Fenestra.
1: Fenestra.cz.
0: A Fenestra.cz.
1: CZ.

0: Farma Vraňany, vaše nejsladší...
1: Carmen, Carmen, Carmen!
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. A teď nejsladší jahody.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke
0: jahody.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až... A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty. Nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun s darmhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun s darmhodněním v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro
2: Nissan.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze? Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Střešní okna Fenestra.
0: Fenestra?
4: Ano.

0: odlehli v Jihlavě, Dánsku. Poslední turnaj základní části Evropské ligy čeká české volejbalisty tento týden v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem.
1: Dnes čekáme převážně velkou oblačnost ve východní polovině území během dnes lokálními přehánky. Nejvyšší denní teploty
2: Obešlo se tam bez zranění, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
1: Rokovej poraz. A já vás zdravím, rokeři, je pár minut po 12. hodině. Rokovej poraz s Danem tohohle týdne. Já jsem tady ve čtvrtek nebyl, v pátek jsem nebyl, kde jsem ve čtvrtek byl, v pátek jsem nebyl, ale to s vámi rozeberu až v příštím vstupu. Si řekneme něco o Rock for People a teď si pustíme nějakou hudbu Mr. Big Škvor, nebo Korpiklání.

0: Rádio. Zprávy Rádio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Začal.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Začala platit letní změna jízdních řádů. Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Začala platit letní změna jízdních řádů. Bělak. Začala platit letní změna jízdních řádů regionálních vlaků. Někde dojde jen k jízdních řádů regionálních vlaků. Někde dojde jen k malým úpravám, které zlepší nabídku spojení jízdů regionálních vlaků. Někde dojde jen k malým úpravám, které zlepší nabídku spojení. Jinde půjde o změnu v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Podrobnosti má mluvčí s dřívějším začátkem letních prázdnin. Podrobnosti má mluvčí Českých drah Vanda Rajnochovatkem letních prázdnin. Podrobnosti má mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová prázdnin. Podrobnosti má mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Na Olomoucku dojde v
1: podrobnosti má mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě
1: Nochová.
2: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince E v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2. Modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk Uničov Přerov Nezamyslice Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech.
1: Tělo dosud pohřešované osoby našli chorvatští potápěči v plachetnici, která se v neděli potopila s českou posádkou po srážce s katamaránem u Splitu. Počet obětí lodního štěstí s katamaránem u Splitu. Počet obětí lodního neštěstí tak vzrostl na 4 na palubě u Splitu. Počet obětí lodního neštěstí tak vzrostl na 4 na palubě plachetnice bylo v době nehody 8 Čechů. 4 skončili v nemocnici. Jejich stav není vážný.
3: Čeští volejbalisté utrpěli v evropské lize po třech výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli v Jihlavě Dánsku.

0: to udělali jako úplně nenadchlo, mě ten baby metal úplně nikdy jako nevzal. A tak pak jsme bloudili, koukli jsme se po metal úplně nikdy jako nevzal. A tak pak jsme bloudili, koukli jsme se po stánkách, nikdy jako nevzal. A tak pak jsme bloudili, koukli jsme se po stánkách, nevzal. A tak pak jsme bloudili, koukli jsme se po stánkách, stavili jsme se na výborný. A tak pak jsme bloudili, koukli jsme se po stánkách, stavili jsme se na výborný. Bloudili, koukli jsme se po stánkách, stavili jsme se na výborný. Spočtejna se po stánkách, stavili jsme se na výborný. Spočtejna pivko, nebudu jmenovat. Stavili jsme se na výborný. Spočtejna pivko, nebudu jmenovat název. Stavili jsme se na výborný. Spočtejna pivko, nebudu jmenovat název. Tak bylo tam mandarinkový výborný. Spočtejna pivko, nebudu jmenovat název. Tak bylo tam mandarinkový, to bylo fakt skvělý. Spočtejna pivko, nebudu jmenovat název. Tak bylo tam mandarinkový, to bylo fakt skvělý. To byla nějaká 14. Pivko, nebudu jmenovat název. Tak bylo tam mandarinkový, to bylo fakt skvělý. To byla nějaká 14. Název. Tak bylo tam mandarinkový, to bylo fakt skvělý. To byla nějaká 14. Tak jsme to řízli z normálně. Bylo tam mandarinkový, to bylo fakt skvělý. To byla nějaká 14. Tak jsme to řízli s normálním, tak jsme to udělali kový, to bylo fakt skvělý. To byla nějaká 14. Tak jsme to řízli s normálním, tak jsme to udělali takový řezaný pivko ovocný. To řízli s normálním, tak jsme si to udělali takový řezaný pivko ovocný. No a šli jsme na paparouč, tak to byla něm, tak jsme si to udělali takový řezaný pivko ovocný. No a šli jsme na paparouč, tak to byla klasika osvědčená, řezaný pivko ovocný. No a šli jsme na paparouč, tak to byla klasika osvědčená ovocný. No a šli jsme na paparouč, tak to byla klasika osvědčená. Ty se nám líbily, byly skvělý. No a šli jsme na paparouč, tak to byla klasika osvědčená. Ty se nám líbily, byly skvělý. Jsme na paparouč, tak to byla klasika osvědčená. Ty se nám líbily, byly skvělý hudebně. No a pak měl být velký. To byla klasika osvědčená. Ty se nám líbily, byly skvělý hudebně. No a pí finále Limp Bizkit a to bylo úžasný. Já je viděl podruhý, užil jsem se je zase po 12 letech. Skit a to bylo úžasný. Já je viděl podruhý, užil jsem se je zase po 12 letech. Úžasný. Já je viděl podruhý, užil jsem se je zase po 12 letech. Byli fakt po 11. Já je viděl podruhý, užil jsem se je zase po 12 letech. Byli fakt po 11. Užil jsem se je zase po 12 letech. Byli fakt po 11. Byli skvělí kluci. Po 12 letech. Byli fakt po 11. Byli skvělí kluci. Fred vytáhl dva mladí skvělí kluci. Fred vytáhl dva mladí kluky na pódium, kde s něma. Fred vytáhl dva mladí kluky na pódium, kde s něma. Jakoby zpíval, sice kluci dobrý neuměli. Vytáhl dva mladý kluky na pódium, kde s něma jakoby zpíval, sice kluci dobrý neuměli úplně zpívat. Pódium, kde s něma jakoby zpíval, sice kluci dobrý neuměli úplně zpívat, ale zážitek to byl skvělý, bylo to fajn, že takhle vytáhne mladý kluky a Genzí si to pořádně mladý kluky a Genzí si to pořádně užil. I lidi jako pa a Genzí si to pořádně užil. I lidi jako pařili, i mladí, co jsem koukal, Genzí si to pořádně užil. I lidi jako pařili, i mladí, co jsem koukal, který jakoby to pořádně užil. I lidi jako pařili, i mladí, co jsem koukal, který jakoby už tu kapelu nemůže. I lidi jako pařili, i mladí, co jsem koukal, který jakoby už tu kapelu nemůže. Některý už skoro jako třeba. I lidi jako pařili, i mladí, co jsem koukal, který jakoby už tu kapelu nemůže. Některý už skoro. Už tu kapelu některý už skoro jako třeba nemusí znát, tak se mi to líbilo, takže hodnotím tu kapelu některý už skoro jako třeba nemusí znát, tak se mi to líbilo, takže hodnotím 9 z 10, některý už skoro jako třeba nemusí znát, tak se mi to líbilo, takže hodnotím 9 z 10, rok třeba nemusí znát, tak se mi to líbilo, takže hodnotím 9 z 10, rok, škoda toho počasí, málo míst na sezení, ale festival dobrý, tak třeba zas někdy. Málo míst na sezení, ale festival dobrý, tak třeba zas někdy jindy. O tom si povíme. No a my si pustíme málo míst na sezení, ale festival dobrý, tak třeba zas někdy jindy. O tom si povíme. No a my si pustíme AC/DC, festival dobrý, tak třeba zas někdy jindy. O tom si povíme. No a my si pustíme AC/DC, Coldplay, Simple Plan, zas někdy jindy. O tom si povíme. No a my si pustíme AC/DC, Coldplay, Simple Plan. O tom si povíme. No a my si pustíme AC/DC, Coldplay, Simple Plan, anebo Kabáty. No a my si pustíme AC/DC, Coldplay, Simple Plan, anebo Kabáty, kdo ví jestli. AC/DC, Coldplay, Simple Plan, anebo Kabáty, kdo ví jestli. Coldplay, Simple Plan, anebo Kabáty, kdo ví jestli.
1: Kdo šetří? Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi za...
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad
1: 3 má za tři.
2: Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostane
1: 3.
2: Za 500 maxi za...

A to byli Mr. Big a jejich Just Take My Heart z roku 1991. A to byli Mr. Big a jejich Just Take My Heart z roku 1991. Mr. Big a jejich Just Take My Heart z roku 1991. A jak jsem říkal, tak jsem ve čtvrtek se byl Just Take My Heart z roku 1991. A jak jsem říkal, tak jsem ve čtvrtek se Heart z roku 1991. A jak jsem říkal, tak jsem ve čtvrtek se byl podívat na Rock for People. My jsme tam vyrazili s kamarádama, co už 17 let chodíme pravidelně. Prezervativy Rokrády a říkám, uděláme takovou srandu, prší. No a pak jsme se dostali dovnitř, že se půjdeme pojít na Baby Metal, tak jsme šli na Baby Metal. Skvělá jako vizuální show. Hudebně mě to nějak úplně nenadchlo, mě ten Baby Metal úplně nikdy jako nevzal. A tak pak jsme...

0: 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000, Maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 1. dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super.
0: Další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned.
0: Do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetřeného června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Níz hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky
0: zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Trénýr.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Trénýr.
1: Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Trénýr. Karna.cz.
1: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Trénýr. Karna.cz.
1: Vždycky něco navíc.
2: Trénýr. Karna.cz.
3: Hej ty. Ne, ty, chceš
2: mít... Trénýrkárna.cz.
3: Hej, ty, ne, ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky...
2: Na.cz.
3: Hej, ty, ne, ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky... Hej, ty, ne, ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky, a nebo třeba kalotky... Ne, ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky, a nebo třeba kalotky... Ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky, a nebo třeba kalotky... Se slevou 30%? Není problém. Mít trenky, boxerky, ponožky, a nebo třeba kalotky... Se slevou 30%? Není problém. Klikni na problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% navští na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na .cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes oběd
3: kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Jde to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénýrkárna.
3: 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénýrkárna.cz.
3: Všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénýrkárna.cz.
4: Jo. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénýrkárna.cz.
5: Tak tohle nevyvětrám.
6: Zase všude tolik vody.
5: Tohle nevyvětrám.
6: Zase všude tolik vody.
5: To je puch.
7: Jak od větra do... Jak od větra do... Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch... Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátor. Od větra do zápach, vlhkost a

0: se vyplatí.
1: Odplouvám
0: jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Odplouvám kránu.
0: 6,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Odplouvám kránu.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Odplouvám kránu.
0: To se vyplatí.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i...
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den může...
1: Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernější... Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z... Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jděte vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrických katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu, si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu, vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo fidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci s tím katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám.
2: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Na akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: www.prague.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu. www.prageboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu. www.prageboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu. CZ.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Vedro jako... Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobil... Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v... Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a na v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
4: Senku.
3: 1999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
4: Senku.
3: 99 korun. Koupíte na Senkor.cz.
4: Senku.
3: Potřebujete 9 korun. Koupíte na Senkor.cz.
4: Senku.
5: Potřebujete dětské kolo.
3: Koupíte na Senkor.cz.
4: Senku.
5: Potřebujete dětské kolo.
3: Ale bojíte se. Senkor.cz.
4: Senku.
5: Potřebujete dětské kolo.
3: Ale bojíte se.
4: Senku.
5: Potřebujete dětské kolo.
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned.
5: Potřebujete dětské kolo.
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
5: Tak si ho půjčte. Potřebujete dětské kolo.
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
5: Tak si ho půjčte. Kolo.
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy. Půjčte a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
5: Vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
5: Raskal.
6: A Bíny.
5: A
6: v Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
5: Raskal.
6: A Bíny.
5: A teď navíc se slevou.
6: Půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
5: Raskal.
6: A Bíny.
5: A teď navíc se slevou 15.
6: Nová kola.

0: špičkových značek VUM, Rascal a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do
0: špičkových značek VUM,
1: Rascal
0: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
0: A Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
0: Happy Sport.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
0: happysport.cz.
1: Slevou 15%, ale jen do konce června.
0: happysport.cz.
1: Procent, ale jen do konce června.
0: happysport.cz.
2: A teď pozor.
1: Do konce června.
0: happysport.cz.
2: A teď pozor.
0: happysport.cz.
2: A teď pozor. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty. Hodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 2. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka plač 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do darma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Rok dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Rok Nissan. Více na Nissan.cz. Nissan.cz.

0: ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
1: Ventilátory.
0: Ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
1: Ventilatory.cz.
0: Svět vytrání na jednom místě.
1: Ventilatory.cz.
0: Vytrání na jednom místě.
1: Ventilatory.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kostičky, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej gram. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Lidl Plus jen za 26,90. Lidl.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

s garáží a z kušeben. Slušnej rok s garáží a... Slušnej rok s garáží a z kušeben. V dabu. Slušnej rok s garáží a z kušeben. V dabu. Slušnej rok s garáží a z kušeben. V dabu i FM nebo na rak s garáží a z kušeben. V dabu i FM nebo ben. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rock M nebo na radia.cz. Rock.cz. Rock Radio. Kdo ví, jestli, jestli.

0: minuty, zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený kart, informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jedno. Branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a ne žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako půlní karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako půk, všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako půk, teda kopačnom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako půk, teda kopačák. Abyste byli v obraze a nečuměli jako půk, teda kopačák. Byli v obraze a nečuměli jako půk, teda kopačák. Až osvědčuměli jako půk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal, dejte si slušnej výkop. Až ostatní budou probírat fotbal, dejte si slušnej výkop. Až ostatní budou probírat fotbal, dejte si slušnej výkop. Každý den na rok probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, každý den na Rock Rádiu. Dejte si slušnej výkop, každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stojí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

hoši, rozcvič... Tak hoši, rozcvičit... Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici zpracovat něco k pití. Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici zpracovat něco k pití. Rozcvičit, poklusem klednici zpracovat něco k pití. Zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč v televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí skončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní infohráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutí.

0: to byly ACDC Money. A to byly ACDC Money Talks. A to byly ACDC Money Talks. No a ty nebudou sice u nás na Rock'n'Town. A to byly ACDC Money Talks. No a ty nebudou sice u nás na Rock'n'Town, ale budou tam jiný kapely a to v... No a ty nebudou sice u nás na Rock'n'Town, ale budou tam jiný kapely a to v pátek. A ty nebudou sice u nás na Rock'n'Town, ale budou tam jiný kapely a to v pátek. U nás na Rock'n'Town, ale budou tam jiný kapely a to v pátek 19. června v Pardubicích se můžete těšit na Koblížky, Alkohol, Horký žestýže, Trautenberg, Traktor, který jede jenom s náma, teďka festiáky, protože slaví jenom s náma, teďka festiáky, protože slaví 25 let na scéně. No a výjimečně to nebude teďka festiáky, protože slaví 25 let na scéně. No a výjimečně to nebude moderovat, protože slaví 25 let na scéně. No a výjimečně to nebude moderovat Anabel, ale bude to moderovat Peně. No a výjimečně to nebude moderovat Anabel, ale bude to moderovat Petr, který chodí vždycky po mně. No a výjimečně to nebude moderovat Anabel, ale bude to moderovat Petr, který chodí vždycky po mně. Tady na odpolední show. Moderovat Anabel, ale bude to moderovat Petr, který chodí vždycky po mně, tady na odpolední show. A provede vás s tím festiákem, kdybyste se chtěli koupit. Rozdají vám nějaký samolepky, ještě nějak nový trička s novým logem, kdybyste se chtěli koupit. Čím víc crazy, tím lepší. A pošlete mi to na studio@rockovyradio.cz. Musí to být fakt originální, ať tam někoho vyberem. Tak můžete vyrazit a pořádně zapařit v Pardubicích.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Žíš nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: A nás dál čeká
1: bonus. Dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: A nás dál čeká Boston.
1: Matracezahubičku.cz.

0: nás dál čeká Boston, Joe Cooker.
1: Tubičku.cz.
0: A nás dál čeká Boston, Joe Cooker, anebo Tři sestry. A nás dál čeká Boston, Joe Cooker, anebo Tři sestry. A nás dál čeká Boston, Joe Cooker, anebo Tři sestry, Sovy v mazutu. Čeká Boston, Joe Cooker, anebo Tři sestry, Sovy v mazutu. Joe Cooker, anebo Tři sestry, Sovy v mazutu. Cooker, anebo Tři sestry, Sovy v mazutu.
2: Já.
0: Sestry, Sovy v mazutu.
2: Já nový plot mám. Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý?
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou
2: Nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a ve...
4: Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a...
4: Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer.
4: Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karab... Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno jdou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo. A my jsme u toho. Zooparku má svoje kouzlo. A my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín.
5: Má svoje kouzlo. A my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín.
5: A my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Čín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Dřív než začnou prázdniny.
4: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na... Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky 15. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na Autodrom 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.com. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit. To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Trautenberg.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 Hradů. Trautenberg.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 Hradů.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 Hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohodatky. Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 Hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 Hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Vypsaná fixa. Dan Landa.
7: Harley.
8: Vypsaná fixa.
7: Krucipisk.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Tak za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní
8: partner. Koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři.
8: Hrady.cz.
7: Hlavní partneři. Penny a

0: pojišťovna Kooperativa. Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen festival.
0: Partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen festival.
2: To jsou Hrady.
1: Tohle není jen festival.
2: To jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festival.
2: To jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu
2: jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu Hrady.
3: www.hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a
3: limit.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM card. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jenovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Gratis a opakovaně.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo.
1: Ne.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky na slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozdrsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
5: Nejlevnější Pneu.cz.
4: Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
5: Nejlevnější Pneu.cz.
4: Kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
5: Nejlevnější Pneu.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se
5: CZ.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do Auken, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do Auken, Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
7: Právě teď.
6: Do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
7: Právě teď.
6: Audi Auto Euro v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka k TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi a cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte si Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
9: Ta trička rata tarararata potisk trička potiskička rata tarararata potisk trička bela bel ta tarararata potisk trička bela bel CZ. Ta potisk trička bela bel CZ. Potisk trička bela bel CZ.
10: Hledáte práci, která dává
9: bela bel CZ.
10: Hledáte práci, která dává smysl?
9: bela bel CZ.
10: Hledáte práci, která dává smysl?
9: bela bel CZ.
10: Hledáte práci, která dává smysl?
9: Z.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lid a nastartujte

Lítete tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidlu v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. V CCC. Tým Lidl, to se vyplatí. CCC.

50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold už až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte 2% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte 2. Nakupuj Gold, ušetříte 2. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Ušetříte 2. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CCC 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci a na ccc.eu. Kupujte v prodejnách CCC v aplikaci a na ccc.eu. V prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

Slušnej rok od rána. Rock Radio. Slušnej rok Radio. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na Rock od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz na do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. UIFM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz.

0: žádost na www.růžovýslon.cz.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský
1: hankáhao.
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Ja. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Kupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
2: Potisku CZ.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás, že vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovat lepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale ta novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na pství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Dnes na PED 2026.cz.
4: Těšíme se na vás v pátek
3: na PED 2026.cz.
4: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
5: Domanský.
4: Potřebuji v pátek 19. června před OC Letňany.
5: Domanský.
4: Potřebuješ 19. června před OC Letňany.
5: Domanský.
4: Potřebuješ změnit splátku? OC Letňany.
5: Domanský.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou?
5: Domanský.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Kreditu si stěhuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Kreditu si s tím nemusíš dělat. S flexibilní půjčkou od Home Kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš. S flexibilní půjčkou od Home Kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc, druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc, na potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběh pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Stavovárek.cz pro bohatší Česko.
1: Stěrky stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách. Nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
2: Objevte svět potěšení a smysl.
1: Více na Dek.cz.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růž kosmetiky. Až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na web. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.

0: pro lepší příběhy.
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své... Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm ne... Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje silnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Na kterou v Česku distribuuje Alef.

0: světa na základně u Dallasu v neděli vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráči v Texas v neděli vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráči v ten, který hráči v Texasu vyplnili návštěvou tamního rodea. Teď už se národní tým měli návštěvou tamního rodea. Teď už se národní tým naplno chystá na čtvrteční tamního rodea. Teď už se národní tým naplno chystá na čtvrteční druhý zápas na šampionátu. Už se národní tým naplno chystá na čtvrteční druhý zápas na šampionátu. Tým naplno chystá na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické. Chystá na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice. Rock Radio. Čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice. Rock Radio. Pas na šampionátu proti Jihoafrické republice. Rock Radio. Počasí. Rock
1: Radio. Počasí. Dnes čekáme převážně velkou Počasí. Dnes čekáme převážně velkou oblačnost v severovýchodní polovině. Dnes čekáme převážně velkou oblačnost v severovýchodní polovině území. Dnes čekáme převážně velkou oblačnost v severovýchodní polovině území. Během dnes lokálními přeháňkami k večeru bude oblačnosti ubývat. Místy až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušné. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio doprava.
1: V ulici Horní Vavličké Brodě nehoda, auto tam srazilo chod. V ulici Horní Vavličké Brodě nehoda, auto tam srazilo chodce, probíhá vyšetřování nehody na místě. Také se někam jdete, tak hlavně tam pořádku dorazíte.
2: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Patří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Krásné
1: Rock Radio. Zprávy.
0: Krásné odpoledne přeje.
1: Zprávy.
0: Krásné odpoledne přeje Kuba.
1: Zprávy.
0: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Premiér Babiš vítá dohodu přeje Kuba Bělak. Premiér Babiš vítá dohodu mezi Spojenými státy a Íránem o Bělak. Premiér Babiš vítá dohodu mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války s Babiš vítá dohodu mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války s opatrností. K jejímu dohodu mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války s opatrností. K jejímu podpisu Spojenými státy a Íránem o ukončení války s opatrností. K jejímu podpisu podle něj zbývá ještě s Íránem o ukončení války s opatrností. K jejímu podpisu podle něj zbývá ještě cesta. Doufá ukončení války s opatrností. K jejímu podpisu podle něj zbývá ještě cesta. Doufá, že podmínky budou opatrností. K jejímu podpisu podle něj zbývá ještě cesta. Doufá, že podmínky budou dodrženy a konflikt podpisu podle něj zbývá ještě cesta. Doufá, že podmínky budou dodrženy a konflikt definitivně skončí. Podle něj zbývá ještě cesta. Doufá, že podmínky budou dodrženy a konflikt definitivně skončí. Dojedná ještě cesta. Doufá, že podmínky budou dodrženy a konflikt definitivně skončí. Doufá, že podmínky budou dodrženy a konflikt definitivně skončí. Dojednání končí. Dojednání dohody oznámili USA a Irán v noci na dnešek. Podepsat ji mají. Jednání dohody oznámili USA a Irán v noci na dnešek. Podepsat ji mají v pátek. Oznámili USA a Irán v noci na dnešek. Podepsat ji mají v pátek. Notářský a Irán v noci na dnešek. Podepsat ji mají v pátek. Notářský soupis na dnešek podepsat ji mají v pátek. Notářský soupis pozůstalosti lze podepsat ji mají v pátek. Notářský soupis pozůstalosti lze nahradit společným v pátek. Notářský soupis pozůstalosti lze nahradit společným prohlášením dědictví lze nahradit společným prohlášením dědiců jen tehdy, pokud všichni souhlasí. Nahradit společným prohlášením dědiců jen tehdy, pokud všichni souhlasí. Tento jednodušší a levnější postup nepřipadá v úvahu, pokud se některý z dědiců. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu vyššího soudu. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu v neděli vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo

Hodinu a je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokovýho obrazu s Danem za sebou. A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokovýho obrazu s Danem za sebou. První hodinu rokovýho obrazu s Danem za sebou. Já jsem se s kamarádem Hecl a slíbil jsem si, že do příštího Rock for People obrazu s Danem za sebou. Já jsem se s kamarádem Hecl a slíbil jsem si, že do příštího Rock for People. Já jsem se s kamarádem Hecl a slíbil jsem si, že do příštího Rock for People zubnu 30 kg. Já jsem se s kamarádem Hecl a slíbil jsem si, že do příštího Rock for People zubnu 30 kg. A slíbil jsem si, že do příštího Rock for People zubnu 30 kg, protože už jsem tlustý, jak co, jak for people, zubnu 30 kg, protože už jsem tlustý, jak co, jak prase samozřejmě. Takže držte mě palce, budu vás postupně informovat, jak na tom jsem, protože už... Rock Radio.

0: Rádio. Rock Rádio. Rockovej Fox. Rock Rádio. Rockovej Fox. Rock Rádio. Rockovej Fox.
1: A je pár...
0: Rock Rádio. Rockovej Fox.
1: A je pár minut po 13. hodině.
0: Rádio. Rockovej Fox.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme...
0: Rockovej Fox.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první...

byl... A to byl Sting. A to byl Sting a jeho Fields of Gold. A to byl Sting a jeho Fields of Gold. A to byl Sting a jeho Fields of Gold z roku 1993. To byl Sting a jeho Fields of Gold z roku 1993. To byl Sting a jeho Fields of Gold z roku 1993. A my se budeme pojít o Metallice, protože jeho Fields of Gold z roku 1993. A my se budeme pojít o Metallice, protože uniklo na Gold z roku 1993. A my se budeme pojít o Metallice, protože uniklo na internet 1993. A my se budeme pojít o Metallice, protože uniklo na internet 1993. A my se budeme pojít o Metallice, protože uniklo na internet unikátní video od Metalliky. A my se budeme pojít o Metallice, protože uniklo na internet unikátní video od Metalliky. Oni ho teda zremasterovali, protože uniklo na internet unikátní video od Metalliky. Oni ho teda zremasterovali, přímo Metallica. Uniklo na internet unikátní video od Metalliky. Oni ho teda zremasterovali, přímo Metallica. A je unikátní video od Metalliky. Oni ho teda zremasterovali, přímo Metallica. A je to Metalliky, oni ho teda zremasterovali, přímo Metallica. A je to, oni ho teda zremasterovali, přímo Metallica. A je to, název se jmenuje Mame Masterovali, přímo Metallica. A je to, název se jmenuje Mame Rearing, přímo Metallica. A je to, název se jmenuje Mame Rearing. A je to, název se jmenuje Mame Remains, podle hitu z alba Reload. Název se jmenuje Memory Remains podle hitu z alba Reload a oni to natáčeli. Název se jmenuje Memory Remains podle hitu z alba Reload a oni to natáčeli. Memory Remains podle hitu z alba Reload a oni to natáčeli 14. listopadu 19 podle hitu z alba Reload a oni to natáčeli 14. listopadu 1997 z alba Reload a oni to natáčeli 14. listopadu 1997 Reload. A oni to natáčeli 14. listopadu 1997 a oni to natáčeli 14. listopadu 1997 a oni vyhladili tuhle to natáčeli 14. listopadu 1997 a oni vyhladili tuhle tu VHS 14. listopadu 1997 a oni vyhladili tuhle tu VHS ku 14. listopadu 1997 a oni vyhladili tuhle tu VHS ku kterou dali dokupy z digitalizace 97 a oni vyhladili tuhle tu VHS ku kterou dali dokupy z digitalizdům a oni vyhladili tuhletu VHSku, kterou dali dokupy, zdigitalizovali, vyhladili tuhletu VHSku, kterou dali dokupy, zdigitalizovali a vyhodili to, je to těsně předtím, než tu VHSku, kterou dali dokupy, zdigitalizovali a vyhodili to, je to těsně předtím, než kterou dali dokupy, zdigitalizovali a vyhodili to, je to těsně předtím, než dali dokupy, zdigitalizovali a vyhodili to, je to těsně předtím, než 26. června Metallica totiž vydá dává novej jako reedici alba Reload, takže se novej jako reedici alba Reload, takže se to k tomu hodí, kdo se chcete na to podívat, novej jako reedici alba Reload, takže se to k tomu hodí, kdo se chcete na to podívat, novej jako reedici alba Reload, takže se to k tomu hodí, kdo se chcete na to podívat, už to najdete na edici alba Reload. Takže se to k tomu hodí, kdo se chcete na to podívat, už to najdete na YouTube. Takže se to k tomu hodí, kdo se chcete na to podívat, už to najdete na YouTube. Je to tam jako Metallica The Memory. Kdo se chcete na to podívat, už to najdete na YouTube. Je to tam jako Metallica The Memory Remade. Remade. Tak se na to koukněte, ať se něco nového dozvíte. A my se... Tak se na to koukněte, ať se něco nového dozvíte. A my se pustíme zase nějakou hudbu. Tak se na to koukněte. Ať se něco nového dozvíte. A my se pustíme zase nějakou hudbu a třeba něco českýho. Ať se něco nového dozvíte. A my se pustíme zase nějakou hudbu a třeba něco českýho. Nebo ať se něco nového dozvíte. A my se pustíme zase nějakou hudbu a třeba něco českýho. Nebo budou to motorband. Dozvíte. A my se pustíme zase nějakou hudbu.

0: bude třeba něco českýho, nebudou budou to Motorband, tolik otázek tu. A my se pustíme zase nějakou hudbu a třeba něco českýho, nebudou budou to Motorband. Pustíme zase nějakou hudbu a třeba něco českýho, nebudou budou to Motorband, tolik otázek tu zní. Něco českýho, nebudou budou to Motorband, tolik otázek tu zní. Jo, nebudou budou to Motorband, tolik otázek tu zní. Nebudou budou to Motorband, tolik otázek tu zní. Budou to Motorband, tolik otázek tu zní.
1: Housebrand Café per favore.
0: Tolik otázek tu zní.
1: Housebrand Café per favore. Si signore. Si signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte. Kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Pijte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Atención, señor.
2: Housebrandkáva.cz.
3: Atención, señoras y señores.
2: Kava.cz.
3: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztančí.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztančí smích. La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Un, dos, tres.
4: Taneční škola La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Un, dos, tres.
4: Taneční škola La Tropical zve tančí smích.
3: Un, dos, tres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce.
3: Un, dos, tres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinsko.
3: Dos, tres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší. La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Ve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, supnivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, americké zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na shopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical.
4: Super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical.
4: Přijďte se bavit. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical.
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical.
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte Smíchov.
3: La Tropical.
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte
3: La Tropical.
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yes.
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yes.
4: Další La Tropical Party je už tuto. Přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yes.
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od přijďte žít.
3: Yes.
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin.
3: Yes.
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na web. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www. La Tropical. Více na www. La Tropical CZ.
3: Awarashar.
4: www. La Tropical CZ.
3: Awarashar.
2: Stavebniny
4: Tropical CZ.
3: Awarashar.
2: Stavebniny
3: Awarashar.
2: Stavebniny Deck přináší
3: Megašar.
2: Stavebniny Deck přináší
3: Megašar.
2: Stavebniny Deck přináší Megaakci. Stavebniny Deck přináší Megaakci. Vápenopískové příčkovky Porfix a Deck přináší Megaakci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou Megaakci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. S lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za

0: Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dekplatí akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dekplatí do 20. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dekplatí do 20. porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dekplatí do 26. června. Takových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dekplatí do 26. června. Tak si mega akce ve stavebninách Dekplatí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické 6. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na dek.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistaví...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: Sedmkní, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: Sedmkní v týdnu, třeba i...
2: Přistavíte i o víkendu.
1: Sedmkní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše.
2: Víkendu.
1: Sedmkní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme sedmkní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.
1: Třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.
1: I v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Mami, teď...
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Mami...
3: www.siegel.cz.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: www.siegel.cz.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: www.siegel.cz.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do zoo chleby!
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do zoo chleby! Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme... A taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako zi. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v... A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají... Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší... Tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší pal... Jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co? A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co? Tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen... No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a... Mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní... Musí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování? Nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlost. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projekt.

0: Cestování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucího nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Dívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudoprojektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz CZ.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdnem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. On věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobro prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružné blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkou. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na stříbrné je jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na stříbrném jezeře. Velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na stříbrném jezeře. Ve Westernovém městě představení je tu. Poklad na stříbrném jezeře. Ve Westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: Městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení. Prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám.
2: Posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
2: Stupeň.
3: Karel Máj.
2: Stupenky a více informací na www.westernove-pomlčka-městečko.cz a více informací na www.westernove-pomlčka-městečko.cz.
4: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
5: Zvou vás autosalony Kopecký 21.

0: 20. června u OC Europark 20. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
1: Do košíku jahody.
0: OC Europark ve Štěrbohorích.
1: Do košíku jahody. Sami
0: ve Štěrbohorích.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr.
0: Na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nej...
0: Chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně...
1: Sběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to...
1: Jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu... Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantasticky jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma
2: si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
2: Vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
2: Kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: Fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: Zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Rock Radio,
1: vaše nejsladší jahody.
3: Rock Radio,
1: nejsladší jahody.

DABu i FM nebo na Rádio Pohoda. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

0: práci vedro. V práci vedro. V práci vedro. Doma vedro. Venku vedro. V práci vedro. Doma vedro. Venku vedro. V práci vedro. Doma vedro. Venku vedro. Ale si vedro. Doma vedro. Venku vedro. Ale zavřít se. Doma vedro. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou. Doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se... Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. Zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. Rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. Léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobil takž přežít? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klid? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do klimatizace. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rok nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si oni. Honza s Anabel. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si oni. Honza s Anabel ji věnují třeba vám. Pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si oni. Honza s Anabel ji věnují třeba vám. Rozjezd a napište si oni. Honza s Anabel ji věnují třeba vám. Slušný ochlazení. Honza s Anabel ji věnují třeba vám. Slušný ochlazení odpondělí třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snad v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes má, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. A snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. A ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.

0: Jamala Lalime Jamal, mladý kluk, který hraje za Barcelonu. Jamala Lalime Jamal, mladý kluk, který hraje za Jamala Lalime Jamal, mladý kluk, který hraje za Barcelonu, je to obrovský talent. Jamal, mladý kluk, který hraje za Barcelonu, je to obrovský talent. Mnozí ho srovnávají s Messim, uvidíme, jak ta jeho kariéra se bude vyvíjet. Každopádně v Kaperdách budeme sledovat golmana, kolik je gólů, jak ta jeho kariéra se bude vyvíjet. Docela zajímavý zápas, protože Belgičané jsou v žebříčku devátý. Mají tam Kevina De Bruyneho, který bude, protože Belgičané jsou v žebříčku devátý. Takže uvidíme, co dopadne, ale myslím si, že tam jasný favoriti jsou 100% Belgičané.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se...

0: A to byly Genesis a I can de- A to byly Genesis a I can de- A to byly Genesis a I can dance z roku 1990. A to byly Genesis a I can dance z roku 1991. A my se po Genesis a I can dance z roku 1991. A my se půjdeme podívat na fotbal. I can dance z roku 1991. A my se půjdeme podívat na fotbal proto roku 1991. A my se půjdeme podívat na fotbal, protože pokračuje 61. A my se půjdeme podívat na fotbal, protože pokračuje mistrovství světa ve fotbale. A my se půjdeme podívat na fotbal, protože pokračuje mistrovství světa ve fotbale. Podívat na fotbal, protože pokračuje mistrovství světa ve fotbale. Svátek všech chlapů. Fotbal, protože pokračuje mistrovství světa ve fotbale. Svátek všech chlapů i některých žen. Pokračuje mistrovství světa ve fotbale. Svátek všech chlapů i některých žen. A hlavně světa ve fotbale. Svátek všech chlapů i některých žen. A hlavně na stadionech svátek všech chlapů i některých žen. A hlavně na stadionech krásných žen. Všech chlapů i některých žen. A hlavně na stadionech krásných žen. A hlavně na stadionech krásných žen.
1: Slušnej výkop.
0: Krásných žen.
1: Slušnej výkop. Slušnej výkop na Rock Rádiu. Slušnej výkop na Rock Rádiu. Slušnej výkop na Rock Rádiu.
0: A nám se v noci hrálo pobřeží
1: na Rock Rádiu.
0: A nám se v noci hrálo pobřeží Slonoviny s Ekvádorem, pobřeží se hrálo 1-0. Nebylo to nějaký velký překvapení. Byli favoriti Švédsko, Tunisa. Nebylo to nějaký velký překvapení. Byli favoriti Švédsko, Tunisko, Švédové vyhráli velký překvapení. Byli favoriti Švédsko, Tunisko, Švédové vyhráli 5-1 na Tunisem. Byli favoriti Švédsko, Tunisko, Švédové vyhráli 5-1 na Tunisem. Taky velký překvapení tomu. Švédsko, Tunisko, Švédové vyhráli 5-1 na Tunisem. Taky velký překvapení. Tunisko, Švédové vyhráli 5-1 na Tunisem. Taky velký překvapení to moc nebylo. Švédové vyhráli 5-1 na Tunisem. Taky velký překvapení to moc nebylo. Švédové mají nabitou sestavu 5-1 na Tunisem. Taky velký překvapení to moc nebylo. Švédové mají nabitou sestavu i Tunisem. Taky velký překvapení to moc nebylo. Švédové mají nabitou sestavu. Je tam taky velký překvapení to moc nebylo. Švédové mají nabitou sestavu. Je tam vítěz anglické ligy Viktor Gyökeres sestavu. Je tam vítěz anglické ligy Viktor Gyökeres, který i skóroval. Tam vítěz anglické ligy Viktor Gyökeres, který i skóroval. No a nás čeká hlavně skóroval. No a nás čeká hlavně dneska nás zajímá, protože velký favoriti Španělé. No a nás čeká hlavně dneska nás zajímá, protože velký favoriti Španělé hrajou o 6 hodin, hrajou s Kaperdama. Tam koho sledovat? Jamala Lalime Jamal, mladý kluk. Kaperdama. Tam koho sledovat? Jamala Lalime Jamal, mladý kluk. Tam koho sledovat?

0: boje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky Tabesco boje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky Tabesco v ceně 50, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky Tabesco v ceně 59,90 platí. Od pondělí v Lidlu vepřováky Tabesco v ceně 59,90 za 1 kg. Pondělí v Lidlu vepřováky Tabesco v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová Tabesco v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl, to se vyplatí.
1: Vítejte v
0: 26,90 Lidl, to se vyplatí.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je
0: 50 Lidl, to se vyplatí.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.

0: Vzduchotechnika.cz.
1: Klikli jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
0: Kompresory pomlčka Vzduchotechnika.cz.
1: Všech produktů na jedno místo.
0: Kompresory pomlčka Vzduchotechnika.cz. Kromě to. Kompresory pomlčka Vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho mlčka Vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. To dobře poradí.
1: Kompresory Vzduchotechnika.cz. To je fičák.
0: Poradí.
1: Kompresory Vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory Vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory Vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se. Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se. Bude to jízda. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se. Bude to jízda. Ty nejlepší fotbalové hity. Držte se. Bude to jízda. Vsadím nové hity. Držte se. Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle držte se. Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. A teď všichni. Mexická vlna.
3: Tohle bude.
2: A teď všichni. Mexická vlna.
3: Tohle bude dlouhá noc.
2: Všichni. Mexická vlna.
3: Tohle bude dlouhá noc.
2: Mexická vlna.
3: Tohle bude dlouhá noc.
2: Vlna.
3: Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc.
4: Fortuna. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře mu... Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře... Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz... Do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších... Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších... Financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Dobře, může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Dobrý den.
4: Závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Dobrý den. Jmenuji se Petr.
4: Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do
4: mladších 18 let na hazardní hře.
5: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do
4: let na hazardní hře.
5: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Mund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratici. Vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratici.
6: Právě teď
5: Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratici.
6: Právě teď tu máme roční Audi
5: v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratici.
6: Právě teď tu máme roční Audi
5: do autosalonu Audi Autoero v Kunratici.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6
5: Audi Autoero v Kunratici.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým
5: Kunratici.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro. Zavím A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro. Zavíme s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro.

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Zelená smažák.
1: Kempovat. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz
2: Tlač. Tlačím, ale moc to nejde. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz
3: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz

0: Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka k válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má vše za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Při která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. 6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Víc sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Jsem ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Ceny rostou digitální.
0: Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Ceny rostou digitální číslami.
1: Těšíme se na vás.
2: Ceny rostou digitální číslami.
1: Ale se na vás.
2: Ceny rostou digitální číslami. Číslami. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A udrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
3: Vedro jako
2: bezpečí. A u Portál.cz.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás...
2: Portál.cz.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme... Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace... Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor... Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí do... Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovlad ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil. V kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimat. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5000 ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990 dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5000 mobilní klimatizace Senkor již od 5999 klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. Kor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
3: 599 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
3: 9 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
3: V prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
2: Rock Radio.
4: Planeo. Senkor.

0: Rock Radio, co se děje? Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout, Plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem, vstup plaší smrt a Revival tří sester. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky vstup nedobrovolné. Sobotu 20. na ní zahrají zakázané ovoce. Revival kabátů, Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte, Prorok Rádio umělníka. Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je CZ ve slušných rock akcích. Rock Radio.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým.

умирая, наше сердце.

zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. V DABu i FM slušnej rok z garáží a zkušeben. V DABu i FM nebo rok z garáží a zkušeben. V DABu i FM nebo na garáží a zkušeben. V DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na radia.cz. Rok i FM nebo na radia.cz. Rok Radio nebo na radia.cz. Rok Radio radia.cz. Rok Radio Rok Radio .cz. Rok Radio Rok Radio, co se děje?

Stejně zvládneme tenhle ten mač. Stejně zvládneme tenhle ten mač. Banán v bráně zvládneme tenhle ten mač.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 3 prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry.
0: A CZ.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliník po zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sní.
1: A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví.
1: Jsem hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a by...
1: Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a...
1: Venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji z...
1: Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna. V podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Ví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Angry Birds, lousy vůně pod i sporek, žádný keci, fun, sporek, žádný keci, funkčí věci, a nogor i, be věci, a nogor i, bards.cz, a nogor i, bards.cz,
4: a.cz,
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny. Pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu na katamaránu. www.pragboat.cz.
7: Už ví. Na katamaránu.
6: www.pragboat.cz.
7: Už ví.
6: Tak vz...
7: Na katamaránu.
6: www.pragboat.cz.
7: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.
8: Auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 100. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo.

Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct. Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: DABu nebo na radia.cz. Střešní okna Fenestra. Radia.cz. Střešní okna Fenestra. Fenestra.cz. Střešní okna Fenestra. Fenestra? Tra. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: začne v 17. Další soutěž poprvé od roku 2003. Zápas začne v 17 hodin v Praze na Královce. Od roku 2003. Zápas začne v 17 hodin v Praze na Královce. Rok 2003. Zápas začne v 17 hodin v Praze na Královce. Rok Radio. Zápas začne v 17 hodin v Praze na Královce. Rok Radio. Počasí. Začne v 17 hodin v Praze na Královce. Rok Radio. Počasí. Hodin v Praze na Královce. Rok Radio. Počasí. Královce. Rok Radio. Počasí.
1: Dnes čekáme převážně velkou... Rok Radio. Počasí. Dnes čekáme převážně velkou oblačnost v severovýchodní polovině území během dnes s lokálními v severovýchodní polovině území během dnes s lokálními přeháňkami. Dnes. K večeru bude oblačnosti ubývat, místy až vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Místy až vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Ač teploty 16 až 21 stupňů.
2: Ač už prší nebo paří slunce.
1: Stupňů.
2: Ač už prší nebo paří slunce, slušný. Ač už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ač už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete dik. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 8 den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého poča. Rok Radio. Doprava. Rok Radio. Doprava.
1: Na dálnici D10 je porouchané vozidlo, čekej tam zdržení. Na dálnici D10 je porouchané vozidlo, čekej tam zdržení, je překážka na vozu. Na dálnici D10 je porouchané vozidlo, čekej tam zdržení, je překážka na vozovní, je překážka na vozovce a bude tam půjde se zvýšenou opatrností. Také se někam jedete, tak hlavně a bude tam půjde se zvýšenou opatrností. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Půjde se zvýšenou opatrností. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Viditelný.
1: Tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Viditelný zážitek.
1: Ať tam pořádku dorazíte.
3: Viditelný zážitek v každém
1: pořádku dorazíte.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz na věk. www.ociniklinikahp.cz hp.cz
2: Rock Radio. Rock Radio.
1: Rok v té hodině a máme poslední hodinku rokovýho hovora s Danem. Já jsem si říkal, že vás trošku naladím. Poslední hodinku rokovýho hovora s Danem. Já jsem si říkal, že vás trošku naladím. Ve středu totiž v letním kině rokovýho hovora s Danem. Já jsem si říkal, že vás trošku naladím. Ve středu totiž v letním kině s Danem. Já jsem si říkal, že vás trošku naladím. Ve středu totiž v letním kině v Českých Budějovicích. Já jsem si říkal, že vás trošku naladím. Ve středu totiž v letním kině v Českých Budějovicích. Ve středu totiž v letním kině v Českých Budějovicích mají koncert Rybičky 48. V úterý Luci totiž v letním kině v Českých Budějovicích mají koncert Rybičky 48. V úterý Lucie. V Českých Budějovicích mají koncert Rybičky 48. V úterý Lucie. Ale já vám pustím cích mají koncert Rybičky 48. V úterý Lucie. Ale já vám pustím Rybičky 48, protože ty máte Rybičky 48, v úterý Lucie. Ale já vám pustím Rybičky 48, protože ty máte všichni určitě rádi.

0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné přeje Kuba Bělák. Zatím není jisté, zda slevy na jízdném 75% pro studenty a Řekl to minister dopravy Bednárek. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 ze státního rozpočtu na pokrytí slev. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Vláda plánuje prosadit potřebnou legislativu do Vánoc a zákaz by měl premiér Starmer. Zápas

0: Kosovo v úterý Lucie, ale já vám pustím Rybičky 48, protože ty máte všichni určitě rádi a jejich Rybičky 48, protože ty máte všichni určitě rádi a jejich novinku, nebo novinku z minulýho roku, protože ty máte všichni určitě rádi a jejich novinku, nebo novinku z minulýho roku, nebeskou všichni určitě rádi a jejich novinku, nebo novinku z minulýho roku, nebeskou pránu a jejich novinku, nebo novinku z minulýho roku, nebeskou pránu. Nebo novinku z minulýho roku, nebeskou pránu. Novinku z minulýho roku, nebeskou pránu.
1: Rock. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

should. Až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Na nebe. Až jednou zaklepu. Na nebesku. Až jednou zaklepu. Na nebesku pránu zaklepu.

Kaši, to já jsem asi v pánu. Až jednou za to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču, asi v pánu. Až jednou zatluču, až jednou zatluču, na až jednou zatluču, na ty velký dveře, až jednou zatluču, na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si. Zeptaj se, chlapče, zlobil si. Zeptaj se, chlapče, zlobil si. A já na to, že. Zeptaj se, chlapče, zlobil si. A já na to, že. A já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže. Že kdeže. A já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže. Až budu jednou spát. Až budu jednou spát.

slušná muzika. Je slušná muzika.

0: to byly Motorhead a jejich Ace of Spades, tak jsem se objednal, přišlo mi, bylo větší a říkám super, tak nemám aspoň z toho nepoleze vana. Samozřejmě kecám, ale já nechám zahrát ještě jednu písničku, tady pro ženský, budou to vanastovky, lži, sex a prachy, přesně to pro ně, Nemají prachy, ženský.
1: Trénírkárna.cz. Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky? Ponožky a nebo třeba 20%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kod rádio a není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Vidíš to? Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
1: Trénírkárna.cz.
3: Vidíš to? Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování,

0: rafting, skok padákem, flyboard, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného
0: zážitku, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný
0: který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný
0: venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe, krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere
1: s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: Ten nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek.
0: Vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny
1: za jiný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností
1: výměny zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. Možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
0: Zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: Nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Bam.
1: Zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Bam.
2: Bara. Na zážitky.
1: CZ.
3: Bam. Bara.
1: CZ.
3: Bam. Bara. Děravej. Bam. Bara. Děravej. Je do postele fičí, lefičí, snad s námi poraděj, snad s námi poraděj, jinak jsem jí poraděj, jinak jsem poraděj, jinak jsem, jinak jsem. Jak jsem.

0: vás naučí všude, ale učí všude, ale my vás naučíme tančit. Awarašar! Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Víc pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra a vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to séru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš. I ty barvám neutečeš je tady. 20. června v Praze v parku u neutečeš je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh barvy smích. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh barvy smích a zážitek v parku Učeňku. Běh barvy smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti a zážitek pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vše babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registr neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvás. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš. Sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš. CZ. Tak CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodej toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze. Partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Rokrád Praze a v Náchodě.

0: Sukorady.cz. Okna Sukorady.cz.
1: Atención, señoras y señores.
0: Sukorady.cz.
1: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v
1: señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá
1: intenzivní.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance
2: pro v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Dos, tres.
2: Mix latino, bachata, salsa.
1: Un, dos, tres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: Dos, tres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical, Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
2: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
2: La Tropical. Taneční kroč online na www.latropical.cz.
3: La Tropical.

0: 19. až 21. června společně užijeme.
1: Díky Ondrovi máte jednu jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne. Vždyť speciálně tu
0: společně užijeme.
1: Díky Ondrovi máte jednu jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne. Vždyť díky Ondrovi máte jednu jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne. Vždyť speciálně tu brněnskou dráhu, malou dráhu, má naježděnou asi 1000krát tam a určitě ji minimálně 6krát odsouval. Se skromností sobě vlastní říkám, že k dokonalosti už chybí mě ne. A pokud chcete za motokecat, tak sobě vlastní říkám, že k dokonalosti už chybí mě ne. A pokud chcete za motokecat, tak sice bez mikrofonu. K dokonalosti už chybí mě ne. A pokud chcete za motokecat, tak sice bez mikrofonu, ale určitě se v Brně tento víkend chcete za motokecat, tak sice bez mikrofonu, ale určitě se v Brně tento víkend potkáme. Kecat, tak sice bez mikrofonu, ale určitě se v Brně tento víkend potkáme. Rekord je zatím 247 000. Nemáte bez mikrofonu, ale určitě se v Brně tento víkend potkáme. Rekord je zatím 240, ale určitě se v Brně tento víkend potkáme. Rekord je zatím 247 000. Nemáte pocit, že 200 tento víkend potkáme. Rekord je zatím 247 000. Nemáte pocit, že 250 už je jen kousek. Tím 247 000. Nemáte pocit, že 250 už je jen kousek.
2: Rock Radio Motokeci. Motokeci. Keci.

0: DAB i FM nebo na rádia. V DAB i FM nebo na rádia. V DAB i FM nebo na rádia.cz. V DAB i FM nebo na rádia.cz. I FM nebo na rádia.cz. Rock Radio nebo na rádia.cz. Rock Radio. Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Původní plán byl nechat
0: Herbolta.
1: Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na kredit. Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na kredit z autodromu na Filipu Salačova fanoušky. Jenže Filip mi do toho hodil vidle a dlužno podotknout, že moc fajn vidle. Vyrobil si totiž tu dlužno podotknout, že moc fajn vidle. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku podotknout, že moc fajn vidle. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku získal fajn vidle. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku získal bednu. A to je, vyrobil si totiž tu nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku získal bednu. A to je přesně to, nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku získal bednu. A to je přesně to, co chtějí fandovou pozvánku. V Maďarsku získal bednu. A to je přesně to, co chtějí fandové vědět. V Maďarsku získal bednu. A to je přesně to, co chtějí fandové vědět, že se nebude tahat kačer. O to se kromě bednu. A to je přesně to, co chtějí fandové vědět, že se nebude tahat kačer. O to se kromě Filipa bude to, co chtějí fandové vědět, že se nebude tahat kačer. O to se kromě Filipa budou starat i další. O to se kromě Filipa budou starat i další tři tuzemští mušketýři. Seriál Northern Talent Cup budou starat i další tři tuzemští mušketýři. Seriál Northern Talent Cup jedoucí Roman Durdis, Adam Vyskočil a Viktor Čech, kteří budou patřit také mezi favority s čákou na medailová umístění. Takže komu dá to závěrečné pozvánkové slovo? Jasný, jede se v Brnísku, tož to musí být Brňák.
2: Ahoj, tady Ondra Ježek. Už brzy se uslyšíme na tribunách při MotoGP na autodromu. Společně s Martinem Strakou vás provedeme celým víkendem od prvního tréninku až po poslední závod.
3: Doufám, že vás přijde co nejvíc a že si celý víkend

Rockin'. Rockin'. Rockin'. Máte málo Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderát málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte na Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě, máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám. Partnerujeme právě vám. Partnerem festivalu vám. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.gluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. Nevajgluj.cz.

0: A to byly Europe a Cherokee z roku 1986. Kdo by řekl, že už je to... To byly Europe a Cherokee z roku 1986. Kdo by řekl, že už je to 40 let od téhle písničky? Kdo by řekl, že už je to 40 let od téhle písničky, co vyšla? Jo, já 40 ještě nemám. 40 let od téhle písničky, co vyšla? Jo, já 40 ještě nemám. Já ještě chvilku na to mám. To mám. Ale chtěl jsem říct, že jsem ještě udělal na Rock for People dobrý skutek. Jedné naší posluchačce, která seděla vedle mě v jednom té hospůdce, tak mě říkala, že mě poslouchá každý den. Říkáme se nechce na pátek na rokiny dva lístky. Do Pardubic, ona že jo, tak jsem jí dal, někomu třeba udělám, když se tam zrovna třeba nechystám. A já vám teda v poslední 20 minutovce s váma udělám, když se tam zrovna třeba nechystám. A já vám teda v poslední 20 minutovce s váma rozloučím a nechystám. A já vám teda v poslední 20 minutovce s váma rozloučím, pustím ještě nějakou hudbu, pustíme si něco novějšího, třeba Him, Lana Gillena, anebo Bastard jenom pocit. Tak se mějte hezky. A novějšího třeba Him, Lana Gillena, anebo Bastard jenom pocit. Tak se mějte hezky a čau.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti.
0: Čau.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MMR. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MMR. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Pozemek bydlení v Rotavě na Sokolovsku za 1 milion 375 tisíc 879 pět Kolovsku za 1 milion 135 tisíc 878 pět Kolovsku za 1 milion 135 tisíc 878 pět Kolovsku za 1 milion 135 tisíc 879 pět Pozemek tisíc 9 metrů čtverečních v Rotavě 1 milion 900 tisíc 900 pět Pozemek tisíc 9 metrů čtverečních v Rotavě 1 milion 900 tisíc 900 pět Pozemek tisíc 9 metrů čtverečních v Rotavě za 1 milion 992 tisíc 90 pět Pozemek tisíc 9 metrů čtverečních v Rotavě za 1 milion 893 tisíc 90 pět Chata v Litoměřicích za 1 milion 897 tisíc 900 pět Byt Cyplus KK ve Zruči nad Sázavou za 3 miliony 690 pět tisíc.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí
2: 1 milion 110 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla o novém vytápění. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant vytápění. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant k výkonnosti, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.

0: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多。买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质。买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的几条漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息，条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Kupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. S***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Co se tady...
1: Bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Co se tady děje?
1: Bez potisku CZ.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s... BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný Super Hybrid. Po městě na elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný Super Hybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Bezpečnou Blade Battery nebo úsporný Super Hybrid. Dojezd až 1350 km spotřeba elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km spotřeba od 1,7 litru cesty benzín. Dojezd až 1350 km spotřeba od 1,7 litru. Dojezd až 1350 km spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo.
4: 1350 km spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo. A díky
4: kilometrů spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu.
4: Od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za
4: litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
6: Profi voda.
4: Super úsporných technologiích. BYD.com.
6: Profi voda.
4: Technologiích. BYD.com.
6: Profi voda.

0: To jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
0: Hrdy, tohle není jen festival. To jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
0: Hrdy.
1: Hrady.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty. Partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty. Festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. U Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně.
3: Vše pro bagr CZ.
2: Náhradní díly pro bagry pěkně na jedno.
3: Bagr CZ.
2: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě.
3: Pohodl CZ.
2: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio. Nebo na radia.cz.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivodac. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivodac.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivodac.cz. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trauton.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzik. Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. A pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan
1: léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Kruci.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25.
1: Pisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. 20. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři.
2: Na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Tohle není
4: a Coca-Cola.
1: Tohle není jen festival.

0: Třídím doma, třídím CZ. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody, zaběhu, třídím v létě, v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody, zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechov. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad. Je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom. Rock Radio.
0: Odpad.
1: Ekokom.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte
1: budovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Využijte slev na Zalando.
0: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Využijte slev na Zalando.
0: Rozumem, budujte srdcem.
2: Využijte slev na Zalando. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co oživí váš šatník? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na Vyberte ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Využijte jak
4: Využijte jak pořízení super odolných chytrých

0: korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno, Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz a výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
1: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. technikplast.cz. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. technikplast. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. technikplast Tachov. Lisování plastových mu dáme tvar. technikplast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.

0: schválila zrušení poplatků za Českou televizi, vítá Kristýna Ševčíková. Vláda schválila zrušení poplatků za Českou televizi a Kristýna Ševčíková. Vláda schválila zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Financování veřejné. Vláda schválila zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Financování veřejnoprávních médií bude hrazeno ze státního rozpočtu. Česká televize má příští veřejnoprávních médií bude hrazeno ze státního rozpočtu. Česká televize má hrazeno ze státního rozpočtu. Česká televize má v příštím roce získat 5,74 státního rozpočtu. Česká televize má v příštím roce získat 5,74 miliardy korun. Pokračuje ministr kultury Otto Klempíř.
1: Nový zákon stanoví roční částku, kterou Český rozhlas a Česká televize obdrží ze částku, kterou Český rozhlas a Česká televize obdrží ze státního.
0: Neoprávněně od nich požadoval peníze za úkony, které byly hrazené z veřejného pojištění. Muž se přiznal a přijal tak 2milionový peněžitý trest a dvouletou podmínku. V Ústeckém kraji pojedu od prosince peněžitý trest a dvouletou podmínku. Dva nasadí kraj na trati mezi Děčínem a Kadaní už od 1. července. Moderní elektrické soupravy nahradí starší systém. Útočník David Pastrňák z Bostonu jde nahoru v tabulce nahrávačů po letošním play-off NHL mezi českými hokejisty na čtvrté místě.

0: až 29 dní.
1: Ojem.
0: Jinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
1: Ojem.
0: Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
1: Ojem, mazec.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. 1000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou na Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš. 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v

0: Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Nej rok od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na rádia na radia.cz.
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje.

0: místo. O to se dělí s Ondřejem Palátem. Kanonýr Bruins má z 96 zápasů 52. Má z 96 zápasů 52 asistencí. Tolik zprávy. Hezký den. Zápasů 52 asistencí. Tolik zprávy. Hezký den.
1: Rock Radio.
0: 52 asistencí. Tolik zprávy. Hezký den.
1: Rock Radio. Počasí. Radio. Počasí.
2: Dneska máme polojasno až oblačno na severu a severu. Dneska máme polojasno až oblačno na severu a severovýchodě. Občas může slabě zapršet. Až oblačno na severu a severovýchodě. Občas může slabě zapršet, ale rozhodně na severu a severovýchodě. Občas může slabě zapršet, ale rozhodně by to nemělo být nic. Severovýchodě. Občas může slabě zapršet, ale rozhodně by to nemělo být nic. Občas může slabě zapršet, ale rozhodně by to nemělo být nic. Strašně slabě zapršet, ale rozhodně by to nemělo být nic strašného, jenom takový přehánky. Teploty jsou dneska někde, ale rozhodně by to nemělo být nic strašného, jenom takový přehánky. Teploty jsou dneska někde kolem být nic strašného, jenom takový přehánky. Teploty jsou dneska někde kolem 18 až 20. Teploty jsou dneska někde kolem 18 až 20 stupňů v Čechách a 20 až dneska někde kolem 18 až 20 stupňů v Čechách a 20 až 22 stupňů na Moravě. Někde kolem 18 až 20 stupňů v Čechách a 20 až 22 stupňů na Moravě a ve Slezsku. 20 stupňů v Čechách a 20 až 22 stupňů na Moravě a ve Slezsku. Květnu v Čechách a 20 až 22 stupňů na Moravě a ve Slezsku. K večeru a 20 až 22 stupňů na Moravě a ve Slezsku. K večeru by mělo navíc ubývat až 22 stupňů na Moravě a ve Slezsku. K večeru by mělo navíc ubývat stupňů na Moravě a ve Slezsku. K večeru by mělo navíc ubývat oblačnosti, takže v noci by na Moravě a ve Slezsku. K večeru by mělo navíc ubývat oblačnosti, takže v noci by nemělo být úplně zataženo. K večeru by mělo navíc ubývat oblačnosti, takže v noci by nemělo být úplně zataženo. Noční mělo navíc ubývat oblačnosti, takže v noci by nemělo být úplně zataženo. Noční deště by nás rozhodně ubývat oblačnosti, takže v noci by nemělo být úplně zataženo. Noční deště by nás rozhodně trápit neměly, takže v noci by nemělo být úplně zataženo. Noční deště by nás rozhodně trápit neměly a zítra tak by nemělo být úplně zataženo. Noční deště by nás rozhodně trápit neměly a zítra tak to začneme nejdřív s takovým jasným až polojasným, ale během dne od západu během dne od západu přibude trošku oblačnosti a taky na západě Čech bude pršet. Tak s ním počítejte, každopádně teploty plus minus jako dneska a taky na západě Čech bude pršet. Kolem těch průměrných 20 až 21 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří slunce.
2: 21 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušný. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika ani startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Tu je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí.
1: Rock Radio.
3: Časí.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V Praze na Chodově v Tyrku.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V Praze na Chodově v Tyrkově ulici.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V Praze na Chodově v Tyrkově ulici bourali dva osoba.
1: Radio. Doprava.
2: V Praze na Chodově v Tyrkově ulici bourali dva osoba.
1: Doprava.
2: V Praze na Chodově v Tyrkově ulici bourali dva osobáky, je to přímo u Chodovský tvrze, tak tam projíždějte. V Tyrkově ulici bourali dva osobáky, je to přímo u Chodovský tvrze, tak tam projíždějte opatrně v odpoledním provozu. V Ústí

0: nad Labem, tak tam projíždějte opatrně v odpoledním provozu. V Ústí nad Labem, tak tam se bouralo v přístavní ulici provozu. V Ústí nad Labem, tak tam se bouralo v přístavní ulici, je to u soutoku Labe s Bílinou, tam jak s Labem, tak tam se bouralo v přístavní ulici, je to u soutoku Labe s Bílinou, tam jak se to přejíždí, tak bouralo v přístavní ulici, je to u soutoku Labe s Bílinou, tam jak se to přejíždí, tak tam právě bouraly dva osobáky. V ulici je to u soutoku Labe s Bílinou, tam jak se to přejíždí, tak tam právě bouraly dva osobáky. I tam projíždějte opatrně, je to tam jak se to přejíždí, tak tam právě bouraly dva osobáky. I tam projíždějte opatrně, je to poměrně frekventované místo. V Boskovicích tam projíždějte opatrně, je to poměrně frekventované místo. V Boskovicích u Blanska, tak je to poměrně frekventované místo. V Boskovicích u Blanska, tak tam je to ulice Sokolské místo. V Boskovicích u Blanska, tak tam je to ulice Sokolská přímo u autobusového. V Boskovicích u Blanska, tak tam je to ulice Sokolská přímo u autobusového nádraží. U Blanska, tak tam je to ulice Sokolská přímo u autobusového nádraží, kde se srazily dvě. Tak tam je to ulice Sokolská přímo u autobusového nádraží, kde se srazily dvě osobní auta, takže i tam ulice Sokolská přímo u autobusového nádraží, kde se srazily dvě osobní auta, takže i tam přímo u autobusového nádraží, kde se srazily dvě osobní auta, takže i tam projíždějte opatrně. No a v Praze, kdo se chystáte do centra a máte snad v plánu projíždět Vodičkovou ulicí, tak vězte, že tam právě došlo ke srážce. Projíždět Vodičkovou ulicí, tak vězte, že tam právě došlo ke srážce tramvaje schodcem.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušný. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
0: Pondělní rokový odpoledne je tady. Doufám, že jste si všichni užili víkend.
2: Každopádně teď vám můžu

0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. Vláda schválila.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. Vláda schválila zpoledne, u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. Vláda

slíbit, že u skvělou muziku a moc jste nezmokli. Každopádně teď vám můžu slíbit, že u této muziky a moc jste nezmokli. Každopádně teď vám můžu slíbit, že u této muziky rozhodně nemusíte zmokli. Každopádně teď vám můžu slíbit, že u této muziky rozhodně nemusíte zmoknout, protože si ji můžete poslechnout. Teď vám můžu slíbit, že u této muziky rozhodně nemusíte zmoknout, protože si ji můžete poslechnout. Nemusíte zmoknout, protože si ji můžete poslechnout klidně cestou z práce nebo už doma v obejváku, a nebo jestli ještě musíte doklepat, protože si ji můžete poslechnout klidně cestou z práce nebo už doma v obejváku, a nebo jestli ještě musíte doklepat práce nebo už doma v obejváku, a nebo jestli ještě musíte doklepat poslední hodinky, tak vám k tomu pustíme Foo Fighters v obejváku, a nebo jestli ještě musíte doklepat poslední hodinky, tak vám k tomu pustíme Foo Fighters Halloween. Budou tak, jestli ještě musíte doklepat poslední hodinky, tak vám k tomu pustíme Foo Fighters Halloween. Budou taky musíte doklepat poslední hodinky, tak vám k tomu pustíme Foo Fighters Halloween. Budou taky Fallout Boy, anebo teďka dohromady Láďa hodinky, tak vám k tomu pustíme Foo Fighters Halloween. Budou taky Fallout Boy, anebo teďka dohromady Láďa. K tomu pustíme Foo Fighters Halloween. Budou taky Fallout Boy, anebo teďka dohromady Láďa Křížek a Tania. Budou taky Fallout Boy, anebo teďka dohromady Láďa Křížek a Tania. Posloucháte Rock Radio.

Nemusíš randit. Nemusíš randit. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. A muzika pro všechny. Pro všechny.

0: Opakuju, napište na Facebooku Julie Muziky, no a taky tam můžete být vy, takže opakuju, napište na Facebooku na Rock Radio, no a taky tam můžete být vy, takže opakuju, napište na Facebooku na Rock Radio do zprávy. Opakuju, napište na Facebooku na Rock Radio do zprávy. Proč právě vy byste měli dostat ty lístky ideálně k tomu připojte i telefonní číslo, ať se vám můžu zhruba za hodinu a něco ozvat, protože právě to bude ten čas, kdy si ty lístky reálně rozdáme. Pojďme užít, no a pořádnou Ameriku odpálíme s Lucií.
1: A teď pozor. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan je 20 tisíc korun zdarma. Více na Nissan.cz. Kdo šetří, má za 500 maxi.
2: Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun. Maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Dnes nakoupíme, zítra ušetříme. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky

Tohle byly Foo Fighters. Tohle byly Foo Fighters a No Son of Mine. Pecka z roku 2020 určitě. Tohle byly Foo Fighters a No Son of Mine, pecka z roku 2020 určitě z vás to teďka pořádně rozhejbalo a to pondělní odpoledne se vám set určitě z vás to teďka pořádně rozhejbalo a to pondělní odpoledne se vám doufám trošku zlepšilo a teď jste plný energie. Pořádně rozhejbalo a to pondělní odpoledne se vám doufám trošku zlepšilo a teď jste plný energie. Tak já tu vaši energii teďka rovnou přesměruju k tomu. Doufám trošku zlepšilo a teď jste plný energie. Tak já tu vaši energii teďka rovnou přesměruju k tomu, abyste si otevřeli Facebooky. To znamená, je to za dva týdny a je to samozřejmě ve páleným Poříčí, jako vždycky Basin Fire Fest. Let us tam budou Steel Panther, Death to All Wasp, Anisum, Apokalyptika tam bude, ale Wasp, Anisum, Apokalyptika tam bude, ale taky já nevím, 13. Apokalyptika tam bude, ale taky já nevím, 13. století, Apokalyptika tam bude, ale taky já nevím, 13. století, Dogma, Darkness, no prostě spousta skvělý muziky, no a taky tam můžete být vy, takže opakuju, napište prostě spousta skvělý muziky, no a taky tam můžete být vy, takže

0: něco navíc. To je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Pomoc.
0: Co navíc?
1: Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Nemůžu dýchat.
2: Správně.
1: Nemůžu dýchat.
2: Správné větrání a vzduch.
1: Dýchat.
2: Správné větrání a vzduchotechnika je. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz světy trání na jednom místě. Odborné poradenství. Ventilatory.cz světy trání na jednom místě. Ventilatory.cz světy trání na jednom místě.
3: Housebrand Café per favore.
2: Místě.
3: Housebrand Café per favore.
4: Si signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu.
3: Housebrand Café per favore.
4: Si signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si.
3: Café per favore.
4: Si signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Si signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte
4: pít. Signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandka. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandka. Kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Stave pít. Housebrandkáva.cz.
6: Stavebniny Dek.
5: Brandkáva.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci.
5: CZ.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci.
5: Z.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky. Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A. Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+. Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+. Nyní za skvělých 10 korun 50 akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+. Nyní za skvělých 10 korun 50. Dřevěné peletky v kvalitě A1+. Nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DP. Kvalitě A1+. Nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Plus nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebních 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve 10 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více do června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Více na Dek.cz.
7: Toto vysílání je přísně tajné.
8: Na Dek.cz.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Se rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně.

0: Klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat. Průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
1: Potřebuješ
0: 1000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
1: Potřebuješ změnit
0: ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: CZ, agent s povolením srovnávat.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: Agent s povolením srovnávat.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebovat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Odplouvám.
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Odplouvám kránu.
1: Na kredit. Pro lepší příběhy.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: Lepší příběhy.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu.
1: Běhy.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nejde z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Ale Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: www.firemní akci.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
2: Na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
2: Už ví.
3: Tak
2: na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
2: Katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Potřebuje
3: www.prageboats.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Potřebujete dětské kolo?
3: CZ.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Potřebujete dětské kolo?
3: A. Tak vzhůru na palubu.
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned
3: vzhůru na palubu.
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
4: Tak potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát dětské kolo.
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: Happy, bojíte se, že bude dítku hned malé.
4: Tak

0: ho půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu bude dítku hned malé.
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola.
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola.
0: Půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
0: Raskal a slevou 15%, ale jen do konce června.
1: Happysport.cz
0: 15%, ale jen do konce června.
1: Happysport.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr,
0: ale jen do konce června.
1: Happysport.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr
1: Zikmund. Happysport.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do
1: CZ.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice. Zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice. Ta Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční
2: Autoro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým
2: Tice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičko za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do autovýbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice. Skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se
3: na... a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se
3: na sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Rok na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Rok Radio.
3: CZ.
2: Těšíme se na vás.
4: Rok Radio.
2: Těšíme se na vás.

DABu i FM nebo na radia.cz. Rok u i FM nebo na radia.cz. Rok Radio M nebo na radia.cz. Rok Radio na radia.cz. Rok Radio .cz. Rok Radio CZ.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.

0: Rockzjezd a napište si To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rockový rozjezd a napište si o ní. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rockový rozjezd a napište si o ní. Honza z Anabelas. Laďte od pondělí do pátku rockový rozjezd a napište si o ní. Honza z Anabel dělí do pátku rockový rozjezd a napište si o ní. Honza z Anabel ji věnují rockový rozjezd a napište si o ní. Honza z Anabel ji věnují třeba vám. Slušný ochlazest a napište si o ní. Honza z Anabel ji věnují třeba vám. Slušný ochlazení oni. Honza z Anabel ji věnují třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém. Honza z Anabel ji věnují třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu věnují třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný... Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s... Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací s... Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná Core Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. A snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. S mobilní aplikaci Sencor.

práci. V práci vedro. V práci vedro. Doma. V práci vedro. Doma vedro. V práci vedro. Doma vedro. Venku vedro. V práci vedro. Doma vedro. Venku vedro, ale zavřít. V práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou. Vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou. Doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimat? Přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimat? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nám úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme i pro vás řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme i pro vás. Lati. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme i pro vás. Laďte od pondělí do mobilní klimatizace. To je nápad, máme i pro vás. Laďte od pondělí do pátku zase. To je nápad, máme i pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej.

0: Samozřejmě v Hradci probíhal ten velký festák, moc dobře víte, spousta z vás tam určitě byla.
1: Bruce Dickinson Prejspěl, ale zahrál jí tam

0: dvouhodinová show, jako Bruce Dickinson prej zpíval furt, dvouhodinová show, jako Bruce Dickinson prej zpíval furt skvěle, jako kdyby vůbec nestárnul, a jako Bruce Dickinson prej zpíval furt skvěle, jako kdyby vůbec nestárnul, a akorát tam udělal, jako Bruce Dickinson prej zpíval furt skvěle, jako kdyby vůbec nestárnul, a akorát tam udělal jeden takovej, ten prej zpíval furt skvěle, jako kdyby vůbec nestárnul, a akorát tam udělal jeden takovej trik s skvěle, jako kdyby vůbec nestárnul, a akorát tam udělal jeden takovej trik s čutorou, že se vůbec nestárnul, a akorát tam udělal jeden takovej trik s čutorou, že se jako napil, a akorát tam udělal jeden takovej trik s čutorou, že se jako napil, a pak jenom řekl, akorát tam udělal jeden takovej trik s čutorou, že se jako napil, a pak jenom řekl, fuj, voda, takovej trik s čutorou, že se jako napil, a pak jenom řekl, fuj, voda, že by tam prý se jako napil, a pak jenom řekl, fuj, voda, že by tam prý radši měl slivovici, protože, a pak jenom řekl, fuj, voda, že by tam prý radši měl slivovici, protože si českou slivovici, pak jenom řekl, fuj, voda, že by tam prý radši měl slivovici, protože si českou slivovici, voda, že by tam prý radši měl slivovici, protože si českou slivovici, respektive moravskou, prý radši měl slivovici, protože si českou slivovici, respektive moravskou slivovici, protože si českou slivovici, respektive moravskou slivovici, si velmi oblíbil za poslední rok, českou slivovici, respektive moravskou slivovici, si velmi oblíbil za polovici, respektive moravskou slivovici, si velmi oblíbil za poslední roky, tak snad přijede ještě příště, slivovici, si velmi oblíbil za poslední roky, tak snad přijede ještě příště, aby jsme si s ním mohli dát panáka, si velmi oblíbil za poslední roky, tak snad přijede ještě příště, aby jsme si s ním mohli dát panáka, každopádně teď už poslední roky, tak snad přijede ještě příště, aby jsme si s ním mohli dát panáka, každopádně teď už Eru přijede ještě příště, aby jsme si s ním mohli dát panáka, každopádně teď už Aerosmith, Nickelback, Battle Beast, každopádně teď už Aerosmith, Nickelback, Battle Beast, no a taky Olympic, jak za mlada.
1: Nejlepší.
0: No a taky Olympic, jak za mlada.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: Taky Olympic, jak za mlada.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou...
0: Mlada.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. K 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
2: Svět není jen samé slunce.
1: Bene.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneumatiky jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Doufáme!
2: CZ.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zaselí.
3: Nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zaselítáš v oblaci.
3: Tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zaselítáš v oblacích.
3: Spomdora. Děkuju, Leničko!
4: Zaselítáš v oblacích.
3: Spomleničko!
4: Zaselítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go.
4: Zaselítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď
4: v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je

0: Teď vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letí na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
1: Chcete také zažít?
0: Protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let?
0: Tak letíme spolu.
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
0: Tak ho spolu.
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
0: Tak honem, ať vám neuletí.
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
0: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na
1: zažít nezapomenutelný let balónem?
0: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegrii
1: let balónem?
0: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegrii let balónem od dvou.
1: Tak honem, ať vám neuletí.
0: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2000.
1: Ať vám neuletí.
0: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun. Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad
0: Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba
0: od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem
0: Českými 850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte
0: 50 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
0: Více o...
1: Nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
0: Více o akci na
2: Firma na zážitky.
1: Desítek lokalit po celé republice.
0: Více o akci na
2: Firma na zážitky.
1: Celé republice.
0: Více o akci na
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Více o akci na
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Objevte svět potěšení a smysl
0: na
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Objevte svět potěšení a
2: zážitky.
0: CZ.
3: Objevte svět potěšení a smysl
0: CZ.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti od jemných olejů. Objevte svět potěšení a smyslnosti od jemných olejů. Objevte svět potěšení a smyslnosti od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozolejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí ve kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový jsou produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu proudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon CZ.
4: Hej vy.
3: Poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon CZ.
4: Hej vy.
3: Radost na www. Růžový slon CZ.
4: Hej vy. Ano, vy.
3: Na www.růžovýslon.cz.
4: Hej vy, ano vy. Na Belabelc.
3: Růžovýslon.cz.
4: Hej vy, ano vy. Na Belabelc. Hej vy, ano vy. Na Belabelc.cz si můžete... Ano vy. Na Belabelc.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv... Ano vy. Na Belabelc.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv... Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinou obec si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinou oslavu nebo pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinou oslavu nebo legendární team build příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinou oslavu nebo legendární tým. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building, u nás to zvládneme. Výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně a blesko. Rodinnou oslavu nebo legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně a blesko. Oslavu nebo legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho building, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Byla

0: Belabel.cz. Dárky nezapomeňte. Čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. CZ. Dárky s vlastním potiskem.
1: Zažijte
0: vlastním potiskem.
1: Zažijte emoce za volantem
0: potiskem.
1: Zažijte emoce za volantem. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušné hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě kup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
2: Zvou vás auto
1: na PED2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký
1: je 2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u
1: OC6.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OCZ. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Euro Těrbohorých.
3: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka. Ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcebol je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchej všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Pondělí do pátku na Rock Rádiu.
4: Řídíš rád kamion
3: nebo na Rock Rádiu.
4: Řídíš rád kamion nebo dodávku? Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si vku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedice. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/ česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

váží. spedit.cz/kariéra /kariéra Rock Radio Kariéra.

0: nebo na radia.cz nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Sosa.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba.
0: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady.
0: Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem.
0: Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít.
0: Za děje.
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čekám nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up čele června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Přes Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost. Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba zahrají taky Paradise Lost. Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Lost. Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. století. Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 20, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27, téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27, sobotu 20 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27, sobotu 20 Fire Fest 24 až 27, sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodu června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty. 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncert Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout, Plaší smrt a Revival. Čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout, Plaší smrt a Revival Tří sester. Večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout, Plaší smrt a Revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou. EEčka, Fiasko, Kohout, Plaší smrt a Revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou, pod Kohout, Plaší smrt a Revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem. Smrt a Revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. Vltavou, pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky na vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle

0: akce Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. na ní tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage. Dřínovátů, Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio a Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová. Garáž, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večerně.
0: Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večerně kam
0: na... Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer...
0: Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večerně kam na akci a nechcete...
0: Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večerně kam na akci a nechcete tam být sami? Chystáte se večerně kam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu večerně kam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rok... Chcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rodět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Rokradio.cz ve slušných rok akcích. Rok Rádio. Rok je slušná muzika ve slušných rok akcích. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok je slušná muzika. Slušná muzika. Музыка.

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Rok od rána do večera. Do večera.

Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock Radio.

0: 21. června, buď u toho, už 19. až 21. června, buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Autodrombrno.com. Nemáš co .com. Nemáš co na sebe? Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhára, tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrastane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: Sedm dní den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: Sedm dní v týdnu, třeba
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
2: Tu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to kontejnery přistavíte i o víkendu?
1: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše.
2: Přistavíte i o víkendu.
1: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše. Jsme
2: víkendu.
1: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše. Jsme Siegel. Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše. Jsme Siegel. Třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše. Jsme Siegel.
3: www.siegel.
1: Jednoduše. Jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu
1: Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou
3: www.siegel.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se
3: CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti. Potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kilogram. Salátová okurka kosti v ceně 59,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 2 olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to 90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se vyplatí a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se vyplatí Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se vyplatí za 26,90 Lidl to se vyplatí.
5: Rata
4: 90 Lidl to se vyplatí.
5: Rata ta
4: Lidl to se vyplatí.
5: Rata ta rata trička rata ta rata
4: to se vyplatí.
5: Rata ta rata trička rata ta rata
6: trička potisk trička bela bel CZ. Vedro tisk trička bela bel CZ. Bela bel CZ. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
5: CZ.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i natelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti korun v prodejní síti Datart.
7: Senkor.
6: Síti Datart.
7: Senkor.
8: Střešní okna Fenestra.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna mezi vámi a střešní okna Fenestra.
9: Fenestra?

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý pro sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchov. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všech Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek CZ. Věco, Slimovice, Lihovárek CZ. Slimovice, Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdce. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Dřív než začnou prázdniny,
1: které můžeme být hrdí.
2: Dřív než začnou prázdniny,
1: hrdí.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už deva. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už deva. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho České republiky. Už 19. až 20.

0: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenest 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz. Česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz. Okna Fenestra. Fenestra.cz. Fenestra.cz. CZ.

0: Renata Povolná.
1: Doporučujeme
0: nepodcenit, řekne mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
1: Doporučujeme sjednat
0: nemluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
1: Doporučujeme sjednat si kvalitní cestovní pojištění. Doporučujeme sjednat si kvalitní cestovní pojištění a zkontrolovat očkování, zejména proti spalničkám a pojištění a zkontrolovat očkování, zejména proti spalničkám a virové hepatitidě A. Na místě kontrolovat očkování, zejména proti spalničkám a virové hepatitidě A. Na místě je pak důležité dbání, zejména proti spalničkám a virové hepatitidě A. Na místě je pak důležité dbát na hygienu rukou, zejména proti spalničkám a virové hepatitidě A. Na místě je pak důležité dbát na virové hepatitidě A. Na místě je pak důležité dbát na hygienu rukou, dostatečný pitný režim hepatitidě A. Na místě je pak důležité dbát na hygienu rukou, dostatečný pitný režim. Na místě je pak důležité dbát na hygienu rukou, dostatečný pitný režim, neopomenout pravidla bezpečného dbát na hygienu rukou, dostatečný pitný režim, neopomenout pravidla bezpečného sexu rukou, dostatečný pitný režim, neopomenout pravidla bezpečného sexu a také na ochranu pitný režim, neopomenout pravidla bezpečného sexu a také na ochranu před režim, neopomenout pravidla bezpečného sexu a také na ochranu před komáry.
0: Podle průzkumu se zdravotní
1: pravidla bezpečného sexu a také na ochranu před komáry.
0: Podle průzkumu se zdravotní
1: bezpečného sexu a také na ochranu před komáry.
0: Podle průzkumu se zdravotní potíže během pobytu
1: také na ochranu před komáry.
0: Podle průzkumu se zdravotní potíže během pobytu v cizině objevily zhruba u 5% cestovatelů. Praha začne připravovat bezbariérové zhruba u 5% cestovatelů. Praha začne připravovat bezbariérové úpravy lanovky na 5% cestovatelů. Praha začne připravovat bezbariérové úpravy lanovky na Petřín. Schválili to dnes radní s tím, že odhad nové úpravy lanovky na Petřín. Schválili to dnes radní s tím, že odhad nákladů je 80 milionů na Petřín. Schválili to dnes radní s tím, že odhad nákladů je 80 milionů korun. Samotné práce by mohly začít v roce 80 milionů korun. Samotné práce by mohly začít v roce 2028 a hotovo by mohlo milionů korun. Samotné práce by mohly začít v roce 2028 a hotovo by mohlo být v roce 2000. Samotné práce by mohly začít v roce 2028 a hotovo by mohlo být v roce 2030. Lanovka zůstane v provozu. Tolik zprávy. Krásné odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Polojasno, někde dokonce spíš oblačno, na severu, severovýchodě můžou být teploty jsou někde mezi 18 až 22 stupni, nejtepleji je právě teď na jižní Moravě,
4: Na opak nejsevernější místo naší republiky na Liberecku, tak tam je teplota nejnižší kolem 17.
3: Každopádně od zítra jsme neměli čekat žádný deště, možná snad ani přehánky. Každopádně od zítra rozhodně můžeme čekat, že zaprší hlavně na západě Čech a taky severu a severozápadě. Přes den by mělo být spíš tak jako polojasno a právě ty zmíněné srážky přijdou až někdy na večer. Moravy se to vůbec netýká, ta bude krásně polojasnou, občas dokonce i jasná a krásných 23 stupňů.

0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Šivčíková.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Šivčíková. Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Šivčíková. Lídři zemí V4. Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Šivčíková. Lídři zemí V4 se mají setkat. Zprávy a s nimi Kristýna Šivčíková. Lídři zemí V4 se mají setkat ve čtvrtek. Lídři zemí V4 se mají setkat ve čtvrtek před summitem EU. Krátkou schůzku inicioval před summitem EU. Krátkou schůzku inicioval nový maďarský premiér Petr Maďar po jednání kabinetu EU. Krátkou schůzku inicioval nový maďarský premiér Petr Maďar po jednání kabinetu to oznámil premiér. Krátkou schůzku inicioval nový maďarský premiér Petr Maďar po jednání kabinetu to oznámil premiér. Maďarský premiér Petr Maďar po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš. Řešit na ní mají Maďar po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš. Řešit na ní mají společná témata, jako jsou energie, víceletý finanční rámec EU nebo systém emisní. Jsou energie, víceletý finanční rámec EU nebo systém emisních povolenek. Paliva mohou v Česku podhodit finanční rámec EU nebo systém emisních povolenek. Paliva mohou v Česku po dohodě s EU nebo systém emisních povolenek. Paliva mohou v Česku po dohodě USA s Íránem během pár dnů zlevnit až o 2 koruny na litr, domývají se analytici. Návrat k předválečným cenám 2 koruny na litr, domývají se analytici. Návrat k předválečným cenám v brzké době nečekají cestr, domývají se analytici. Návrat k předválečným cenám v brzké době nečekají analytici. Návrat k předválečným cenám v brzké době nečekají. Cesta k normálu může trvat i řadu měsíců. Návrat k předválečným cenám v brzké době nečekají. Cesta k normálu může trvat i řadu měsíců. Předválečným cenám v brzké době nečekají. Cesta k normálu může trvat i řadu měsíců. Záležet podle nich v brzké době nečekají. Cesta k normálu může trvat i řadu měsíců. Záležet podle nich bude především na delkají. Cesta k normálu může trvat i řadu měsíců. Záležet podle nich bude především na dalším vývoji situace. Může trvat i řadu měsíců. Záležet podle nich bude především na dalším vývoji situace na Blízkém východě a stavu tamní infrastruktury. Renata Povolná. Co je potřeba nepodcenit, řekne mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata.

0: stupňů. Polojasno, občas dokonce i jasná, krásných 23 stupňů. Občas dokonce i jasná, krásných 23 stupňů.
1: Ať už prší,
0: jasná, krásných 23 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 8. rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Každého počasí. Rock Radio. Rock Radio. Doprava.
0: Dávejte si pozor v Praze.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Dávejte si pozor v Praze na Mezibranský ulici.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Dávejte si pozor v Praze na Mezibranský ulici.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Dávejte si pozor v Praze na Mezibranský ulici, to je hned jak sjede.
1: Radio. Doprava.
0: Dávejte si pozor v Praze na Mezibranský ulici, to je hned jak.
1: Doprava.
0: Dávejte si pozor v Praze na Mezibranský ulici, to je hned jak sjedete z Václaváku. Vezměte si pozor v Praze na Mezibranský ulici, to je hned jak sjedete z Václaváku. Mezibranský ulici, to je hned jak sjedete z Václaváku ve směru na Nuselák. Ve směru na Nuselák, tak hned tam právě bourali dva osobáky. Ve směru na Nuselák, tak hned tam právě bourali dva osobáky, takže se Nuselák, tak hned tam právě bourali dva osobáky, takže se to tam teďka bude určitě dva osobáky, takže se to tam teďka bude určitě štosovat ještě víc než obvykle. Takže určitě zhuštěný to tam teďka bude určitě štosovat ještě víc než obvykle. Takže určitě zhuštěný provoz, počítejte s tím. Zůstáváme v Praze ve Zlíchovském tunelu, který vede směrem na Barandák. Tak tam stojí auto odstavený v pravém jízdním pruhu. Tím právě teďka neprojedete, takže si dávejte pozor v pravém jízdním pruhu. Prosím opravdu zpomalte.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. I oční klinika Horní Počernice.

0: Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocnika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. ocniklinikahp.cz. hp.cz. Rock.cz.
1: Rock Radio. Rockový odpoledne.
2: Rockový odpoledne dneska s Kubou pokračuje dál.
1: Rockový odpoledne.
2: Rockový odpoledne dneska s Kubou pokračuje dál. Zdravíme i Péťu, který pokračuje dál. Zdravíme i Péťu, který je možná na cestě do Znojma, nebo už je ve Znojmě, nevím přesně, každopádně, jestli poslouchá, tak ho zdravíme. A zdravíme, nebo už je ve Znojmě, nevím přesně, každopádně, jestli poslouchá, tak ho zdravíme. A zdravíme taky všechny lidi, kteří právě teď mě nevím přesně, každopádně, jestli poslouchá, tak ho zdravíme. A zdravíme taky všechny lidi, kteří právě teď každopádně, jestli poslouchá, tak ho zdravíme. A zdravíme taky všechny lidi, kteří právě teďka třeba skončili svoji pracovní šichtu. Poslouchá, tak ho zdravíme. A zdravíme taky všechny lidi, kteří právě teďka třeba skončili svoji pracovní šichtu. A říkají si, co budou na taky všechny lidi, kteří právě teďka třeba skončili svoji pracovní šichtu. A říkají si, co budou dělat vlastně v následujícím týdnu až dvou. Tak já vám třeba poradím, jo. Za dva týdny vlastně v následujícím týdnu až dvou. Tak já vám třeba poradím, jo. Za dva týdny se totiž koná následujícím týdnu až dvou. Tak já vám třeba poradím, jo. Za dva týdny se totiž koná Basin Fire Fest. Je to taky, se totiž koná Basin Fire Fest. Je to takový ten našlapaný festák ve spáleném Poříčí, který ten našlapaný festák ve spáleném Poříčí, který se koná už velkou řadu let. Letos tam bude apokalyptikapaný festák ve spáleném Poříčí, který se koná už velkou řadu let. Letos tam bude apokalyptika Steel Panther. Letos tam bude apokalyptika Steel Panther Death to All. Prostě spousta skvělé muziky a můžete tam být taky. Bude apokalyptika Steel Panther Death to All. Prostě spousta skvělé muziky a můžete tam být taky. Stačí jenom, abyste napsali Steel Panther Death to All. Prostě spousta skvělé muziky a můžete tam být taky. Stačí jenom, abyste napsali Death to All. Prostě spousta skvělé muziky a můžete tam být taky. Stačí jenom, abyste napsali na Facebook Rock Rádia Dost. Prostě spousta skvělé muziky a můžete tam být taky. Stačí jenom, abyste napsali na Facebook skvělé muziky a můžete tam být taky. Stačí jenom, abyste napsali na Facebook Rock Rádia Dost zprávy. Tam být taky. Stačí jenom, abyste napsali na Facebook Rock Rádia Dost zprávy. Proč zrovna vy? Stačí jenom, abyste napsali na Facebook Rock Rádia Dost zprávy. Proč zrovna vy byste ty lístky měli dostat? Abyste napsali na Facebook Rock Rádia Dost zprávy. Proč zrovna vy byste ty lístky měli dostat? A v této hodině na Facebook Rock Rádia Dost zprávy. Proč zrovna vy byste ty lístky měli dostat? A v této hodině je budeme rozdávat. Proč zrovna vy byste ty lístky měli dostat? A v této hodině je budeme rozdávat. Nemusíte vyplňovat nic, nemusíte odpovědět, ty lístky měli dostat. A v této hodině je budeme rozdávat. Nemusíte vyplňovat nic, nemusíte je budeme rozdávat. Nemusíte vyplňovat nic, nemusíte odpovědět na nějaký zdávat. Nemusíte vyplňovat nic, nemusíte odpovědět na nějaký záludný otázky. My vám ty lístky pro vyplňovat nic, nemusíte odpovědět na nějaký záludný otázky. My vám ty lístky pro musíte odpovědět na nějaký záludný otázky. My vám ty lístky prostě dáme, stačí si. Odpovědět na nějaký záludný otázky. My vám ty lístky prostě dáme, stačí si napsat. A taky mít nějaký záludný otázky. My vám ty lístky prostě dáme, stačí si napsat. A taky mít trošku toho štěstí. My vám ty lístky prostě dáme, stačí si napsat. A taky mít trošku toho štěstí. Každopádně štěstí lístky prostě dáme, stačí si napsat. A taky mít trošku toho štěstí. Každopádně štěstí máme teď kam. Máme, stačí si napsat. A taky mít trošku toho štěstí. Každopádně štěstí máme teď kam. Napsat. A taky mít trošku toho štěstí. Každopádně štěstí máme teď kam všichni, protože nás čeká toho štěstí. Každopádně štěstí máme teď kam všichni, protože nás čeká Ramones, bude taky Marilyn Manson. Každopádně štěstí máme teď kam všichni, protože nás čeká Ramones, bude taky Marilyn Manson. A Rakajnek zemi přibitej, ale teď kam všichni, protože nás čeká Ramones, bude taky Marilyn Manson. A Rakajnek zemi přibitej, ale teď nás čeká Ramones, bude taky Marilyn Manson. A Rakajnek zemi přibitej, ale teď už Other Side v podání Ramones, bude taky Marilyn Manson. A Rakajnek zemi přibitej, ale teď už Other Side v podání týhletý party Marilyn Manson. A Rakajnek zemi přibitej, ale teď už Other Side v podání týhletý party Red Hot Chili. Rakajnek zemi přibitej, ale teď už Other Side v podání týhletý party Red Hot Chili Peppers. Hello. Zemi přibitej, ale teď už Other Side v podání týhletý party Red Hot Chili Peppers. Hello. Teď už Other Side v podání týhletý party Red Hot Chili Peppers. Hello. Hello. Podání týhletý party Red Hot Chili Peppers. Týhletý party Red Hot Chili Peppers.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rock. Rock Radio. Slušnej rock. Rock Radio. Slušnej rock z kazeťák. Rock Radio. Slušnej rock z kazeťáků a VHS. Rock Radio. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek. Z kazeťáků a VHSek. A VHSek. A Esek.

I když, i když nemáme ještě úplně takovýto letní takže tuhle tu pláž si doufám užíváte i v 16 hodin a 19 minut. Posloucháte Rock Radio a já bych si s váma rád, takže tuhle tu pláž si doufám užíváte i v 16 hodin a 19 minut. Posloucháte Rock Radio, si doufám užíváte i v 16 hodin a 19 minut. Posloucháte Rock Radio a já bych si s váma rád teďka užíváte i v 16 hodin a 19 minut. Posloucháte Rock Radio a já bych si s váma rád teďka pokecal o jednom koncertu a 19 minut. Posloucháte Rock Radio a já bych si s váma rád teďka pokecal o jednom koncertu, který posloucháte Rock Radio a já bych si s váma rád teďka pokecal o jednom koncertu, který taky proběhl o tom. Rock Radio a já bych si s váma rád teďka pokecal o jednom koncertu, který taky proběhl o tomhle. Bych si s váma rád teďka pokecal o jednom koncertu, který taky proběhl o tomhletom víkendu, už jsme se bavili o vy jste možná spousta z vás byli v sobotu nebo v neděli v pražském Edenu. Řeč je o koncertě Evy Farný. podle všech sociálních sítí, podle všech článků, které vyšly,

0: vyšly, tak to bylo opravdu jeden z nejlepších, nevím, sociálních sítí podle všech článků, které vyšly, tak to bylo opravdu jeden z nejlepších momentů podle všech článků, které vyšly, tak to bylo opravdu jeden z nejlepších momentů české hudby, které vyšly, tak to bylo opravdu jeden z nejlepších momentů české hudby, bylo opravdu jeden z nejlepších momentů české hudby a v úterý vlastně zítrajších momentů české hudby a v úterý vlastně zítra se koná ještě třetí český hudby a v úterý vlastně zítra se koná ještě třetí koncert toho a v úterý vlastně zítra se koná ještě třetí koncert toho. Já tam třeba jdu a v úterý vlastně zítra se koná ještě třetí koncert toho. Já tam třeba jdu a hrozně se na to těším a jsem strašně zvědavý. Zítra se koná ještě třetí koncert toho. Já tam třeba jdu a hrozně se na to těším a jsem strašně zvědavý. Třetí koncert toho. Já tam třeba jdu a hrozně se na to těším a jsem strašně zvědavý. A třeba vůbec nemám pocit. Já tam třeba jdu a hrozně se na to těším a jsem strašně zvědavý. A třeba vůbec nemám pocit, že vzhledem k tomu, že jdu a hrozně se na to těším a jsem strašně zvědavý. A třeba vůbec nemám pocit, že vzhledem k tomu, že už jsem spoustu a jsem strašně zvědavý. A třeba vůbec nemám pocit, že vzhledem k tomu, že už jsem spoustu fotek viděl a videí. A třeba vůbec nemám pocit, že vzhledem k tomu, že už jsem spoustu fotek viděl a videí a takhle. Vůbec nemám pocit, že vzhledem k tomu, že už jsem spoustu fotek viděl a videí a takhle. Tak nemám pocit, že vzhledem k tomu, že už jsem spoustu fotek viděl a videí a takhle. Tak nemám pocit, že to mám zkažený a že se nevím. Naopak, právě o to víc mě to ještě zajímá a jsem zvědavý, jaký to bude. Jestli náhodou někdo z vás, právě o to víc mě to ještě zajímá a jsem zvědavý, jaký to bude. Jestli náhodou někdo z vás, chápu to víc, mě to ještě zajímá a jsem zvědavý, jaký to bude. Jestli náhodou někdo z vás, chápu, že prostě to třeba nezajímá a jsem zvědavý, jaký to bude. Jestli náhodou někdo z vás, chápu, že prostě to třeba nemusí být úplně, jaký to bude. Jestli náhodou někdo z vás, chápu, že prostě to třeba nemusí být úplně váš šálek. Jestli náhodou někdo z vás, chápu, že prostě to třeba nemusí být úplně váš šálek čaje, ale pokud vás chápu, že prostě to třeba nemusí být úplně váš šálek čaje, ale pokud chápu, že prostě to třeba nemusí být úplně váš šálek čaje, ale pokud někdo z vás tam byl, třeba nemusí být úplně váš šálek čaje, ale pokud někdo z vás tam byl, tak mi určitě napište, jak šálek čaje, ale pokud někdo z vás tam byl, tak mi určitě napište, jak se čaje, ale pokud někdo z vás tam byl, tak mi určitě napište, jak se vám to líbilo a co na to říkáte. Pokud někdo z vás tam byl, tak mi určitě napište, jak se vám to líbilo a co na to říkáte a jestli právě v tomhle tom je budoucnost. Tam byl, tak mi určitě napište, jak se vám to líbilo a co na to říkáte a jestli právě v tomhle tom je budoucnost českých bylo a co na to říkáte a jestli právě v tomhle tom je budoucnost českých koncertů, jestli teďka budou prostě a jestli právě v tomhle tom je budoucnost českých koncertů, jestli teďka budou prostě dělat právě v tomhle tom je budoucnost českých koncertů, jestli teďka budou prostě dělat ty Edeny, budoucnost českých koncertů, jestli teďka budou prostě dělat ty Edeny, no a kdo by mohl být podle koncertů, jestli teďka budou prostě dělat ty Edeny, no a kdo by mohl být podle vás příště, to by mě právě prostě dělat ty Edeny, no a kdo by mohl být podle vás příště, to by mě právě dělat ty Edeny, no a kdo by mohl být podle vás příště, to by mě právě zajímalo ty Edeny, no a kdo by mohl být podle vás příště, to by mě právě zajímalo, kdo by příště mohl mít koncert v Edenu, aby mohl být podle vás příště, to by mě právě zajímalo, kdo by příště mohl mít koncert v Edenu, abyste na to šli. Vás příště, to by mě právě zajímalo, kdo by příště mohl mít koncert v Edenu, abyste na to šli. Teď už právě zajímalo, kdo by příště mohl mít koncert v Edenu, abyste na to šli. Teď už každopádně si dáme Good Charlotte, kdo by příště mohl mít koncert v Edenu, abyste na to šli. Teď už každopádně si dáme Good Charlotte, ty si myslím, mít koncert v Edenu, abyste na to šli. Teď už každopádně si dáme Good Charlotte, ty si myslím, že do Edenu jen tak nepřijedou, abyste na to šli. Teď už každopádně si dáme Good Charlotte, ty si myslím, že do Edenu jen tak nepřijedou, Harley to šli. Teď už každopádně si dáme Good Charlotte, ty si myslím, že do Edenu jen tak nepřijedou, Harley to už je zase, si dáme Good Charlotte, ty si myslím, že do Edenu jen tak nepřijedou, Harley to už je zase jiná, no a Metallica je zase jiná, no a Metallica, to by mě vlastně dost zajímalo.
1: Zažijte emoce.
0: No a Metallica, to by mě vlastně dost zajímalo.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot.
0: Vlastně dost zajímalo.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emo. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emo. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky.

0: nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízda Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny a čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciálně vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale taky testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PE nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2 a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026 CZ. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026 CZ. Těšíme se jízdu ještě dnes na PED 2026 CZ.
1: Těšíme se na vás
0: dnes na PED 2026 CZ.
1: Těšíme se na vás v pátek 19
0: na PED 2026 CZ.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června 2026 CZ. Těšíme se na vás v pátek 19. června před
0: CZ.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Června před OC Letňany.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 860
1: OC Letňany.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G, 7, sektor G.

0: jdeme na hrady.
1: 8 hradů,
0: 8 vidat.
1: Trautenberg,
0: rybičky,
1: Migové.
0: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů,
0: 8 víkendů. Rybičky,
1: Migové.
0: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů,
0: 8 víkendů.
1: Muzika a Migové.
0: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů,
0: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů,
0: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po
0: hrady.
1: 8 hradů,
0: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Hradů,
0: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: Do víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Pohoda celé léto po celé republice.
0: Danlanda.
1: Harley.
0: Vypsaná fix.
1: Léto po celé republice.
0: Danlanda.
1: Harley.
0: Vypsaná fixa. Danlanda.
1: Harley.
0: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
0: A pozor. Danlanda.
1: Harley.
0: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
0: A pozor. Danlanda.
1: Harley.
0: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
0: A pozor. Lístky za nejlepší cenu. Fixa.
1: Krucipisk.
0: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25.
1: Krucipisk.
0: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní
0: park. Cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní
0: park. Do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Penny a
0: června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Penny a
0: www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival.
0: .cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival.
0: To jsou hrady.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival.
0: To jsou hrady.
1: Kooperativa.
2: Tohle není jen festival.
0: To jsou hrady. www.hrady.cz.
1: Hrdý
2: není jen festival.
0: To jsou hrady. www.hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu
0: www.hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a Limito
0: Hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a Limito.cz. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
0: Mail
1: gratis a opakovaně.
0: Mail
1: a opakovaně.
0: Mail 件漂亮的 T 恤条纹多多 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky, ani levný
0: 银行卡号.
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský Nekupujte drahý značky, ani levný čínský Já se kupujte drahý značky, ani levný čínský Já se oblíkám bez potisku. Ani levný čínský Já se oblíkám bez potisku. Bez.cz.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až

0: vítězstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10 Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Nevásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CCC 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CCC 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci a na CCC. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci a na CCC. Nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci a na ccc.eu. V prodejnách CCC v aplikaci a na ccc.eu. V aplikaci a na ccc.eu.
1: Vedro jako na Sahaře? V
0: aplikaci a na ccc.eu.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás...
0: ccc.eu.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
0: mobil.eu.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. mobil.eu. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimaty... Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelnice Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelnice doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cpě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5000 ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5990 ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5990 cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na 99 korun. Koupíte na Senkor.cz.
2: Senkor.
1: Hledáte práci korun. Koupíte na Senkor.cz.
2: Senkor.
1: Hledáte práci, píte na Senkor.cz.
2: Senkor.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro CZ.
2: Senkor.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodej.
2: Senkor.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme práci. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme tým. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky vtáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si my a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete si, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.ne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kup na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Kup si auto v...
1: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Kup si auto v Direct Auto.
1: Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka.
1: To se vyplatí.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji.
1: Vyplatí.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento.

0: zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. bezkempu.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
1: CZ.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benen. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich další nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Benes. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz. Bene.cz.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba na... Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit. Lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové. To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 Hradů.
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.

Sorento se slevou z Auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Totu 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Totu je korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Totu ještě nebylo. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Totu ještě nebylo. Takovou se slevou 125 000 korun. Totu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. 1000 korun. Totu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto korun. Totu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu vozu Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.cz a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz www.direct.auto.cz Rock Radio. .cz

členstvovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club procent levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Na

radia.cz, Rock Dabu i FM nebo na radia.cz, Rock FM nebo na radia.cz, Rock radia.cz, Rock radio.cz.

0: Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.
1: Bůh ví, kdy to celý skončí.
0: Odpoledne.

Když skončí asfaltový kop, každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty jejich asfalt. Hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty jejichž hřištíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty jejichž hřištěm je celý svět. Hřištěm je celý svět. Celý svět.

Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici zpracovat. Poklusem klednici zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem, to je ono. A jestli pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem, to je ono. A jestli vám chybí spoluhráč televizi a zakončení s ovladačem, to je ono. A jestli vám chybí spolukončení s ovladačem, to je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny čem, to je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jedno. Branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom. Body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečumí karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. A nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatněli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, každý. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, každý. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, každý den na rok rádírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, každý den na rok rádiu. Dejte si slušnej výkop, každý den na rok rádiu. Dejte si slušnej výkop, každý den na rok rádiu.

0: se dozvíme, kdo je získal dneska.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Je získal dneska.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Dneska.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 50 se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 89,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. Okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A z aplikace. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 20 litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl. To se vyplatí. Aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Drbis
1: jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Drbis ohrad a výběr
1: 90. Lidl, to se vyplatí.
2: Drbis ohrad a výběhu z
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Drbis ohrad a výběhu z Zooparku,
1: to se vyplatí.
2: Drbis ohrad a výběhu z Zooparku Zelčín. Hlásíme se z
1: Lamtí.
2: Drbis ohrad a výběhu z Zooparku Zelčín. Hlásíme se z Drbis ohrad a výběhu z Zooparku Zelčín. Hlásíme se z Lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je.
2: Výběhu z Zooparku Zelčín. Hlásíme se z Lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v
2: Zooparku Zelčín. Hlásíme se z Lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale
2: hlásíme se z Lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit u
2: se z Lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý
2: výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Fotit úplně každý. Ze předu z boku s úsměvem i bez. Úplně každý. Ze předu z boku s úsměvem i bez. Ze předu z boku s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám. Předu z boku s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám. Úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě chatu. Stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Milá, my máme prostě charisma. Přijďte, dáme společný. Prostě charisma. Přijďte, dáme společný selfie. Prostě charisma. Přijďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark.
3: Přijďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín.
3: Dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy.
3: Společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízký. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Od Prahy a hodně blízko u zvířat. Hodně blízko u zvířat.
4: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi, říkal
4: vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi, říkal jsem, že

0: teď na to nemám čas.
1: Fouká.
0: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jedno místo. Vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je CZ? Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut znáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
0: No, to by
1: firmy. Během pár minut a online.
0: No, to by šlo.
1: Během pár minut a online.
0: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
0: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
0: To by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Tahle nabídka na vás
1: nepočká. Vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Tahle nabídka na vás nepočká.
1: Technika.cz. To je fičák.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný
1: fičák.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít. Nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od. Na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skoč. První rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a ok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny. Neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. A skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Net do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone. CZ. Vodafone.
3: Potisk, potisk, dárky, ratatarararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, ratatarararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, CZ.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu,
3: tisk, dárky, bilabil, CZ.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února,
3: bilabil, CZ.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února, teď ale přidáváme. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být. Jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá. Ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti. Další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti. Abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou ale v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 24,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 20. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu maslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další cenou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. Co si 90? V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: se tady děje?
1: Ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
0: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
1: Lidl, to se vyplatí.
0: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
0: Děje.
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny. BYD Tech Days. Testovací dny. BYD Tech Days. Testovací dny. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde se... BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde se... Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný Super BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný Super Hybrid. Po městě zkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný Super Hybrid. Po městě na elektřinu na delší mobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný Super Hybrid. Po městě na elektřinu na delší úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1300 hybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,3 na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km. Až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky
3: 50 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu.
3: Třeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za
3: litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku. Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr.
4: Díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr.
4: Teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
5: Ceny rostou digitálních.
3: BYD.com.
5: Ceny rostou digitální čísla mizí. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. U digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží poge. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží poge.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jaky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. Zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ.
6: Přijdím doma.
5: Jako brána k bezpečí. A u portál CZ.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím když...
5: A u portál.cz.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím když venčím svojí...
5: Portál.cz.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím když venčím svojí fenku. Třídím doma, třídím venku, třídím když venčím svojí fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím doma, třídím venku, třídím když venčím svojí fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitě. Třídím když venčím svojí fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím svojí fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím

0: U vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím v lese, třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím skromně, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím skromně, třídím hodně za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím skromně, třídím hodně, třídím v práci, třídím ve škole, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím skromně, třídím hodně, třídím v práci, třídím ve škole, třídím když řídím v zimě na sněhu, třídím skromně, třídím hodně, třídím v práci, třídím ve škole, třídím když řídím, třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou. Třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pí, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, třídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. A třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Ní básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad. To bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom.
0: Bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom.
0: Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom.
0: Rok. Třiďte odpad.
1: Ekokom.
2: Rock Radio.
1: Ekokom.

0: nebo na Rádia Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rádio v DABu i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ. Rock Radio. Rock Radio.
1: Dámy a pánové,
0: Rock Radio.
1: Dámy a pánové, rozdáváme
0: Radio.
1: Dámy a pánové, rozdáváme lístky. Dámy a pánové, rozdáváme lístky. Dámy a pánové, rozdáváme lístky na Basin Fyre Fest, který se děje už. Dámy a pánové, rozdáváme lístky na Basin Fyre Fest, který se děje už 4. Nové rozdáváme lístky na Basin Fyre Fest, který se děje už 24. až 27. června. Lístky na Basin Fyre Fest, který se děje už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. Na Basin Fyre Fest, který se děje už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí, který se děje už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí a pojede tam Markéta 30. až 27. června ve Spáleném Poříčí a pojede tam Markéta, kterou teďka už vítám ve vysílání. Až 27. června ve Spáleném Poříčí a pojede tam Markéta, kterou teďka už vítám ve vysílání. Ahoj ve Spáleném Poříčí a pojede tam Markéta, kterou teďka už vítám ve vysílání. Ahoj Markét. A pojede tam Markéta, kterou teďka už vítám ve vysílání. Ahoj Markét.
2: Ahoj.
1: Jde tam Markéta, kterou teďka už vítám ve vysílání. Ahoj Markét.
2: Ahoj.
1: Tak prosím tebe, ty jsi mi napsala, kterou teďka už vítám ve vysílání. Ahoj Markét.
2: Ahoj.
1: Tak prosím tebe, ty jsi mi teďka už vítám ve vysílání. Ahoj Markét.
2: Ahoj.
1: Tak prosím tebe, ty jsi mi napsala a to ani ahoj Markét.
2: Ahoj.
1: Tak prosím tebe, ty jsi mi napsala a to mě právě přesvědčilo, že jsi ta správná.
2: Ahoj.
1: Tak prosím tebe, ty jsi mi napsala a to mě právě přesvědčilo, že jsi ta správná osoba.
2: Ahoj.
1: Tak prosím tebe, ty jsi mi napsala a to mě právě přesvědčilo, že jsi ta správná osoba, která by tam měla jít. Tak prosím tebe, ty jsi mi napsala a to mě právě přesvědčilo, že jsi ta správná osoba, která by tam měla jít. Ty jsi mi napsala a to mě právě přesvědčilo, že jsi ta správná osoba, která by tam měla jít. Ty jsi mi napsala, že jsi do spáleného právě přesvědčilo, že jsi ta správná osoba, která by tam měla jít. Ty jsi mi napsala, že jsi do spáleného. Ty jsi mi napsala, že jsi do spáleného Poříčí chodila na školu a že si tam i bydlela na intru, že si do spáleného Poříčí chodila na školu a že si tam i bydlela na intru a Poříčí chodila na školu a že si tam i bydlela na intru a ještě si mi říkala, že jste na školu a že si tam i bydlela na intru a ještě si mi říkala, že jste vždycky se spolubydlící a že si tam i bydlela na intru a ještě si mi říkala, že jste vždycky se spolubydlícíma na intru a ještě si mi říkala, že jste vždycky se spolubydlícíma koukali, že ten festák by vás zajímal, ale nikdy jste vždycky se spolubydlícíma koukali, že ten festák by vás zajímal, ale nikdy ti to nevyšlo až teď. Se spolubydlícíma koukali, že ten festák by vás zajímal, ale nikdy ti to nevyšlo až teď. Je to tak?
2: Jo, je.
1: Koukali, že ten festák by vás zajímal, ale nikdy ti to nevyšlo až teď. Je to tak? Festák by vás zajímal, ale nikdy ti to nevyšlo až teď. Je to tak?
2: Jo, je to tak. Vždycky jsme tam hrozně chtěli.
1: Ale nikdy ti to nevyšlo až teď. Je to tak?
2: Jo, je to tak. Vždycky jsme tam hrozně chtěli jít.
1: To nevyšlo až teď. Je to tak?
2: Jo, je to tak. Vždycky jsme tam hrozně chtěli jít, ale nevyšlo to.
1: Teď. Je to tak?
2: Jo, je to tak. Vždycky jsme tam hrozně chtěli jít, ale nevyšlo to.
1: Tak.
2: Jo, je to tak. Vždycky jsme tam hrozně chtěli jít, ale nevyšlo to. Pak jsem se tam sama. Jo, je to tak. Vždycky jsme tam hrozně chtěli jít, ale nevyšlo to. Pak jsem se tam sama už. Vždycky jsme tam hrozně chtěli jít, ale nevyšlo to. Pak jsem se tam sama už nikdy nedostala a teď se hrozně jít, ale nevyšlo to. Pak jsem se tam sama už nikdy nedostala a teď se hrozně těším, šlo to. Pak jsem se tam sama už nikdy nedostala a teď se hrozně těším, že se do spáleného Poříčí. Pak jsem se tam sama už nikdy nedostala a teď se hrozně těším, že se do spáleného Poříčí. Už nikdy nedostala a teď se hrozně těším, že se do spáleného Poříčí vrátím. A těším, že se do spáleného Poříčí vrátím. A ještě při takovýhle příležitosti, takže do spáleného Poříčí vrátím. A ještě při takovýhle příležitosti, takže strašně moc děkuju. Do Poříčí vrátím. A ještě při takovýhle příležitosti, takže strašně moc děkuju.
1: No jasně.
2: A ještě při takovýhle příležitosti, takže strašně moc děkuju.
1: No jasně, tak.
2: Při takovýhle příležitosti, takže strašně moc děkuju.
1: No jasně, tak to máme hroznou.

0: radost, že to
1: puto... Týhle příležitosti, takže strašně moc děkuju.
0: No jasně, tak to máme hroznou radost, že to puto...
1: Takže strašně moc děkuju.
0: No jasně, tak to máme hroznou radost, že to putuje na správný... Jasně, tak to máme hroznou radost, že to putuje na správný místo. Už máš rozmyšlený, koho vezmeš sebou?
1: Tak...
0: Hroznou radost, že to putuje na správný místo. Už máš rozmyšlený, koho vezmeš sebou?
1: Tak to ještě nevím.
0: To putuje na správný místo. Už máš rozmyšlený, koho vezmeš sebou?
1: Tak to ještě...
0: Už máš rozmyšlený, koho vezmeš sebou?
1: Tak to ještě nevím, kdo si to zaslouží.
0: Jo, no hele, koho vezmeš sebou?
1: Tak to ještě nevím, kdo si to zaslouží.
0: Jo, no hele, tak je pravda, že do akce jsou ještě...
1: Kdo si to zaslouží.
0: Jo, no hele, tak je pravda, že do akce jsou ještě skoro 2 týdny, takže teď můžeš udělat to výběrový řízení a uvidíš, kdo na tebe bude hodnej, že jo, teďka.
1: Uvidím.
0: A uvidíš, kdo na tebe bude hodnej, že jo, teďka.
1: Uvidím, koho vezmu, ale fakt strašně...
0: A tebe bude hodnej, že jo, teďka.
1: Uvidím, koho vezmu, ale fakt strašně moc děkuju a těším se moc.
0: No skvělý, tak si to hlavně moc užij, dobře si rozmyslí, koho vemeš.
1: Moc děkuju a těším se moc.
0: No skvělý, tak si to hlavně moc užij, dobře si rozmyslí, koho vemeš sebou, ať to bude kdokoliv. Tak...
1: Těším se moc.
0: No skvělý, tak si to hlavně moc užij, dobře si rozmyslí, koho vemeš sebou, ať to bude kdokoliv, tak ať je to správný parťák. No skvělý, tak si to hlavně moc užij, dobře si rozmyslí, koho vemeš sebou, ať to bude kdokoliv, tak ať je to správný. Skvělý, tak si to hlavně moc užij, dobře si rozmyslí, koho vemeš sebou, ať to bude kdokoliv, tak ať je to správný. Užij, dobře si rozmyslí, koho vemeš sebou, ať to bude kdokoliv, tak ať je to správný parťák a užijete si dobrou party ve spáťák a užijete si dobrou party ve spáleným Poříčí, jo?
1: Děkuju vám z toho.
0: Ať... Dobrou party ve spáleným Poříčí, jo?
1: Děkuju vám z toho a díky.
0: Spáleným Poříčí, jo?
1: Děkuju vám z toho a díky.
0: Jasně, Poříčí, jo?
1: Děkuju vám z toho a díky.
0: Jasně, měj si krásně, Markéta.
1: Děkuju vám z toho a díky.
0: Jasně, měj si krásně, Markéta, ahoj.
1: Taky děkuju vám z toho a díky.
0: Jasně, měj si krásně, Markéta, ahoj.
1: Taky, ahoj. Toho a díky.
0: Jasně, měj si krásně, Markéta, ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: Jasně, měj si krásně, Markéta, ahoj.
1: Taky, ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěž.
0: Měj si krásně, Markéta, ahoj.
1: Taky, ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěž.
1: Ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušná Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Soutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Večera slušnej rok.
0: To je taková ta upřímná radost, ze který my máme
2: slušnej rok.
0: To je taková ta upřímná radost, ze který... To je taková ta upřímná radost, ze který my máme pak taky. To je taková ta upřímná radost, ze který my máme pak taky. Ta upřímná radost, ze který my máme pak taky velkou radost. Dámy a pánové, který my máme pak taky velkou radost. Dámy a pánové, rozhodně nesmutněte, pokud jste dneska nebyli vybráni, pak taky velkou radost. Dámy a pánové, rozhodně nesmutněte, pokud jste dneska nebyli vybráni a nemáte velkou radost. Dámy a pánové, rozhodně nesmutněte, pokud jste dneska nebyli vybráni a nemáte zatím ještě prosmutněte, pokud jste dneska nebyli vybráni a nemáte zatím ještě pro sebe lístky na Basin Firefest, protože nebyli vybráni a nemáte zatím ještě pro sebe lístky na Basin Firefest, protože rozhodně budeme a nemáte zatím ještě pro sebe lístky na Basin Firefest, protože rozhodně budeme tím ještě pro sebe lístky na Basin Firefest, protože rozhodně budeme rozdávat i v úterý ve středu lístky na Basin Firefest, protože rozhodně budeme rozdávat i v úterý ve středu ve čtvrtek a taky v pátek. Teď Basin Firefest, protože rozhodně budeme rozdávat i v úterý ve středu ve čtvrtek a taky v pátek. Teď už ale rozdáváme další, protože rozhodně budeme rozdávat i v úterý ve středu ve čtvrtek a taky v pátek. Teď už ale rozdáváme další rok rozdávat i v úterý ve středu ve čtvrtek a taky v pátek. Teď už ale rozdáváme další rokovou muziku Oasis Accept Slash v úterý ve středu ve čtvrtek a taky v pátek. Teď už ale rozdáváme další rokovou muziku Oasis Accept Slash v čtvrtek a taky v pátek. Teď už ale rozdáváme další rokovou muziku Oasis Accept Slash anebo Panoptiko. Pátek. Teď už ale rozdáváme další rokovou muziku Oasis Accept Slash anebo Panoptiko a rozdáváme další rokovou muziku Oasis Accept Slash anebo Panoptiko a jejich poslední tango. Muziku Oasis Accept Slash anebo Panoptiko a jejich poslední tango. Accept Slash anebo Panoptiko a jejich poslední tango. Po Panoptiko a jejich poslední tango. A jejich poslední tango.

0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty.
0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít
0: .cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkařky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkarna.cz a kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod rádio problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% na trenirkarna.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: trenirkarna.cz.
1: Rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: trenirkarna.cz.
1: Náš a zítra máš.
0: trenirkarna.cz.
2: Angry Birds, kosmetika, co máš?
0: trenirkarna.cz.
2: Angry Birds, kosmetika.
0: trenirkarna.cz.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule?
0: Angry Birds.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule? Angry Birds. Angry Birds, kosmetika, co má koule? Angry Birds. Lousy Birds, kosmetika, co má koule? Angry Birds. Lousy vůně pod, kosmetika, co má koule? Angry Birds. Lousy vůně pod i sporek, co má koule? Angry Birds. Lousy vůně pod i sporek, žádne? Angry Birds. Lousy vůně pod i sporek, žádný keci funkčí. Angry Birds. Lousy vůně pod i sporek, žádný keci funkčí věci. Vůně pod i sporek, žádný keci funkčí věci. Anel sporek, žádný keci funkčí věci. Anel gr i br des, žádný keci funkčí věci. Anel gr i br des, anel gr i br des, tečka c. BRDS.cz BRDS.cz Všepropak.cz Všepropak, všepropak.cz Všepropak, všepropak, všepropak.cz Všepropak, všepropak, všepropak.cz

0: zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. A užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams.
1: Chutná jako
0: Honda, the power of dreams.

budeš omámen. Chutná jako krásný sen. Vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na... Jako krásný sen. Vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na... Sen. Vůní budeš omámen.

Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Česku distribuuje Alef. Je Aleph.

0: Farma Vraňany.
1: Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany.
1: Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: No to, že...
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: No to, že seš mladej projektant s mokrým...
0: Vaše nejsladší jahody.
2: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že...
0: Vaše jahody.
2: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen... Znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop, jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha, hradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha, alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profe... U nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální... Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projekt a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchov i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokentům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se pojď na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projekt Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Budeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Projektant budoucnost. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Slušnej rok.
4: Rock Radio.
3: Slušnej rok pro Benešov.
4: Slušnej rok. Rock Radio.
3: Slušnej rok pro Benešov na 95.
4: Rock Radio.
3: Slušnej rok pro Benešov na 95.8.
4: Radio.
3: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM. Benešov na 95.8 FM.
5: Každý den
3: 95.8 FM.
5: Každý den čelí vaše datum
3: FM.
5: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejnečelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana k těm nejsilnějším.

0: na integrovaný dopravní systém. Důvodem je přechod na integrovaný dopravní systém. Každé číslo se v něm může objevit jen jednou. Detaily předává jednatel společnosti koordující krajskou dopravu Jikor Jiří Kavka.
1: Linky MHD, které jsou v Jihočeském kraji v 11 místech, budou mít čísla od 1 až do 100 a linky veřejné dopravy budou mít čísla od 100 do 999.
0: Integrovaný dopravní systém začne v kraji platit od července. Zprávy jsou u konce.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Nad Českem máme víceméně polojasno. K večeru se dokonce ta oblačnost, která někde teď může být, bude ještě vyčišťovat a rozhodně už bychom po zbytek dne neměli počítat s žádnýma přehánkama. A to ani přes noc, kdy se odchladí na zhruba 9 stupňů Celsia. Zítra bude o 1 až 2 stupně tepleji než dneska. Na západě a taky jihu a taky severozápadě Čech bude trošku pršet, ale to až později odpoledne. Bude trošku pršet, ale to až později odpoledne anebo na večer. Jinak po zbytku republiky určitě bude spíš sucho. Nemáme hlášené žádné srážky. No a na Moravě tam to bude krásných 23 až 24 stupňů, takže úplná pohoda.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Dejte si pozor, na D1 srazilo se tam totiž... Dejte si pozor, na D1 srazilo se tam totiž osobní auto s nákladákem, je to na kilometr

0: Náhradní díly pro
1: vše pro bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na
1: jedno.cz.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridní konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň cenu. A užijte si léto v nového hybridním vozem může být úsporná i zábavná.

0: zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Vláda dnes zařadila na seznam zakázaných návykových látek dva opioidy. Dalších 17 látek pak nebude možné v Česku legálně prodávat a vyrábět. Kabinet tak upravil nařízení, pak nebude možné v Česku legálně prodávat a vyrábět. Kabinet tak upravil nařízení o seznamu legálně prodávat a vyrábět. Netiskové konferenci to řekl premiér Andrej Babiš. V loňském čtvrtletí mělo hlavní zaměstnání s kratší dobou skoro 515 tisíc lidí. Meziročně jich bylo o 6% víc. Částečný úvazek mají více ženy, a to zhruba o 15%. Po dálnici D35 z Přáslavic na Ostravu se bude zítra přeměstňovat po své 9 tanků Leopard 2 A4. Nacvičovat budou jízdu v koloně 5 Leopard 2 A4. Nacvičovat budou jízdu v koloně 55-tunová vozidla A4. Nacvičovat budou jízdu v koloně 55-tunová vozidla po dálnici pojedou opakovaně mezi Nacvičovat budou jízdu v koloně 55-tunová vozidla po dálnici pojedou opakovaně mezi 9. až v koloně 55-tunová vozidla po dálnici pojedou opakovaně mezi 9. až 15. vozidla po dálnici pojedou opakovaně mezi 9. až 15. hodinou na zhruba dálnici pojedou opakovaně mezi 9. až 15. hodinou na zhruba 9-kilometrové trase na úseku z Kocourovce na Velký Újezd. Jihočeská města změní čísla linek MHD z Kocourovce na Velký Újezd.
2: Jihočeská města změní čísla linek MHD. Důvodem je přechod na integrovaný dopravní systém.

0: Srazilo se tam totiž osobní auto s nákladákem, je to na kilometru 214 ve směru do Prahy. Neprojezdný je kvůli tomu pravý jízdní pruh, takže si tam určitě zpomalte, dávejte dobrý pozor a jeďte levě. Tak tam se srazily dvě osobní auta. Je to na křižovatce ulic Spojovat České Lípy.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
2: Rokový odpoledne.
0: Dámy a pánové, rokový odpoledne pokračuje dál, máme už skoro 5 minut po 17.
2: odpoledne.
0: Proto já to nebudu zdržovat. Lístky máme rozdaný, takže teď už si jenom za chvilku řekneme, jak se dostat k nějakým dalším lístkům, protože vy Rock'n rozdáváme tentokrát, ale teď už Van Halen, Rolling Stones, Iron Maiden, velmi silná sestava a k tomu úplná novinka,
2: Jako

Nemusíš být rebel. Nemusíš být rebel. Nemusíš být rebelka, abys byla rocker. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušný. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušný. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika. Být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. A abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: Van Halen práve teďka do... Van Halen práve teďka dohráli na Rock Radio. Van Halen práve teďka dohráli na Rock... Van Halen práve teďka dohráli na Rock Radio a já bych vám... Van Halen práve teďka dohráli na Rock Radio a já bych... Van Halen práve teďka dohráli na Rock Radio a já bych vám teďka rád pokud si... A já bych vám teďka rád pokud si s váma pokecal o jedný takový akci, která se děje... Vám teďka rád pokud si s váma pokecal o jedný takový akci, která se děje už v pátek... Pokud si s váma pokecal o jedný takový akci, která se děje už v pátek 19. června... Si s váma pokecal o jedný takový akci, která se děje už v pátek 19. června... A to ten... Pokecal o jedný takový akci, která se děje už v pátek 19. června a to 19. června a to tentokrát v Pardubicích. Právě tam totiž se bude konat další Rock in Festival. Vy moc dobře víte, že přes celý léto tady probíhá vlastně takový pásmo festivalů. Je to v po celý léto tady probíhá vlastně takový pásmo festivalů. Je to v podstatě probíhá vlastně takový pásmo festivalů. Je to v podstatě no je to taky oslavný vlastně takový pásmo festivalů, je to v podstatě no je pásmo festivalů, je to v podstatě no je to taky oslava tů, je to v podstatě no je to taky oslava traktorů, protože ty slaví v podstatě no je to taky oslava traktorů, protože ty slaví no je to taky oslava traktorů, protože ty slaví svých 25 let. Je to taky oslava traktorů, protože ty slaví svých 25 let na scéně traktorů, protože že ty slaví svých 25 let na scéně, mimochodem taky nikde jinde, než ty slaví svých 25 let na scéně, mimochodem taky nikde jinde, než svých 25 let na scéně, mimochodem taky nikde jinde, než právě na Rock in Festival, 25 let na scéně, mimochodem taky nikde jinde, než právě na Rock in Festivalech let na scéně, mimochodem taky nikde jinde, než právě na Rock in Festivalech letos nehrajou, takže jestli chcete, mimochodem taky nikde jinde, než právě na Rock in Festivalech letos nehrajou, takže jestli je chcete vidět naživo, musí nikde jinde, než právě na Rock in Festivalech letos nehrajou. Takže jestli je chcete vidět naživo, musíte vyrazit na Rock in, než právě na Rock in Festivalech letos nehrajou. Takže jestli je chcete vidět naživo, musíte vyrazit na Rock in, no ale festivalech letos nehrajou. Takže jestli je chcete vidět naživo, musíte vyrazit na Rock in, no ale tak naživo, musíte vyrazit na Rock in, no ale taky tam můžete zrovna v Pardubicích 19. vidět Trautenberky, Horký že slíže alkohol, anebo Koblížky. Ty si myslím, že zatím na jiných Rock inech neberky, Horký že slíže alkohol. Anebo Koblížky, ty si myslím, že zatím na jiných rokinech nebyly, nebo Horký že slíže alkohol, anebo Koblížky, ty si myslím, že zatím na jiných rokinech nebyly, nebo aspoň já si myslím, že anebo Koblížky, ty si myslím, že zatím na jiných rokinech nebyly, nebo aspoň já si myslím, že ne. Koblížky, ty si myslím, že zatím na jiných rokinech nebyly, nebo aspoň já si myslím, že ne. Tak jestli to chcete vidět, myslím, že zatím na jiných rokinech nebyly, nebo aspoň já si myslím, že ne. Tak jestli to chcete rokinech nebyly, nebo aspoň já si myslím, že ne. Tak jestli to chcete vidět, tak můžete tam jet do nebo aspoň já si myslím, že ne. Tak jestli to chcete vidět, tak můžete tam jet dokonce s celou svojí partou. Rozdáváme totiž 10 lístků na s celou svojí partou.
1: A 10 z vás může

rokovýradio.cz a 10 z vás rokovýradio.cz a 10 z vás může jet 19. června na rockin.cz a 10 z vás může jet 19. června na rockin do Pardubic a 10 z vás může jet 19. června na rockin do Pardubic. 10 z vás může jet 19. června na rockin do Pardubic. Čas na to máte do čtvrtka na rockin do Pardubic. Čas na to máte do čtvrtečních 15 hodin, takže Pardubic. Čas na to máte do čtvrtečních 15 hodin, takže opravdu nenechávejte to na čas na to máte do čtvrtečních 15 hodin, takže opravdu nenechávejte to na poslední chvíli. Čtvrtečních 15 hodin, takže opravdu nenechávejte to na poslední chvíli, ať je vaše šance co nejhodin, takže opravdu nenechávejte to na poslední chvíli, ať je vaše šance co největší a můžete jet na Rockin. Opravdu nenechávejte to na poslední chvíli, ať je vaše šance co největší a můžete jet na Rockin. Nechávejte to na poslední chvíli, ať je vaše šance co největší a můžete jet na Rockin. Tvrdou chvíli, ať je vaše šance co největší a můžete jet na Rockin. Tvrdou muziku co největší a můžete jet na Rockin. Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace a můžete jet na Rockin. Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima. Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules.

0: Kal pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: Mix pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: Mix latino, bachata. Kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: Mix latino, bachata.
1: Un, dos, tres.
0: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a...
1: Un, dos, tres.
0: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La, tres.
0: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La, tropi...
0: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La, tropical.
0: Přihlaste se. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La, tropical.
0: Přihlaste se hned. Salsa, dance heels a reggaeton.
1: La, tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na Heels a Reggaeton.
1: La Tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučí Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Učíme tančit.
2: Awarashar. Awarashar. Hledáte práci, která dává smysl?
3: Šar.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Víte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Kup si auto v Direct Auto.
2: CZ. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Kup si auto v Direct Auto.
2: Lidl, to se vyplatí.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 100
2: se vyplatí.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 120. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 120. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. 1000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku na Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v 5000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto. Tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení. Jdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a k tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.navrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.au a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.com

0: CZ. Tu neproležíš. Migrace Hercules Klima od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Klima od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Se za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Tečeš Guano Apes Bloodhound Gang.
0: Matrace za hubičku CZ.
1: Tečeš Guano Apes Bloodhound Gang nebo Dan.
0: Matrace za hubičku CZ.
1: Tečeš Guano Apes Bloodhound Gang nebo Dan.
0: CZ.
1: Tečeš Guano Apes Bloodhound Gang nebo Dan Landa holky a. Tečeš Guano Apes Bloodhound Gang nebo Dan Landa holky a mašiny. Tečeš Guano Apes Bloodhound Gang nebo Dan Landa holky a mašiny.
2: Rokrádio.
1: Bloodhound Gang nebo Dan Landa holky a mašiny.
2: Rokrádio.
1: Od Dan Landa holky a mašiny.
2: Rokrádio.

0: výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz Zdarma. www.direct-auto.cz
1: Chutná jako
0: www.direct-auto.cz
1: Chutná jako krásný
0: www.direct-auto.cz
1: Chutná jako krásný sen. Vůní budeš
0: www.direct-auto.cz
1: Chutná jako krásný sen. Vůní budeš
0: www.direct-auto.cz
1: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Krásný sen, vůní budeš omámen.

0: Farma Vraňany, vaše sladší jahody.
1: Mám barák děravej, mě do pozdy. Mám barák děravej, mě do postele. Mám barák děravej, mě do postele fičí. Barák děravej, mě do postele fičí. Barák děravej, mě do postele fičí. Fičí. Snad mě do postele fičí. Snad postele fičí. Snad známý tele fičí. Snad známý poradí. Snad známý poradí. Snad známý poradí. Jinak snad známý poraděj, jinak jsem. Snad známý poraděj, jinak jsem. Známý poraděj, jinak jsem. Poraděj, jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem.

Vsaďte na hodnoty vždycky a u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace a u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve... Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukách. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Rock Radio. K bezpečí. AU portál.cz. Rock Radio. AU portál.cz. Rock Radio. Portál.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Biznis začnete nápadem. .cz. Biznis začnete nápadem a my mu dáme. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technik plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
1: Atencio.
0: Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
1: Atencio.
0: Až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
1: Atención, señoras y señores, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical.
1: Señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenz. Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá i léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Americkém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.

Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

0: www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz
1: Ceny rostou
0: digi.cz
1: Ceny rostou digitální Ceny rostou digitální čísla mizí. Ceny rostou digitální čísla mizí. Ale ceny rostou digitální čísla mizí. Ale zlato, ceny rostou digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždy digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz.

s garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. S garáží a zkušeben. Rock Radio. A zkušeben. Rock

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Desert.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Odpoledne.

0: Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Rozjezdu na Rock Rádiu. Rádiu.
1: Užijte si příjemný. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimat. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Vi. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimat. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, s klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Nosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. A ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Mobilní aplikaci Senkor. Senkor.

V práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale v práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zdro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý let, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž ku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. Celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. Kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co takž přežít? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? Není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme i pro vás řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme i pro vás. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme i pro vás. Laďte od mobilní klimatizace. To je nápad. Máme i pro vás. Laďte od pondělí. To je nápad. Máme i pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si. Máme i pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si oni. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si oni. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný pátku rokový rozjezd a napište si oni. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení a napište si oni. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí. Honza s Anabel.

0: 20 tady na Rock Rádiu, protože začíná rok na přání, což v praxi znamená, že vy můžete už teď psát na studiozavináč rokový rádio.cz anebo na Facebooku Rock Rádia do zpráv, co byste chtěli zahrát, jakou věc by vám Jirka měl pustit a možná i komu to věnujete, jestli jste tu pecku dlouho neslyšeli,
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Europe se Petr Zikmund a zvu

0: vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratici. Největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
1: Právě teď tu máme
0: v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi až
0: do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi až
0: Audi Autoero v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým
0: Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motor. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro za Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečným TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. A pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijď dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A1 špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi. Vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru dnes. Více na Autojaru.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Hausbrand Café per favore.
1: Se na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Hausbrand Café per favore.
1: V CZ.
0: Těšíme se na vás.
2: Hausbrand Café per favore.
0: Si. Těšíme se na vás.
2: Hausbrand Café per favore.
3: Si, signora.
4: Hausbrand. Tuhle.
2: Core.
3: Si, signora.
4: Hausbrand. Tuhle kávu si za.
3: Si, signora.
4: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand Café. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Zkusíte pít. Hausbrand káva. CZ. Uvažuje pít. Hausbrand káva. CZ.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní

0: Teď na Rock Rádiu v 17 hodin a 36 minut skoro. Za malou chvíli přijde kapitán a určitě
1: přijde kapitán a určitě vám řekne, abyste volali a psali, protože právě v jeho režii. Protože začíná rok na přání 2 hodiny od 18 do 20 tady na Rock Rádiu.

0: románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na střílepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře. Ve divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městní je tu. Poklad na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městečku Boskov. Poklad na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městečku Boskovice. Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách.
0: Ve Westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách. Posledních 20.
0: Novém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách. Posledních 20 představení.
0: Městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách. Posledních 20 představení. Letošních prázdninách. Posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám.
1: Posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
1: Představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
1: Vstupenky a.
2: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací.
2: Vás očekávám. Váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.
2: Očekávám. Váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.
2: Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www. Westerno. Vstupenky a více informací na www. Westernové-městečko.cz. Více informací na www. Westernové-městečko.cz.
3: Biznis začne
1: nové pomlčka městečko.cz.
3: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar.
1: Městečko.cz.
3: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finále. Tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finále. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Technik Plast teď od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. K finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Více na technikplast.com. Technikplast.com. .com.
4: Tlačím, ale moc to nejde.
5: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Tlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo technika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
6: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí.
5: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: Dobře poradí.
5: Kompresory vzduchotechnika.cz.

0: je fičák. AZ, to je fičák.
1: A teď pozor, extrémně výhodná
0: na... To je fičák.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v horka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. Se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na 1000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Rok Nissan. Více na Nissan.cz. Rok Rádio. Na Nissan.cz.

0: Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spálení 20. června ve spálení Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup v čele ve spálení Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Apokalyptikou. Z Celkem téměř padesátka kapel.
1: Chystáte se večer někam na akci? Na akci? A nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokový... A nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz Být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz Ve slušných rok. To dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz Ve slušných rok. Na našem webu rokovýradio.cz Ve slušných rok akcích. Rock Radio. Webu rokovýradio.cz Ve slušných rok akcích. Rock Radio. Rock je z Radio.cz Ve slušných rok akcích. Rock Radio. Rock je slušná ve slušných rok akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Slušných rok akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

Vstáváme. Vstáváme brzo a vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. ROM nebo na radia.cz. ROK na radia.cz. ROK radia.cz. ROK radio. ROK radio. Co se CZ. ROK radio. ROK radio. Co se děje. ROK radio. ROK radio. Co se děje.
1: Je tady
0: radio. ROK radio. Co se děje.
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů.
0: ROK radio. Co se děje.
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým.
0: ROK radio. Co se děje.
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je tu pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká, jak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. čít.

0: Nemusíš mít Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.
1: Nejlíbím byl.
0: Rock je slušná muzika pro všechny.
1: Nejlíbím byl.
0: Všechny.

pak se ztratili. Pak se ztratili. Pak se ztratili. Pak se ztratili. A chvílema pak se ztratili.

0: vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před
0: CZ.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě...
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na tu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty.cz Smíchov. Více na www.latropicalparty.cz Smíchov. Více na www.latropicalparty.cz Smíchov. Více na www.latropicalparty.cz Smíchov. Více na www.latropicalparty.cz Smíchov.

0: Potřebuješ změnit splátky. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc, druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc, víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo... Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
0: Pro lepší příběhy.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací je to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovat světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také z vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes.

0: LaTropical.cz. Auarašar! Více na www.latropical.cz. Auarašar! Více na www.latropical.cz. Auarašar! www.latropical.cz. Auarašar! Auarašar!
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Ar! Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do Zoo chleby!
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do Zoo chleby!
3: Tam můžeme krmit daňky!
2: Tam můžeme krmit daňky
3: a taky ty kobrazy!
2: A tam můžeme krmit daňky
3: a taky ty kobrazy!
2: A mají tam i lvy!
3: Jo, a můžeme tanky
2: a taky ty kobrazy!
3: A mají tam i lvy!
2: Jo, a můžeme tam přespat,
3: to ty kobrazy!
2: A mají tam i lvy!
3: Jo, a můžeme tam přespat,
2: to bude jako v safari!
3: A mají tam i lvy!
2: Jo, a můžeme tam přespat,
3: to bude jako v safari!
2: To bude jako v safari!
3: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky!
2: Tak co?
3: Tam mají nejlepší palačinky!
2: Tak co, jedeme?
3: Zoo chleby!
2: Lepší palačinky!
3: Tak co, jedeme?
2: Zoo chleby!
3: Zoo chleby!
4: Střešní okna. Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano! Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano! Česká střešní okna mezi vámi a nebem. Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano! Česká střešní okna mezi vámi a nebem.
5: Fenestra?
4: Ano! Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
4: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
4: Ano! Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
4: Ano! Česká mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
4: Ano! Česká střešní okna Fenestra již 40 let.
5: Fenestra?
4: Ano! Česká střešní okna Fenestra.
5: Fenestra
4: 30 let.
5: Fenestra?
4: Ano! Česká střešní okna Fenestra.
5: Fenestra.cz.
4: Česká střešní okna Fenestra.
5: Fenestra.cz.
4: Fenestra.cz.

0: říká s dětmi bezpečně. Ta má v této oblasti vzdělávat, jak říká z týmu Markéta Novotná.
1: Její vlastně snahou je naučit aktuální anebo i budoucí rodiče či prarodiče, jak správně své děti usazovat a poutat, anebo i budoucí rodiče či prarodiče, jak správně své děti usazovat a poutat do dětských autosedadel.
0: Více informací najdete na webových stránkách Cestujte s dětmi Škody po jarních mrazech letos hlásí na 400 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin.
2: Český tým se v Atlantě utká s jeho Africkou republikou šampionátu světa mužů.

0: Český tým se v Atlantě utká s Jihoafrickou republikou ve čtvrtek od 18. světa mužů. Český tým se v Atlantě utká s Jihoafrickou republikou ve čtvrtek od 18. Český tým se v Atlantě utká s Jihoafrickou republikou ve čtvrtek od 18 hodin středo. Tým se v Atlantě utká s Jihoafrickou republikou ve čtvrtek od 18 hodin středoevropského. Utká s Jihoafrickou republikou ve čtvrtek od 18 hodin středoevropského. Utká s republikou ve čtvrtek od 18 hodin středoevropského času. A tím zprávy končí. Čtvrtek od 18 hodin středoevropského času. A tím zprávy končí.
1: Rock Radio.
0: 18 hodin středoevropského času. A tím zprávy končí.
1: Rock Radio.
0: Hodin středoevropského času. A tím zprávy končí.
1: Rock Radio. Počas.
0: Středoevropského času. A tím zprávy končí.
1: Rock Radio. Počas.
0: Času. A tím zprávy končí.
1: Rock Radio. Počasí.
0: A tím zprávy končí.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Týmu, díky za zprávy a pojďme se podívat.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Týmu, díky za zprávy a pojďme se podívat.
1: Radio. Počasí.
2: Týmu, díky za zprávy a pojďme se podívat, jak by mělo být podle českého hydrometeorologického ústavu zítra. Tak pojďme se podívat, jak by mělo být podle českého hydrometeorologického ústavu zítra. Tak v úterý v Čechách čekáme polojasno ústavu zítra. Tak v úterý v Čechách čekáme polojasno až oblačno postupně až zataženo ústavu zítra. Tak v úterý v Čechách čekáme polojasno až oblačno postupně až zataženo a v úterý v Čechách čekáme polojasno až oblačno postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky na západě později výjimečně jasno až oblačno postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky na západě později výjimečně i bouřky postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky na západě později výjimečně i bouřky a od západu místy déšť nebo přehánky na západě později výjimečně i bouřky na Moravě a ve Slezsku bude déšť nebo přehánky na západě později výjimečně i bouřky na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno během dne na západě později výjimečně i bouřky na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno během dne s postupným přibýváním výjimečně i bouřky na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno během dne s postupným přibýváním oblačnosti a na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno během dne s postupným přibýváním oblačnosti a večer s ojedním. A ve Slezsku bude jasno až polojasno během dne s postupným přibýváním oblačnosti a večer s ojedním. Polojasno během dne s postupným přibýváním oblačnosti a večer s ojedním přeháňkami. Během dne s postupným přibýváním oblačnosti a večer s ojedním přeháňkami nebo slabým deštěm. Přibýváním oblačnosti a večer s ojedním přeháňkami nebo slabým deštěm, nejvyšší oblačnosti a večer s ojedinělými přeháňkami nebo slabým deštěm, nejvyšší teploty na 24 deštěm, nejvyšší teploty na 24, no a v 1000 metrech na horách stupňů 16.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18. si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18. den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
1: Radio Doprava.
2: Podíváme se do ulice Střímělické v obci Ondřejov, okres Praha Východ, tam došlo k nehodě osobního auta. Do stromu na místě by měla být policie, tak buďte tam obezřetní. Podíváme se potom taky na Břevnovskou pláň v Praze, tam nehoda dvou osobních aut, bacha na to. V Kolínské ulici ve Veltrubech okres Kolín osobních aut, bacha na to. V Kolínské ulici ve Veltrubech okres Kolín osob na to. V Kolínské ulici ve Veltrubech okres Kolín

0: Rock Radio. Zprávy. Radio. Zprávy. Zprávy. Zprávy.
1: Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková.
0: Zprávy.
1: Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Policie varuje před chybami. Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Policie varuje před chybami. Podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Policie varuje před chybami při cestování s dětmi. Lidé často Ševčíková, jsou tu zprávy. Policie varuje před chybami při cestování s dětmi. Jsou tu zprávy. Policie varuje před chybami při cestování s dětmi. Lidé často používají. Policie varuje před chybami při cestování s dětmi. Lidé často používají nevyhovující autosedačky nebo v některých případech nepřipoutávají děti vůbec. Tým silniční bezpečnosti proto představil kampaň Cestujte s dětmi bezpečně. Tam má v této oblasti vzdělávat, jak říká z týmu Mark.

0: Kolín a osoba k s motorkou. Kolínský ulici a ve Veltrubech okres Kolín a osoba k s motorkou na místě policie. No a ještě pozor na D1, osoba k s motorkou na místě policie. Trase Praha. Polsko-státní hranice je porouchaný osobní auto a je kilometr na trase Praha.
1: Rock Radio, rock napsání.
2: Ahoj, námořní.
1: Rock Radio, rock napsání.
2: Ahoj, námořníci.
1: Rock napsání.
2: Ahoj,
1: napsání.
2: Máme 3 minutky po 18. hodině a máme tu pondělní rok. Opět váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vaj.
0: Je to vaše číslo. Pište mi na Messenger. Pokud chcete za 44424.

to vaše číslo, pište mi na Messenger a do mailu, pokud chcete zahrát 4, je to vaše číslo, pište mi na Messenger a do mailu, pokud chcete zahrát nějakou pěknou písničku, a k číslo, pište mi na Messenger a do mailu, pokud chcete zahrát nějakou pěknou písničku, a k tomu si vyřídit, pokud chcete zahrát nějakou pěknou písničku, a k tomu si vyřídit nějaký ten vzkaz, zahrát nějakou pěknou písničku, a k tomu si vyřídit nějaký ten vzkaz, všechno pěknou písničku, a k tomu si vyřídit nějaký ten vzkaz, všechno zvládneme, všechno dáme, všechno bude, a k tomu si vyřídit nějaký ten vzkaz, všechno zvládneme, všechno dáme, všechno bude. Vyřídit nějaký ten vzkaz, všechno zvládneme, všechno dáme, všechno bude. Na úvod Bad Wolves, na úvod Bad Wolves a jejich předělávka původní pecky od Cranberries Zombie a má to 4 a čtvrt minuty. Lávka původní pecky od Cranberries Zombie a má to 4 a čtvrt minuty a během tohohle času. Původní pecky od Cranberries Zombie a má to 4 a čtvrt minuty a během tohohle času. Koukejte na skaz Zombie a má to 4 a čtvrt minuty a během tohohle času. Koukejte naskakovat na náš pirátský 4 a čtvrt minuty a během tohohle času. Koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme a během tohohle času. Koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu! Koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu! Koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu! Pářník, protože právě vyplouváme. Juhu! Že právě vyplouváme. Juhu! Juhu!

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: a všem dobrým lidem. Nech mi tady dovolal, říkal, že bych chtěl všem Víťům k svátku a všem dobrým lidem nechat zahrát něco pěkného tady. Že bych chtěl všem Víťům k svátku a všem dobrým lidem nechat zahrát něco pěkného tady od mý kolegyně kapitánku a všem dobrým lidem nechat zahrát něco pěkného tady od mý kolegyně kapitánovi Pavli. Dobrým lidem nechat zahrát něco pěkného tady od mý kolegyně kapitánovi Pavli. Kapitánovi Pavli. Tak si dáme pecku Nevěřím z roku 1966. Kapitánovi Pavli, tak si dáme pecku Nevěřím z roku 1966. Pavli, tak si dáme pecku Nevěřím z roku 1966. Tak si dáme pecku Nevěřím z roku 1966. 1990. Dáme pecku Nevěřím z roku 1966. 1996, pardon, to bych to. 1966. 1996, pardon, to bych to. Teda kolegyni pěkně přidal pár let na park. 1996, pardon, to bych to. Teda kolegyni pěkně přidal pár let na park, přátelé. Je to rok 1996, přátelé, nevěřím.
1: Rok na
0: přání. Je to rok 1996, přátelé, nevěřím.
1: Rok na přání.
0: 96, přátelé, nevěřím.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Ale nevěřím.
1: Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Napsání. Rock Radio. Psání. Rock Radio. Rock Radio. Dio.

to byly Bad Wolves. Tak to byly Bad Wolves. Tak to byly Bad Wolves a jejich předělávka. Tak to byly Bad Wolves a jejich předělávka Zombie a já teda nevím. Tak to byly Bad Wolves a jejich předělávka Zombie. Tak to byly Bad Wolves a jejich předělávka Zombie a já teda nevím v tomhle případě zase. Bad Wolves a jejich předělávka Zombie a já teda nevím v tomhle případě zase moje ucho radši originál. Zombie a já teda nevím v tomhle případě zase moje ucho radši originál. Jak jste na tom vy, můžete mi klidně napsat. Teda nevím v tomhle případě zase moje ucho radši originál. Jak jste na tom vy, můžete mi klidně napsat na Messenger. V případě zase moje ucho radši originál. Jak jste na tom vy, můžete mi klidně napsat na Messenger. Ucho radši originál. Jak jste na tom vy, můžete mi klidně napsat na Messenger. Nicméně, přátelé, už se mi tady dovolával. Jak jste na tom vy, můžete mi klidně napsat na Messenger. Nicméně, přátelé, už se mi tady dovolávají Vítom. Vy můžete mi klidně napsat na Messenger. Nicméně, přátelé, už se mi tady dovolávají Víťové a to je dobře. Dneska svátek všichni. Tím přeju svýmu tatínkovi Vítěvi k svátku všechno nejlepší a všem ostatním. Přeju svýmu tatínkovi Vítěvi k svátku všechno nejlepší a všem ostatním tak. Tatínkovi Vítěvi k svátku všechno nejlepší a všem ostatním taky. Vítěvi k svátku všechno nejlepší a všem ostatním taky. No a jeden Vítěz k svátku všechno nejlepší a všem ostatním taky. No a jeden Vítěz se mi tady dovolal, říkal, že bych chtěl nejlepší a všem ostatním taky. No a jeden Vítěz se mi tady dovolal, říkal, že bych chtěl všem Vítům a všem ostatním taky. No a jeden Vítěz se mi tady dovolal, říkal, že bych chtěl všem Vítům k svátku a všem taky. No a jeden Vítěz se mi tady dovolal, říkal, že bych chtěl všem Vítům k svátku a všem dobrým lidem nechat. A jeden Vítěz se mi tady dovolal, říkal, že bych chtěl všem Vítům k svátku.

0: Sun. A ta třeba album Sedmý syn sedmého syna, Seven Son of the Seven Son, a dáme si skladbu The Evil Dead Men Do, co vy na to?
1: Rok na psání Sir.
0: Si skladbu The Evil Dead Men Do, co vy na to?
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: The Evil Dead Men Do, co vy na to?
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Olha. Olá, eu estou na altura da crampequinha com as cunhas. Olá, eu estou na altura da crampequinha. Olá, eu estou na altura da crampequinha com as cunhas. Eu os pune na claro. Olá, eu estou na altura da crampequinha com as cunhas. Eu os pune na claro. Bzé. Olá, eu estou na altura da crampequinha com as cunhas. Eu os pune na claro. Bzé. Komunikuju, píšu vám. Systém chobotnice jako vždy nohama rukama. Všecko zvládáme, přátelé. Systém chobotnice jako vždy nohama rukama. Všecko zvládáme, přátelé. Přátelé, tady byl nějaký... Jo, nerv mi psal. Hlavně v klidu, nerve. Tady byl nějaký... Jo, nerv mi psal. Hlavně v klidu, nerve. Tady byl nějaký... Jo, nerv mi psal. Hlavně v klidu, nerve. Nerv mi psal. Hlavně v klidu, nerve. Nazdar, kapitáne, dej tam prosím tě něco od Iron Maiden pro nás. Hlavně v klidu, nerve. Nazdar, kapitáne, dej tam prosím tě něco od Iron Maiden pro nás. Hlavně v klidu, nerve. Nazdar, kapitáne, dej tam prosím tě něco od Iron Maiden pro nás a našeho kámoše Valdu. Nazdar, kapitáne, dej tam prosím tě něco od Iron Maiden pro nás a našeho kámoše Valdu, který se teď... Kapitáne, dej tam prosím tě něco od Iron Maiden pro nás a našeho kámoše Valdu, který se teď před chvílí zničil. Něco od Iron Maiden pro nás a našeho kámoše Valdu, který se teď před chvílí z nich vrátil. Jeden pro nás a našeho kámoše Valdu, který se teď před chvílí z nich vrátil. A našeho kámoše Valdu, který se teď před chvílí z nich vrátil. A to by Valdu, který se teď před chvílí z nich vrátil. A to by do studia Ivoš. No tak já doufám, že se teď před chvílí z nich vrátil. A to by do studia Ivoš. No tak já doufám, že si to užil. Vrátil. A to by do studia Ivoš. No tak já doufám, že si to užil. Tak pojďme si... A to by do studia Ivoš. No tak já doufám, že si to užil. Tak pojďme si dát Ivoš. No tak já doufám, že si to užil. Tak pojďme si dát od Ironu něco starého. Doufám, že si to užil. Tak pojďme si dát od Ironu něco starého, nějakou klasiku. Užil. Tak pojďme si dát od Ironu něco starého, nějakou klasiku. Tak pojďme si dát od Ironu něco starého, nějakou klasiku. Já bych to viděl tak na 80. Si dát od Ironu něco starého, nějakou klasiku. Já bych to viděl tak na Ironu něco starého, nějakou klasiku. Já bych to viděl tak na 80. leta, třeba album co starého, nějakou klasiku. Já bych to viděl tak na 80. leta, třeba album. Já bych to viděl tak na 80. leta, třeba album Sedmý syn sedmého syna. Jsem to viděl tak na 80. leta, třeba album Sedmý syn sedmého syna. 70. leta, třeba album Sedmý syn sedmého syna. Seven Sons of a Seven Son.

0: vzduchotechniky nikde jinde motorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory. Techniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz. Ventilátory.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím.
1: Z. Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš? Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a
2: vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Led balonem.
2: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Led balonem.
2: Slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, driftování.
2: Pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, driftování. A víš, co vidím já?
3: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok pad.
3: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarded balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si
1: lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte
1: a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí
1: z dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí z Allegrií a vyberte nezapomenutelný,
1: který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí z Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro
1: užít venku.
2: Užijte si krásného počasí z Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své. Užijte si krásného počasí z Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Užijte počasí z Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere
2: Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás
2: si vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefmenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaným
1: si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za
1: úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. Když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu.
2: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností.
2: Může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete
2: nic. Zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek
1: nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Toto
2: je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením. To vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí se jí rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a může pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat.
6: Shit.
5: Klik CZ. Agent s povolením srovnávat.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou
5: chci. Agent s povolením srovnávat.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se
5: agent s povolením srovnávat.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí
5: návat.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD.
0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days.
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil. Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný Super. Prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný Super Hybrid. Kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný Super Hybrid. Po městě na elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný Super Hybrid. Po městě na elektřinu na delší cestě s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný Super Hybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty Hybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350. Městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km. Jo. 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky
2: 50 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu.
2: Spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu.
2: 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalovatru
2: na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalovatru. Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový.
3: A díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr.
3: Bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v super úspor.
3: Teď super hybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
3: Super hybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
3: Spalováku.
2: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
4: Koupel.
2: Super úsporných technologiích. BYD.com.
4: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory.
2: Technologiích. BYD.com.
4: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory.
2: BYD.com.
4: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory.
2: Com.
4: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory.

0: Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 50 korun za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 50 korun, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus 9,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl, to se vyplatí a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl, to se vyplatí. Aplikaci Lidl Plus jen za 26,90 Lidl, to se vyplatí.
1: Objevte svět
0: jen za 26,90 Lidl, to se vyplatí.
1: Objevte svět potěšení a
0: 6,90 Lidl, to se vyplatí.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný,
0: to se vyplatí.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkčení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkčení olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bezky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový sty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon CZ. Udělejte si radost na www. Růžový slon CZ. Na www. Růžový slon CZ. Růžový slon CZ.
2: Majitěm
1: slon CZ.
2: 买一件漂亮的T恤条，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský
2: kahao.
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský stěky. Já se oblíkám. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský stěky. Já se oblíkám. Kupujte drahý značky, ani levný čínský stěky. Já se oblíkám bez potisku, ani levný čínský stěky. Já se oblíkám bez potisku. Bez čínský stěky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Potřebujete
3: potisku. Bez potisku CZ.
4: Potřebujete dětské kolo,
5: ale bojíte.
3: Bez potisku CZ.
4: Potřebujete dětské kolo,
5: ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu
4: půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Raskal, mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,

0: Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Rascal
0: a Bean. Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Rascal
0: a Bean.
1: A teď navíc se slevou
0: špičkových značek VUM,
1: Rascal
0: a Bean.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce
0: VUM,
1: Rascal
0: a Bean.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června. Teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
0: happysport.cz
1: 15%, ale jen do konce června.
0: happysport.cz
1: Ale jen do konce června.
0: happysport.cz
2: Odplouvám kránu.
0: Sport.cz
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších.
2: Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránu. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, modernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všech. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutná triku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostě vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu, klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu, luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
0: www.pragboats.cz
2: Už ví. Na katamaránu
0: www.pragboats.cz
2: Už ví. Na katamaránu
0: www.pragboats.cz
2: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Katamaránu
0: www.pragboats.cz
2: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboats.cz
2: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
3: Honda přivádí
0: www.pragboats.cz
2: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
3: Honda.cz
2: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
3: Honda přiváží žhav...
0: Tak vzhůru na palubu.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
0: Palubu.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného... Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda kejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i za konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto vozem může být úsporná i zábavná zároveň. A užijte si léto v nové Hondě. Být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. I zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. A užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. To v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams. Rock Radio, the power of dreams.

0: takhle širokou nabídku ventilátorů.
1: Přístrojové ventilátory, krmové ventilátory,
0: Takhle širokou nabídku ventilátorů.
1: Krmové ventilátory,
0: Takhle širokou

DABu i FM nebo na Rádia Roda. V DABu i FM nebo na Rádia. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. DABu i FM nebo na Rádia.cz. Rock FM nebo na Rádia.cz. Rock Radio na Rádia.cz. Rock Radio. Rádia.cz. Rock Radio. CZ. Rock Radio.

0: Rapapa, tohle byly Offspring a Hit Dead, přátelé, posloucháte Rok na přání na Rok Radio. Tohle byly Offspring a Hit Dead, přátelé, posloucháte Rok na přání na Rok Radio s vaším kapitánem. A Hit Dead, přátelé, posloucháte Rok na přání na Rok Radio s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový. Posloucháte Rok na přání na Rok Radio s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. Rok na přání na Rok Radio s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. Na Rok Radio s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. Dovolat se může každý na rokový muziky Jirkou Vajgizem. Dovolat se může každý na číslo 7258444424 a nebo pište na Messenger či do mailu. Číslo 7258444424 a nebo pište na Messenger či do mailu. To už je na vás. 844424 a nebo pište na Messenger či do mailu. To už je na vás. Jako stejně 4424 a nebo pište na Messenger či do mailu. To už je na vás. Jako mailu. To už je na vás. Jako stejně to udělal Míra, který by svému tátovi do traktoru
1: Rok na přání.
2: Tyhle to kruhy.
1: Rok rádio, rok rádio, rok na přání.

To když nám říkali, každý nám říkali, každýmu jednou vlak kali.

a poslední míle. A poslední míle.

upadne, za krásnou strom upadne, za krásnou vteřinu upadne, za krásnou vteřinu, ne, za krásnou vteřinu, za krásnou vteřinu, platíme ho za krásnou vteřinu, platíme hodinu, nou vteřinu, platíme hodinu, platíme hodinu.

kořenů objemu, svou silou z kořenů, svou silou z kořenů. A potom zůstane jenom.

0: 20. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Spotřební daň.
1: Je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Spotřební daň.
1: Ceny a vždycky něco navíc.
2: Spotřební daň tvoří 14%. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek 14% státního rozpočtu. Lihovárek 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizí
2: Čí Česko.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš Do prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš Do Brna se vrátí MotoGP, zmizíš na dovolenou, než vypneš Do Brna se vrátí MotoGP na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí Moto, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Autodrombrno.com. .com.
4: Jinak jsem

0: Že jsme 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
1: A jak to děláte?
0: Jednoduše, jsme sígl, třeba i v noci.
1: A jak to děláte?
0: Jednoduše, jsme sígl.
2: www.siegl.cz
1: A jak to děláte?
0: Jednoduše, jsme sígl.
2: www.siegl.cz
1: To děláte?
0: Jednoduše, jsme sígl.
2: www.siegl.cz
0: Jsme sígl.
2: www.siegl.cz
3: Mami, tati, víte kam pojedem? Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají to chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako vsi. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jedu? A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Taky palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby.
4: Potřebuješ změnit?
3: Tak co jedeme? Zoo chleby.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou?
3: Zoo chleby.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Credit?
3: Zoo chleby.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím... Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš... Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc? Potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo... Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběh. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Zažijte emoce za volantem.
4: Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Zažijte emoce za volantem vozu.
4: Pro lepší příběhy.
5: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
4: Pro lepší příběhy.
5: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Rok zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to ne- Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, test to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotu světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PE. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026 C. Svou jízdu ještě dnes na PED 2026 CZ. Zvou vás dnes na PED 2026 CZ.
6: Zvou vás autosalony
5: PED 2026 CZ.
6: Zvou vás autosalony Kopecký
5: 21.26 CZ.
6: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europa
5: CZ.
6: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Salony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
7: Do koší
6: 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
7: Do košíku jahod
6: června u OC Europark ve Štěrboholích.

0: nový plotván. Já nový plotván. Já nový plotván.
1: Nový plot od firmy.
0: Já nový plotván.
1: Nový plot od firmy Ploty do.
0: Já nový plotván.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni.
0: Já nový plotván.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni.
0: Plotván.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i mo. Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i mo. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Plot obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Máme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Kdo dobrý? Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš
2: za 3.
3: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500. Kupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale po 1000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. než slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super.
3: Korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně
0: už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch
0: máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejslad. Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a famně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Rock Radio.
1: Vaše nejsladší jahody.
3: Rock Radio.
1: Sladší jahody.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
0: Den.
1: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
0: 7 dní v týdnu.
1: Přistavíte i o víkendu.
0: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
1: A jak to děláte?
0: Jednoduše. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
1: A jak to děláte?
0: Jednoduše.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz.

0: Jawohl a Du hast. K napsání tohle byly Rammstein, Jawohl a Du hast. No a teď si dáme něco a Du hast. No a teď si dáme něco český muziky. My tady volal, ano, tady volal, ano, volal Pavel, který říkal, že by chtěl taky po... Volal, ano, volal Pavel, který říkal, že by chtěl taky po víkendu něco takového říkal, že by chtěl taky po víkendu něco takového pěkného českého, tak jsme jako přemýšleli, chtěl taky po víkendu něco takového pěkného českého, tak jsme jako přemýšleli, co by něco takového pěkného českého, tak jsme jako přemýšleli, co by to mohlo být. A pěkného českého, tak jsme jako přemýšleli, co by to mohlo být. A koukám, že spousta lidí mělo českého, tak jsme jako přemýšleli, co by to mohlo být. A koukám, že spousta lidí mělo náročný víkend, jak mi voláte, píšete, to je dobře. Tak doufám, že se dáme nějak při pondělku dohromady, píšete, to je dobře. Tak jsme nakonec přišli na to, že bychom si mohli dát krucpisky a dáme si asi něco z alba Hovno zle z roku 2020.
1: Rok na přání. Rok Radio.

Tak štelůmk máte správně. Tak štelůmk máte správný. Tak štelůmk máte správný a ladíte. Tak štelůmk máte správný a ladíte Rock Radio a váš oblíbený večer. Rock Radio a váš oblíbený večerní pořad. Rock na psání. Tohle byly Rammstein. Pořad Rock na psání. Tohle byly Rammstein.

tohle už znám. Jsme děti Murany, tohle už znám. Jsme děti Murany, tohle už znám.

0: Tak to byli Mamut a Van Halen a jejich Think It Over. Tak to byli Mamut a Van Halen a jejich Think It Over a máme Mamut a Van Halen a jejich Think It Over a máme tady na závěr a jejich Think It Over a máme tady na závěr jedno zajímavé přání. Think It Over a máme tady na závěr jedno zajímavé přání k narozeninám. Máme tady na závěr jedno zajímavé přání k narozeninám. Závěr jedno zajímavé přání k narozeninám. Ahoj kapitáne, ve středu mám narosky, jo, tak to bude Kovářová, tady chybí diakritika, čtu to, jo, tak to bude Kovářová, tady chybí diakritika, čtu to, jak to bude, ve středu mám narosky, mohla bych tě poprosit o zahrání Def Leppard a pecky Hysteria, děkuji ti, Tak, sice pondělí a ve středu na rozky, no tak to je výborný, to dostaneš jistě od svého přítele, ve středu pěkný dárek. Tak já ti přeju tady od pondělka do budoucna hodně štěstí, zdraví a kopec. A nebuď hysterická.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

Tohle bylo, prosím vás, jazykem hačeli. Tohle bylo, prosím vás, jazykem hakačin. Hakačin je tibeto-barmský jazyk. Tibeto-barmský jazyk, kterým mluví přibližně 300 tisíc lidí. Primárně v čínském státě v západním Myanmaru. Jo, patří do skupiny Kukičin jazyku a používá latinskou abecedu a slouží jako důležitý komunikační čín jazyku a používá latinskou abecedu a slouží jako důležitý komunikační jazyk v oblasti. Posluchačka Lucka, která si za tohle opravdu může něco přát. Shout it out loud, pak je to na Lucce a pak zase na vás.

0: Soy Milán, pasaré Ancán, Clan. Soy Milán, pasaré Ancán, Clan Hureini, pasaré Ancán, Clan Hureini, Clan Chang, Papa Ni Ni Ang Tang Suatang, Namte Angriam Tung Gancha, Papa Ni Watang, Namte Angriam Tung Gancha, Papa Ni Angekang, Ante, Namte Angriam Tung Gancha, Papa Ni Angekang, Angriam Tung Gancha, Papa Ni Angekang. Ante uta tung gancha, papa ying ange gang, ante uta tung chang, tuzan, papa ying ange gang, ante uta tung chang, tuzan, an nangu ying ange gang, ante uta tung chang, tuzan, an nangu, ante uta tung chang, tuzan, an nangu, nam ting, ach tu, a pinna, ha, a pinna, ho, studio, ting, ach tu. Pinna, ha? A pinna ho studio, sumilan click to a pinna, ha? A pinna ho studio, sumilan click look in a ha? A pinna ho studio, sumilan click look ho studio, sumilan click look in a declare in car. Sumilan click look in a declare in car. Click look in a declare in car.
1: Tak přátelé, dnes jste slyšeli, je 7 hodin. Slunce zapadlo za kopce. Otcové brousí 7 hodin, Otcové brousí své lovecké mačety a mladí kluci si začínají čistit boty. Pokud plánujete dnes jít večer za svým děvčatem, pamatujte, její táta střílí přesně, jak otikají naše studiové hodiny. Tak přátelé, máme přesně 19.03, tak studiové hodiny. Tak přátelé, máme přesně 19.03, tak jste to slyšeli,

0: poslouchat, abych vás zase oblažil něčím úplně novým. Americká vlastně alternativní roková, nebo možná jsou tam i takový prvky jako new metalu. Trošku to místa může připomínat Linkin Park, já nevím. Kapela Trapped, která byla založena v Kalifornii. A já jsem tady od nich vybral pecku Headstrong, která je z jejich stejnojmenného alba Trapped z roku 2002. Tak si to můžeme jít poslechnout. Vlastně tahle kapela, když si to vemem, tak už se dali dohromady v polovině 90. let. Rok na přání.
1: Rok na přání. Rok na přání. Rock Radio. Ani Rock Radio. Rock Radio.

Tak jo, přátelé, my jsme se z... Tak jo, přátelé, my jsme se s Luckou tady dohadovali, co jsme jako zahrali. Tak jo, přátelé, my jsme se s Luckou tady dohadovali, co jsme jako zahráli. A Lucka správně vlastně tady ve spolupráci nebo v diskuzi. Lucka správně vlastně tady ve spolupráci nebo v diskuzi se mnou. Správně vlastně tady ve spolupráci nebo v diskuzi se mnou. Vlastně tady ve spolupráci nebo v diskuzi se mnou. Seznala, že nejlepší je vlastně tady ve spolupráci nebo v diskuzi se mnou. Seznala, že nejlepší je se zase něco nového dozvědět. Tak říkala, tak mi jako psala, tak mě překvap něčím. Tak jo, ono tady v tom archivu, ono je velký, ale občas se tu něco jako na mě vyvalí vždycky, tak když to neznám, přiznám se, neznám všechno, že jo, ani co je tady v tom archivu, tak se to poslechnu a teď mě tady zaujala před chvílí jsem se snažil na

0: pevně doufám, krásně nás...
1: Na poctu jednomu dobrému člověku. Volal mi Mirek, že mu v pátek už odešla maminka Petruška a chtěl by jí zahrát.
2: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

0: Nejlepší výběr. Nejlepší. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská poje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradsku. V naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule, kosmetika, co má koule, Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný ket, pot i sporek, žádný ket, si funkční věci, a nagr i, bí ket, si funkční věci, a nagr i, br dosačí věci, a nagr i, br dosatečka věci, a nagr i, br dosatečka věci.
2: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět. Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten
3: oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akt Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít.
4: A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
3: Chcete také zažít
4: na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem.
4: Tak letíme spolu.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem.
4: Spolu.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem.
4: Tak honem ať vám.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď?
3: Tak honem, ať vám neuletí.
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem,
4: 850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi. Se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 40 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná. Užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Ceny rostou digitálně.
6: The power of dreams.
7: Ceny rostou digitální čísla.
6: Power of dreams.
7: Ceny rostou digitální čísla mizí. Ceny rostou, digitální čísla mizí.
8: Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ.
9: Vsaďte na hodnotu.

0: ty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota, ve které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A úvěří po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A úvěřace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A ú jako zlato, portál jako a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A ú jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A ú jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě. Doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturinku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím zase, třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím skromně, třídím hodně. Mám ty zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, v létě třídím v zimě na sněhu, třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám s energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám s přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. V mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte bude. Má to smysl, třiďte odpad.
2: Ekokom.
1: Má to smysl, třiďte odpad.
2: Ekokom. Rock Radio.
1: Odpad.
2: Ekokom.

Slušnej rok od rána do večera. Dio. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FBu i FM nebo na radia.cz.

Tak aplouži. Tak aplouži, je to odcucno, úplný námořník. Tak aplouži, je to odcucno, úplný námořcucno, úplný námořníci, tohle byli škorpíci, Sen Me an Angel, a teď budeme hrát, tohle byli škorpíci, Sen Me an Angel, a teď budeme hrát pro jednoho mladýho rockera. Škorpíci, Sen Me an Angel, a teď budeme hrát pro jednoho mladýho rockera, myslím, Angel, a teď budeme hrát pro jednoho mladýho rockera, myslím, že se jmenuje rockera, myslím, že se jmenuje David Holub. Ano, je to tak, psal Čouky, můžete mi prosím zahrát, David Holub. Ano, je to tak, psal Čouky, můžete mi prosím zahrát. David Holub. Ano, je to tak, psal Čouky, můžete mi prosím zahrát. Holub. Ano, je to tak, psal Čouky, můžete mi prosím zahrát Sílu starých vín. Je to pro tak, psal Čouky, můžete mi prosím zahrát Sílu starých vín. Je to pro taťku, který je v práci. Můžete mi prosím zahrát Sílu starých vín. Je to pro taťku, který je v práci a pro všechny. Sílu starých vín. Je to pro taťku, který je v práci a pro všechny z Uzeniček. Starých vín, je to pro taťku, který je v práci a pro všechny z Uzeniček. Zdravíme do... Je to pro taťku, který je v práci a pro všechny z Uzeniček. Zdravíme do Uzeniček. Je to pro taťku, který je v práci a pro všechny z Uzeniček. Zdravíme do Uzeniček, který je v práci a pro všechny z Uzeniček. Zdravíme do Uzeniček. Zdravíme tátu a pro všechny z Uzeniček. Zdravíme do Uzeniček. Zdravíme tátu. Tátu už to do Uzeniček. Zdravíme do Uzeniček. Zdravíme tátu. Táto už to dopracuj a běž. Zdravíme do Uzeniček. Zdravíme tátu. Táto už to dopracuj a běž za svým. Zdravíme tátu. Táto už to dopracuj a běž za svým synem Davídkem a tátu. Táto už to dopracuj a běž za svým synem Davídkem a my pracuj a běž za svým synem Davídkem a my ti tady k tomu pouštíme svým synem Davídkem a my ti tady k tomu pouštíme Sílu starých vín. Davídkem a my ti tady k tomu pouštíme Sílu starých vín. Rock Radio, Rock Radio. My ti tady k tomu pouštíme Sílu starých vín. Rock Radio, Rock Radio. Tady k tomu pouštíme Sílu starých vín. Rock Radio, Rock Radio. Pouštíme Sílu starých vín. Rock Radio, Rock Radio. Rock Sílu starých vín. Rock Radio, Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio, Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio, rock na psání. Rock na psání.

Rok napsání s Jirkou Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

0: Za sebou máme maskovanou muziku kapely. Za sebou máme maskovanou muziku. Za sebou máme maskovanou muziku kapelu Lordi. Muziku kapelu Lordi a jejich Hate at First Sight. A samozřejmě posloucháte Rok na přání. Lordi a jejich Hate at First Sight. A samozřejmě posloucháte Rok na přání na Rok. Hate at First Sight. A samozřejmě posloucháte Rok na přání na Rok rádiu s vaším kapitánem Jirkou. Sight. A samozřejmě posloucháte Rok na přání na Rok rádiu s vaším kapitánem Jirkou. A samozřejmě posloucháte Rok na přání na Rok rádiu s vaším kapitánem Jirkou. Vajgizem. Opět jsem sloucháte Rok na přání na Rok rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Opět jsem tady otevřel mail. Vajgizem. Opět jsem tady otevřel mail a přišly nám zase skvělé nápady a dobré. Opět jsem tady otevřel mail a přišly nám zase skvělé nápady a dobré zprávy z Dobříše. Otevřel mail a přišly nám zase skvělé nápady a dobré zprávy z Dobříše. A přišly nám zase skvělé nápady a dobré zprávy z Dobříše. Od nám zase skvělé nápady a dobré zprávy z Dobříše od Pepy Kautského. Napsal nápady a dobré zprávy z Dobříše od Pepy Kautského. Napsal čau kapitáne, prosím, dobré zprávy z Dobříše od Pepy Kautského. Napsal čau kapitáne, prosím o kapitáne, prosím o zahrání písničky Rocket Queen od kapely Guns N' Roses. Jenčky Rocket Queen od kapely Guns N' Roses. Jen tak pro všechny Queen od kapely Guns N' Roses. Jen tak pro všechny Pepa z Dobříše. Výborná kapela Guns N' Roses, jen tak pro všechny Pepa z Dobříše. Výborný Guns N' Roses, jen tak pro všechny Pepa z Dobříše. Výborný nápad, jen tak pro všechny Pepa z Dobříše. Výborný nápad, je to vlastně skladba Pepa z Dobříše. Výborný nápad, je to vlastně skladba, kterou najdete z Dobříše. Výborný nápad, je to vlastně skladba, kterou najdete na albu Appetite for. Výborný nápad, je to vlastně skladba, kterou najdete na albu Appetite for Destruction, kterou najdete na albu Appetite for Destruction, což je moje nejoblíbenější album od Guns N' Roses z roku 19. Appetite for Destruction, což je moje nejoblíbenější album od Guns N' Roses z roku 1980. Nejoblíbenější album od Guns N' Roses z roku 1987. Pojďme si tuhle písničku Guns N' Roses z roku 1987. Pojďme si tuhle písničku dát a pojďme si ji všichni užít 1987. Pojďme si tuhle písničku dát a pojďme si ji všichni užít. Máš 87. Pojďme si tuhle písničku dát a pojďme si ji všichni užít. Máš 6 a všichni užít. Máš 6 a čtvrt minuty. Krás.
1: Rock Radio.
0: Máš 6 a čtvrt minuty. Krás.
1: Rock Radio.
0: 6 a čtvrt minuty. Krás.
1: Rock Radio.
0: Čtvrt minuty. Krás.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání.
0: Krás.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání s Jirkou. Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání s Jirkou.

0: funguj ty, křa... Co je? Funguj ty, křa... Co je? Funguj ty, křápe.
1: Já to
0: mu... Je! Funguj ty, křápe.
1: Já to musím dneska dodělat.
0: Funguj ty, křápe.
1: Já to musím dneska dodělat.
0: Hm?
1: Kliknul vám kompr...
0: Křápe.
1: Já to musím dneska dodělat.
0: Hm?
1: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství prost na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole, ventily, z. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole, ventily, válce. To, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem tily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl?
1: Pro kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny
1: Lidl.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze. Práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyjdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Zažijte emoce za volantem vozu
2: CZ. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
2: Je se vyplatí.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte.

0: vyzkoušíte u Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, ve vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Zvou ještě dnes na PED2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký.
0: PED2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký.
0: 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký. 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
2: CCC začal
1: výběr června u OC Europark ve Štěrboholích.
2: V CCC začal výprodej.
1: OC Europark ve Štěrboholích.
2: V CCC začal výprodej.
1: Stov pro park ve Štěrboholích.
2: V CCC začal výprodej. V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No, vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
2: Co?
0: Ledba.
1: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
2: Co?
0: Led balónem.
1: Pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
2: Co?
0: Led balónem, bungee jumping, driftování, rafty. No a víš, co vidím já?
2: Co?
0: Led balónem, bungee jumping, driftování, rafty. Vidím já?
2: Co?
0: Led balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padá. Led balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, fly. Bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočetning, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků k padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Užijte lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si
0: dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vyber
1: s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere
1: ten nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně
1: pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Oben nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností
1: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny
1: vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. Nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek
0: na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je
0: možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
0: Zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
0: Nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Kazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
1: CZ. Dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Rock Radio.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Rock Radio.
3: Zážitky.
1: CZ.
4: Rock Radio.
1: CZ.

levnější. A s stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivoklubu až o 50% levnější. A s členstvím v Modivoklub Gold ušetříte dvojnásob. Nější. A s členstvím v Modivoklub Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte členstvím v Modivoklub Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji Modivoklub Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte ve výprodeji a získejte 10%

0: aplikaci a na ccc.cz. Nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.cz. Kupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. Vedro jak CCC, v aplikaci a na ccc.eu. Vedro jako na C, v aplikaci a na ccc.eu. Vedro jako na Sahaře, aplikaci a na ccc.eu. Vedro jako na Sahaře, máme pro vás ccc.eu. Vedro jako na Sahaře, máme pro vás mobilní klimatizace Senkor, vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již odpětelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již odpět přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun. Klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti 99 korun v prodejní síti Datart.
1: Senkor.
0: Nejlepší Datart.
1: Senkor.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. V naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci z
3: bene.cz. Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají.

DABu i FM nebo na rádi. V DABu i FM nebo na rádi. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rádio FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz.

námořníci je to opět tady, máme tu konec. Nice. Jo, milí námořníci, je to opět tady, máme tu konec našeho dnešního pondělního pořadu Rock. Nice. Jo, milí námořníci, je to opět tady, máme tu konec našeho dnešního pondělního pořadu Rock. To opět tady, máme tu konec našeho dnešního pondělního pořadu Rock. Na přání a budeme se pondělního pořadu Rock. Na přání a budeme se loučit se pořadu Rock. Na přání a budeme se loučit se starým punkem ze 70. Na přání a budeme se loučit se starým punkem ze 70. let. A budeme se loučit se starým punkem ze 70. let. O trochu puňku, takhle při večeru, si tady zavolal Roman. Puňku, takhle při večeru si tady zavolal Roman, který říkal, že měl ostrý víkend a že by ho tak jako vrátilo do haptáku, do štajfu a na nohy. Prostě trošku punkový poctivý muziky. Já jsem tady vyšťoural starýho Iggyho Popa, protože to je pankáč tělem i duší a vždycky bude. A jeho kapelu starýho Iggyho Popa, protože to je pankáč tělem i duší a vždycky bude. Slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer a budu se na vás těšit v úterý, tedy zítra, u roku na přání po 18. hodině, no a do té doby se mějte, jak chcete. Pits!

Rocknapsání. Rok napsání s Jirkou. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Ani s Jirkou Vajgizem.

0: nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 100 Kč. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Nevýhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 2 Kč. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka děním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do 50 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílů korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz. Platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz. Června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz. Tak děti, zítra je taky dílerů Nissan. Více na nissan.cz. Tak děti, zítra. Více na nissan.cz. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spí. Nissan.cz. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nevíš. Luboši, ty ho nevíš. Luboši, ty ho nevíš. Nic ti neudělám. Luboši, ty ho nevíš. Nic ti neudělám. Luboši, ty ho nevíš. Nic ti neudělám. Luboši, ty ho nevíš.
2: Kempovat můžeš, kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Z kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
3: Trenírkárna.cz. Trenírkárna.cz. Trenírkárna.cz.
4: Hej ty.
3: Trenírkárna.cz.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky?
3: Trenírkárna.cz.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponož? Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo tři? Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30? Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klik boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkářky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna a kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kod rádio a procent, není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kod rádio a jede to. Problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% na trenýrkárna.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem RZ, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
5: Dnes objednáš
4: a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
5: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenýrko.
4: 30% na všechno s kódem rádio.
5: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenýrko.
4: 30% na všechno s kódem rádio.
5: Dnes objednáš a zítra máš.

0: trenirkarna.cz.
1: Podem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: trenirkarna.cz.
1: Rox objednáš a zítra máš.
0: trenirkarna.cz.
1: Rock rádio.
0: Zítra máš. trenirkarna.cz.
1: Rock rádio.
0: trenirkarna.cz.
1: Rock rádio.
0: na.cz.
1: Rock rádio. Rock rádio. Rock rádio. V dabu i FM. V dabu i FM. V dabu i FM. Dabu i FM nebo na rádia Dabu i FM nebo na rádia.cz nebo na rádia.cz rádia.cz.

0: Housebrand Caffè per... Housebrand Caffè per favore?
1: Sì, signora.
0: Housebrand Caffè per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tu le cap...
0: Housebrand Caffè per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu...
0: Brand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte...
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít...
1: Signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít... Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít... Housebrand káva, tuhle kávu si zasloužíte pít... Housebrandkáva.cz, tu si zasloužíte pít... Housebrandkáva.cz. Sloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Pít. Housebrandkáva.cz. Housebrandkáva.cz.
3: Vedro jako na Sahaře? Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senko. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. I na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobil chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5000 i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5000 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Senkor již od 5999 korun v prodejní síti 599 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
3: 9 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: A teď pozor, extrémně výhodná na... A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodně... A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.

0: Pondělí do pátku rokovelní klimatizace. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a to je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza z vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza z Anabel. Honza z Anabel ji věnují třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí z Anabel ji věnují třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádiu. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní Apkoná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. A ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Přes mobilní aplikaci Sencor. Moto aplikaci Sencor. Moto. Motokeci Marcela. Motokeci Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta.
2: Původní plán byl nechat záver.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku
1: Herbolta.
2: Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na kredita z auto. Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na kredita z autodromu. Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na kredita z autodromu na Filipu Salačovi. Ten byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na kredita z autodromu na Filipu Salačovi. Přeci jen on do pozvánku na brněnskou velkou cenu na kredita z autodromu na Filipu Salačovi. Přeci jen on bude hlavním lákadlem velkou cenu na kredita z autodromu na Filipu Salačovi. Přeci jen on bude hlavním lákadlem pro tuze cenu na kredita z autodromu na Filipu Salačovi. Přeci jen on bude hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky autodromu na Filipu Salačovi. Přeci jen on bude hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky. Jenže on bude hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky. Jenže Filip mi do toho hodil vidle a dlužno podotknout vidle a dlužno podotknout, že moc fajn vidle. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou pozvánku. No podotknout, že moc fajn vidle. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku fajn vidle. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku získal. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku získal bednu. A to je přesně to, co chtějí lepší možnou pozvánku. V Maďarsku získal bednu. A to je přesně to, co chtějí fandové. Vědět, že se nebude tužnou pozvánku. V Maďarsku získal bednu. A to je přesně to, co chtějí fandové. Vědět. V Maďarsku získal bednu. A to je přesně to, co chtějí fandové. Vědět, že se nebude tahat kačer. O to se získal bednu. A to je přesně to, co chtějí fandové. Vědět, že se nebude tahat kačer. O to se kromě Filipa budou se nebude tahat kačer. O to se kromě Filipa budou starat i další tři tuzemští mušketýři. Seriál Kačer. O to se kromě Filipa budou starat i další tři tuzemští mušketýři. Seriál Northern Talent Cup jedou Filipa budou starat i další tři tuzemští mušketýři. Seriál Northern Talent Cup jedoucí Roman Durdis tuzemští mušketýři. Seriál Northern Talent Cup jedoucí Roman Durdis Adam Vyskočil. Seriál Northern Talent Cup jedoucí Roman Durdis Adam Vyskočil a Viktor Čech. Northern Talent Cup jedoucí Roman Durdis Adam Vyskočil a Viktor Čech. Kteří budou patřit také jedoucí Roman Durdis, Adam Vyskočil a Viktor Čech. Kteří budou patřit také mezi favority Durdis, Adam Vyskočil a Viktor Čech. Kteří budou patřit také mezi favority Vyskočil a Viktor Čech. Kteří budou patřit také mezi favority s čákou na medailová umístění. Takže komu Viktor Čech. Kteří budou patřit také mezi favority s čákou na medailová umístění. Takže komu kteří budou patřit také mezi favority s čákou na medailová umístění. Takže komu dá to závěrečné pozvánko si také mezi favority s čákou na medailová umístění. Takže komu dá to závěrečné pozvánkové slovo? Je favority s čákou na medailová umístění. Takže komu dá to závěrečné pozvánkové slovo? Na medailová.

0: a umístění. Takže komu dá to závěrečné pozvánkové slovo? Jasný, jede se v Brnísku, tož umístění. Takže komu dá to závěrečné pozvánkové slovo? Jasný, jede se v Brnísku, tož to musí být Brňák.
1: Ahoj.
0: Dá to závěrečné pozvánkové slovo? Jasný, jede se v Brnísku, tož to musí být Brňák.
1: Ahoj, tady Ondra je.
0: Závěrečné pozvánkové slovo? Jasný, jede se v Brnísku, tož to musí být Brňák.
1: Ahoj, tady Ondra je.
0: Slovo? Jasný, jede se v Brnísku, tož to musí být Brňák.
1: Ahoj, tady Ondra Ježek. Už brzy se uslyšíme na tribu.
0: Jede se v Brnísku, tož to musí být Brňák.
1: Ahoj, tady Ondra Ježek. Už brzy se uslyšíme na tribunách. Ahoj, tady Ondra Ježek. Už brzy se uslyšíme na tribunách při MotoGP na autodromu Brno. Společně s Martinem Strakra Ježek. Už brzy se uslyšíme na tribunách při MotoGP na autodromu Brno. Společně s Martinem se uslyšíme na tribunách při MotoGP na autodromu Brno. Společně s Martinem Strakou vás provede tribunách při MotoGP na autodromu Brno. Společně s Martinem Strakou vás provedeme celým víkendem od prvního tréninku GP na autodromu Brno. Společně s Martinem Strakou vás provedeme celým víkendem od prvního tréninku Brno. Společně s Martinem Strakou vás provedeme celým víkendem od prvního tréninku až po poslední závod. Doufám, že vás s Martinem Strakou vás provedeme celým víkendem od prvního tréninku až po poslední závod. Doufám, že vás přijde provedeme celým víkendem od prvního tréninku až po poslední závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc a že si celý víkendem od prvního tréninku až po poslední závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc od tréninku až po poslední závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc a že si celý víkend 19. a poslední závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc a že si celý víkend 19. až 21. Doufám, že vás přijde co nejvíc a že si celý víkend 19. až 21. června společně užijeme. Přijde co nejvíc a že si celý víkend 19. až 21. června společně užijeme.
0: Díky Ondro.
1: Že si celý víkend 19. až 21. června společně užijeme.
0: Díky Ondro.
1: Až 21. června společně užijeme.
0: Díky Ondrovi máte jednu jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne.
1: To června společně užijeme.
0: Díky Ondrovi máte jednu jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne. Vždyť speciálně
1: užijeme.
0: Díky Ondrovi máte jednu jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne. Vždyť speciálně. Díky Ondrovi máte jednu jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne. Vždyť speciálně tu brněnskou dráhu na trati doslova vtáhne. Vždyť speciálně tu brněnskou dráhu má naježděnou asi tisíckrát tam a vtáhne. Vždyť speciálně tu brněnskou dráhu má naježděnou asi tisíckrát tam a určitě speciálně tu brněnskou dráhu má naježděnou asi tisíckrát tam a určitě ji minimálně šestkrát odcouval. Brněnskou dráhu má naježděnou asi tisíckrát tam a určitě ji minimálně šestkrát má naježděnou asi tisíckrát tam a určitě ji minimálně šestkrát odcouval. Se skromností sobě vlastní říkám asi tisíckrát tam a určitě ji minimálně šestkrát odcouval. Se skromností sobě vlastní říkám tam a určitě ji minimálně šestkrát odcouval. Se skromností sobě vlastní říkám, že k dokonalosti už chybí mě ne a minimálně šestkrát odcouval. Se skromností sobě vlastní říkám, že k dokonalosti už chybí mě ne a pokud chcete za motokrát odcouval. Se skromností sobě vlastní říkám, že k dokonalosti už chybí mě ne a pokud chcete. Se skromností sobě vlastní říkám, že k dokonalosti už chybí mě ne a pokud chcete za motokrát. Sobě vlastní říkám, že k dokonalosti už chybí mě ne a pokud chcete za motokrát, tak sice říkám, že k dokonalosti už chybí mě ne a pokud chcete za motokrát, tak sice bez mikrofonu. Co víkend potkáme. Rekord je zatím 247 tisíc. Nemáte pocit, že 250 už je jen kousek? Rekord je zatím 247 tisíc. Nemáte pocit, že 250 už je jen kousek?
2: Rokrádio
0: 247 tisíc. Nemáte pocit, že 250 už je jen kousek? Nemáte pocit, že 250 už je jen kousek?
2: Rokrádio Moto.
0: Máte pocit, že 250 už je jen kousek?
2: Rokrádio Motokeci.
0: 250 už je jen kousek?
2: Rokrádio Motokeci.
0: Kousek?
2: Rokrádio Motokeci. Rokrádio Motokeci. Rokrádio Motokeci. Jo, Motokeci. Keci.

práci vedro. V práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro, ale zavřít se s vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme i pro vás řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme i pro vás. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme i pro vás. Laďte od...

Rock Rádio. Rocková. Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer. Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer. Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer od 10. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika. Od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda tu je na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda Česku Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Mocná muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví českýho éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušného éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje Rocková noc Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje Rocková. Moc nemluví, za to slušně hraje Rocková noc i za to slušně hraje Rocková noc s Jirkou Němým. Je hraje Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock yes. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Muzika.

morning on the wrong side of the bed.

0: Posloucháte Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio. Můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte Posloucháte Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci. Kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz. Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz. Mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz. Si aplikaci radia.cz. CZ.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím tady čtu.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím tady čtu, že kontejnery přistavíte.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu. Zdravím tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: Zdravím tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to kontejnery přistavíte i o víkendu?
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
2: Děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Honda přivádí žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV. Získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power na zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams. Power of dreams.
5: Ceny rostou, digitální čísla. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždy. Rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portálu digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portálce čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží poky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jisté vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlat po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Porta. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU po vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
6: Housebrand Café.
5: Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
6: Housebrand Café per favore.
5: Bezpečí. AU portál.cz.
6: Housebrand Café per favore.
5: AU portál.cz.
6: Housebrand Café per favore.
7: Si signora.
5: Housebrand.cz.
6: Housebrand Café per favore.
7: Si signora.
5: Housebrand.
6: Housebrand Café per favore.
7: Si signora.
5: Housebrand.
6: Housebrand Café per favore.
7: Si signora.
5: Housebrand. Tuhle káva.

0: si zaslouží.
1: Per favore? Sì, signora.
0: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte.
1: Sì, signora.
0: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
1: Signora.
0: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand, Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand Kat, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand Káva CZ. Kávu si zasloužíte pít. Hausbrand Káva CZ. Užijte pít. Hausbrand Káva CZ. Hausbrand Káva CZ. Rock Radio CZ.

Řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Profi vodá, stou se.

vstáváme brzo a chodíme spolu. Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Pozdě s Jirkou Němý.

0: Kvalitní vrtané studny. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profi. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Slyšíš to?
0: Tou zárukou. Profivoda.cz.
1: Slyšíš to?
0: CZ.
1: Slyšíš to? Slyšíš to? Tady na ulici můžeš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuk. Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš. Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat rok. Můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat rok rádio.

Slušnej rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Z garáží a zkušeben. Rock Radio. A zkušeben. Rock

DABu i FM nebo na radia.cz. U i FM nebo na radia.cz. radia.cz.

0: Jasně, tenhle svět je náš.
1: A stráže je holi kráse.
0: Jasně, tenhle svět je náš.
1: Je holi kráse.
0: Jasně, tenhle svět je náš. Jasně.

Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rock je slušná muzika.

Ahoj lidi, tady... Ahoj lidi, tady Vašek... Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme... Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se. Tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme. Skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 Divokých Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 Divokých. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 Divokých. Až se uvidíme přes léto na našem turné 8 Divokých. Přes léto na našem turné 8 Divokých. Našem turné 8 Divokých. Divokých.

musí nějakou dobu trvat. Nikdy nová deska musí nějakou dobu trvat. Nová deska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. Nová deska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. A deska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to pro nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Nic nebudeme kopírovat.

Vyznáte se? Vyznáte se? Vyznáte se? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má samestrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval ví? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval prte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak má sameček leguána. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte iguána. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. Jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A za muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z... Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba. Zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na rok... My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Trpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. To na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušný. Si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

Slušnej rok. Slušnej rok z garáží a z kuše. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Slušnej rok z garáží a z kuše. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rokrádio. Rok z garáží a z kušeben. Rokrádio. A z kušeben. Rok.

0: webu i FM nebo na v dabu i FM nebo na v dabu i FM nebo na rádia v dabu i FM nebo na rádia.cz v dabu i FM nebo na rádia.cz v dabu i FM nebo na rádia.cz Rock FM nebo na radia.cz Rock Radio nebo na radia.cz Rock Radio všude radia.cz Rock Radio CZ Rock Radio všude tady je slušnej rock. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 F5,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio z webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio, slušnej rok, rockový rádio CZ. Rock Radio, slušnej rok pro východní Čechy CZ. Rock Radio, slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio, slušnej rok pro východní Čechy. Slušnej rok pro východní Čechy. Slušnej rok pro východní Čechy. Pro východní Čechy.
1: Kuchyni, v obýváku, na zahradě. V kuchyni, v obýváku, na záchodě. V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv. V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv po kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu, stáhněte si app na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu, stáhněte si app. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu, stáhněte si appku radia.cz.

Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Rok pro pamětníky.

0: Máte rádi Rock Rádio? Máte rádi Rock Rádio? Žijete? Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? A chcete, aby... Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou s... A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku. Na... Chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku. Na adres všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku. Na adresu samolepka zavináč rokový rádio či rokovou samolepku. Na adresu samolepka zavináč rokový rádio CZ. A my vám jí molepku. Na adresu samolepka zavináč rokový rádio CZ. A my vám jí pošleme. Adresu samolepka zavináč rokový rádio CZ. A my vám jí pošleme. CZ. A my vám jí pošleme.
1: www.rokovýradio.cz
0: Rock Rádio. My vám jí pošleme.
1: www.rokovýradio.cz
0: Rock Rádio.
1: www.rokovýradio.cz
0: Rock Rádio. Rock
1: je rokovýradio.cz
0: Rock Rádio. Rock je slušná
1: Radio.cz
0: Rock Rádio. Rock je slušná Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Comedy. V Americe měli Brangelinu. V Americe měli Brangelinu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světový, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.
1: Rock Radio.

0: Vybrat dobrý materiál a vybudovat...
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
0: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat... Chceme ho postavit vlastníma rukama?
0: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat... Vybudovat vlastníma rukama?
0: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Kama?
0: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix.
0: Dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte
0: a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem
0: náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Sedm Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Sedm dní.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Sedm.
3: Tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
3: Že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte? Přistavíte i o víkendu.
2: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše.
3: Víkendu.
2: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše. Jsme sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše. Jsme Siegel. V týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše. Jsme Siegel.
4: VV.
2: V noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše. Jsme Siegel.
4: VVV. Siegel.
3: Jak to děláte?
2: Jednoduše. Jsme Siegel.
4: VVV. Siegel.cz.
5: Obě.
2: Jednoduše. Jsme Siegel.
4: VVV. Siegel.cz.
5: Objevte svět potěšení.
2: Jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: Objevte svět potěšení.
4: www.siegel.cz.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný.
4: Siegel.cz.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prání a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po prodosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí. Olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slotiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon, produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu, růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslonbezostychu.poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Ratatararata trička, ratatararata potisk, potisk trička, potisk. Ratatararata trička, ratatararata potisk, trička, potisk trička. Ta trička, ratatararata potisk, trička, potisk trička. Bela bel, ratatararata potisk, trička, potisk trička. Bela bel, bela bel c. Ratata potisk, trička, bela bel, bela bel c. Z. Potisk, trička, bela bel, CZ. Trička, potisk, trička, bela bel, CZ. Bela bel, CZ.
7: Rock Radio.
6: Bela bel, CZ.

vstáváme brzo a zdě s Jirkou Němým. Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz. Na radia.cz. radia.cz. CZ.

0: Chceme ho... Chceme ho postavit vlastníma rukama. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama.

Tolik, tolik, tolik, tolik cest, tolik, tolik cest, tolik, tolik cest, tolik cest, tolik cest, tolik cest, co tě k ním cest, co tě k ním, co tě k ním, co tě k ním, co tě k ním dovedou, co tě k ním dovedou, dovedou, dovedou, dovedou, dovedou, dovedou.

tebe tolik let, tebe tolik let, tolik let, tolik let, tolik let. Už tě znám, už tě znám, tě znám, schody, schody, schody, schody, do nebe, schody, schody.

neupejpejte a odusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Pečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední upejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. 12 na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.

Taky vás honí mlsná. Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez? Nebo radši Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez? Nebo radši chuť na pořádný rockovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Rockovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Něco jemnějšího? Slyšího? Z našeho nabušeného jídelníčku. Z našeho nabušeného jídelníčku. Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na rok si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímá Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální. Všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální. Úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodin polední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se krájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se ne...

slovama, šetří emocema, šetří emocema. Ale vaše ušní šetří emocema, šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetří emocema, šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší. Rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový. Rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátkovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána. Roková noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána. Roková noc s nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána. Roková noc s muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Na Vánoc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku od večera do rána. Na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu. Od večera do rána. Na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu. Rádiu.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rocková. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Fon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema.

0: Kvalitní vrtané studny. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Obní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Objevte svět potěšení a smysl.
0: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
0: Ortou zárukou. Profivoda.cz.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
0: Profivoda.cz.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejů.cz. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon CZ. Poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Růžový slon CZ.
2: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, CZ. Potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, CZ. Trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.
3: Rock Radio.
2: Bela, bela, bela, bela, CZ.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým.

s garáží a s kušebem. Rok. Slušnej rok s garáží a s kušebem. Rok rádio. Slušnej rok s garáží a s kušebem. Rok rádio. Garáží a s kušebem. Rok.

nebo na radia.cz i FM nebo na radia.cz nebo na radia.cz. That.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek. Ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej povedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rockendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušný. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušný víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Inži.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Inži.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Inženýři v
0: opravdu vás pobaví.
1: Inženýři v Sovětském svazu
0: pobaví.
1: Inženýři v Sovětském svazu vynalezli beton. Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita. Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj.
2: Ale
1: v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj.
2: Ale brzděte jo.
1: Vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj.
2: Ale brzděte jo. Betonové
1: lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj.
2: Ale brzděte jo. Betonový lodě.
1: Zajímavá aktualita, Matěj.
2: Ale brzděte jo. Betonový lodě. V životě. Ale brzděte jo. Betonový lodě. V životě jsem neslyšel větší hovadinu. Tohle brzděte jo. Betonový lodě. V životě jsem neslyšel větší hovadinu. Betonový lodě. V životě jsem neslyšel větší hovadinu. Tohle betonový lodě. V životě jsem neslyšel větší hovadinu.
3: Tohle pravda.
2: Vody beton plave. V životě jsem neslyšel větší hovadinu.
3: Tohle pravda.
2: Vody beton plave. Neslyšel větší hovadinu.
3: Tohle pravda.
2: Vody beton plave. Beton nemůže.
3: Tohle pravda.
2: Vody beton plave. Beton nemůže plavat, ty vole.
3: Tohle pravda.
2: Vody beton plave. Beton nemůže plavat, ty vole.
4: No tak, no tak.
2: Vody beton plave. Beton nemůže plavat, ty vole.
4: No tak, no tak.
2: Plave, beton nemůže plavat, ty vole.
4: No tak, no tak.
2: Beton nemůže plavat, ty vole.
4: No tak, no tak.
1: Z čeho si čerpá?
2: Může plavat, ty vole.
4: No tak, no tak.
1: Z čeho si čerpá, Matěj?
2: Ty vole.
4: No tak, no tak.
1: Z čeho si čerpá, Matěj?
4: Tak.
1: Z čeho si čerpá, Matěj? Z čeho si čerpá, Matěj? Pravda. Co si čerpá, Matěj? Pravda, Matěj. Pravda. Tak. Pravda. Tak to musí být pravda. Pravda. Tak to musí být pravda. Tak to musí být pravda.
2: A hlavní město Sahary je písek, vole.
1: To musí být pravda.

0: hlavní město Sahary je písek, vole.
1: Bez toho, vole, Honzíku.
0: A hlavní město Sahary je písek, vole.
1: Bez toho, vole, Honzíku, ano.
0: A hlavní město Sahary je písek, vole.
1: Bez toho, vole, Honzíku, ano.
0: To Sahary je písek, vole.
1: Bez toho, vole, Honzíku, ano. Kdyby si místo, vole,
0: písek, vole.
1: Bez toho, vole, Honzíku, ano. Kdyby si místo, vole, bez toho, vole, Honzíku, ano. Kdyby si místo, vole, říkal cihla, tak by měl pan ředitel, vole, Honzíku, ano. Kdyby si místo, vole, říkal cihla, tak by měl pan ředitel Duku, ano. Kdyby si místo, vole, říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům.
2: Rock Radio.
1: Kdyby si místo, vole, říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům.
2: Rock Radio.
1: Kdyby si místo, vole, říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům.
2: Rock Radio.
1: Říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům.
2: Rock Radio. Konec legra.
1: By měl pan ředitel dům.
2: Rock Radio. Konec legra.
1: Ředitel dům.
2: Rock Radio. Konec legrace. C.

0: vám drží Kamil Dráb. Rokovej živák. Každou neděli od 19. Kamil Dráb. Rokovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rokovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rokovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rok. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Děli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Nás pobaví.
1: Je, pane provozní, co tu dělá? Je, pane provozní, co tu dělá? Je, pane provozní, co tu děláte?
2: Já tedy dodržuji...
1: Co tu děláte?
2: Já tedy dodržuji kontrolování pracovní... Já tedy dodržuji kontrolování pracovní doby. Já tedy dodržuji kontrolování pracovní doby. Dodržuji kontrolování pracovní doby.
3: Víte, že jsme si...
2: Kontrolování pracovní doby.
3: Víte, že jsme si dali za...
2: Pracovní doby.
3: Víte, že jsme si dali závazek v rámci efektní doby. Víte, že jsme si dali závazek v rámci efekt. Víte, že jsme si dali závazek v rámci efektivnění. Víte, že jsme si dali závazek v rámci efektivnění.
4: Co mi k tomu řekne?
3: Efektivnění.
4: Co mi k tomu řeknete?
1: Co bych vám na to říkala?
3: Dění.
4: Co mi k tomu řeknete?
1: Co bych vám na to říkala? Noči mě chytli...
4: Co mi k tomu řeknete?
1: Co bych vám na to říkala? Noči mě chytli bolesti...
4: Řeknete.
1: Co bych vám na to říkala? Noči mě chytli bolesti a tak jsem zaspala. Co bych vám na to říkala? Noči mě chytli bolesti a tak jsem zaspala. Mě chytli bolesti a tak jsem zaspala. Já se nedívám na porno jako někdo. Já tak jsem zaspala. Já se nedívám na porno jako někde.
5: To dovolte.
1: Spala. Já se nedívám na porno jako někde.
5: To dovolte.
1: Jako někde.
5: To dovolte.
0: Rock Radio. Konec legrace.
5: To dovolte.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Grazie.

Nestihli jste o víkendu žádnej koncert. Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živý. Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živý. Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi. Živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout živou muziku v krvi. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem. Naďte si rok rádio v neděli večer. A vychutnejte si rokovej živák. Rokovej živák rokových skupin vám drží Kamil Dráb. Rokovej živák každou neděli od 19.

Magazin. Magazins. Vracím se dům ránem, kvalitním vínem omámen, zpřímek se stávají zatáčky, toží tím vínem omámen, zpřímek se stávají zatáčky, toží se světcem nám omámen, zpřímek se stávají zatáčky, toží se světcem na sračky, vedle mě zvrací, zpřímek se stávají zatáčky, toží se světcem na sračky, vedle mě zvrací, stávají zatáčky, toží se světcem na sračky, vedle mě zvrací princezáčky, toží se světcem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a se světcem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám.

teď. Mám tisíc otázek, jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou, jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku, třeba teď.

těžkej chranlížu se, včera jsme slavili svatek. Z těžkej chranlížu se, včera jsme slavili svatýho Vyšu. Těžkej chranlížu se, včera jsme slavili svatýho Vyšu. Vyšu se, včera jsme slavili svatýho Vyšu se. Včera jsme slavili.

0: Šablí z kvalitního hobby českej bohému vyráží ven do terénu. Šablí z kvalitního hobby bohému vyráží ven do terénu. Šablí z kvalitního hobby na boj vyráží ven do terénu. Šablí z kvalitního hobby na
1: bojovat proti systému
0: ven do terénu. Šablí z kvalitního hobby na
1: bojovat.

0: situace, vole.
1: To vím všecko, ale Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
0: A my to celkem jasná to situace, vole.
1: To vím všecko, ale Michal to hlásil po cestě, jak jsme
0: jeli. A my to celkem jasná to situace, vole.
1: To vím všecko, ale Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
0: Jasná situace, vole.
1: To vím všecko, ale Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
0: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát, vole.
1: To vím všecko, ale Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
0: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát.
1: To hlásil po cestě, jak jsme jeli.
0: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli. Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá blá. Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá blá. Musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá blá blá, že to jako zvládneme tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá blá blá, že to jako zvládneme, jo. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá blá blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít, se trošku zvedli psychicky, blá blá blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty psychicky, blá blá blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty blá blá blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty blá. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty blá. Hele.
1: To je jasná, vole.
0: Tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty blá. Hele.
1: To je jasná, vole. To je jasná, vole.
0: Hele, je tam třicetník za kříž.
1: To je jasná, vole.
0: Hele, je tam třicetník za kříž. A padí, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako no. Hele, je tam třicetník za kříž. A padí, kdybychom náhodou vyhráli. Hele, je tam třicetník za kříž. A padí, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
1: No, to je jasný, super. No.
0: Třicetník za kříž. A padí, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
1: No, to je jasný, super. No.
0: A padí, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
1: No, to je jasný, super. No.
0: Ale my potřebujeme hlavně nějak, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
1: No, to je jasný, super. No.
0: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit. Vyhráli, no prostě jako normálně.
1: No, to je jasný, super. No.
0: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit.
1: No, to je jasný, super. No.
0: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los. Potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los.
2: Rock Radio.
0: Cvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los.
2: Rock Radio.
0: Potřeba nacvičit ten los.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace. Legrace.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaří Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich rádio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a Facebookovský oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a Facebookových. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a Facebookových přání. Ostrý kytarovky vaříme podle vašich e-mailů a Facebookových přání. Ostrý kytarovky. Vašich e-mailů a Facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolené Facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolený Big Beat. Přání. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolený Big Beat. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolený Big Beat. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolený Big Beat. Osvědčený klasický flap. Pořádně vosolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Pořádně vosolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A tak
0: nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o kartách, vole.
0: Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o kartách, vole, němej ten má tři...
0: Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o kartách, vole, němej ten má tři žlutý, ty vole, tam je to... A tak ono je to celý o kartách, vole, němej ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. A tak ono je to celý o kartách, vole, němej ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. A tak ono je to celý o kartách, vole, němej ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Je to celý o kartách, vole, němej ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. A mi to, vole, němej ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. A mi to celkem jasná situace, vole. Tam je to vyřízený. A mi to celkem jasná situace.

たらいかんぜよ。舐めたらいかんぜよ。舐めたらいかんぜよ。舐めたらいかんぜよ。

muzika. Zvučná muzika. Muzika.

0: opravdu vás pobaví.
1: Václave, já tě žádám.
0: Pobaví.
1: Václave, já tě žádám. Václave, já tě žádám. Václave, já tě žádám. Václave, já tě žádám. Tě žádám. Já jsem ti to říkal.
2: Ukaž ženský děti. Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle na funkci, to nebude mít vliv.
3: To jako na funkci rostlináře. Rok z vinilů.

0: Povídatným obě... Povídat... Povídatným obědě nej... Povídatným obědě nejlíp vytrávíte s... Povídatným obědě nejlíp vytrávíte se slušně. Povídatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se... Povídatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se ne... obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte. Nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás víte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od... Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí. Žeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí. A dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí. Voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do
0: pátku. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do
0: pátku. Jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz zda rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoď. Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a od 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám ne...
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče.
1: Na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče.
1: Odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem.
1: Každej vši se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem.
1: Každej všední den.
0: Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem.
1: Každej všední den od 12 do...
0: Se vám neuteče. Rokovej voraz s Danem.
1: Každej všední den od 12
0: do... Rokovej voraz s Danem.
1: Každej všední den od 12 do 15 na rokrát.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Každej všední den od 12 do 15 na rokrádiu.
0: S Danem.
1: Každej všední den od 12 do 15 na rokrádiu.
0: Každej všední den od 12 do 15 na rok rádiu. Od 12 do 15 na rok rádiu.
2: Rok rádiu.
0: Do 15 na rok rádiu.
2: Rok rádio. Rok.
0: Ti na rok rádiu.
2: Rok rádio. Rok. Neslušná
0: rádiu.
2: Rok rádio. Rok. Neslušná muzika.
0: Rok
2: rádio. Rok. Slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Rock Radio. Název.
2: Rock je slušná muzika.
3: Rock Radio.
2: Rock je slušná muzika.
3: Rock Radio. Název.
2: Slušná muzika.
3: Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví.
2: Muzika.
3: Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví. Jo. Název. Opravdu vás pobaví.
4: Václave, já tě žádám.
3: Název. Opravdu vás pobaví.
4: Václave, já tě žádám.